horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A tři z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak...
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v těch líny těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela asi kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa, jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Kufry odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
3: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
2: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
3: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylý nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
4: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti. Takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no. Takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu

mai. Sva si tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastasius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu v švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak jako, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troja, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl

0: pozitivní vztah?
1: No, myslím, že mají, no. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady, no.
2: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
3: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
2: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
3: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
4: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
3: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
4: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků, nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Kinský.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli jen v našem pořadu Hvězdné návraty, to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá, má z toho radost.
2: Mám ahoj, z toho Uršula. Radost, že jsem to přežila.
1: Ty oslavy, anebo ano. Celý ten život?
2: No, ne, ty oslavy.
1: Jo.
2: Celý život samozřejmě ten byl báječnej.
1: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
2: No, úplně.
1: Jo.
2: No, já jsem nadšená.
1: Z toho, že je tady.
0: Humoriáda.

0: Rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí. Nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno vstávám, protože já mám psa a on chce jít ven. Jo. Že jo?
0: No to musíš naučit, aby chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: To je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, no. Jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumíš představit, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, má snahová, to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. 2 moudří se dohodnou vždycky. 2 blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. Stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. On už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to. Pepa,
1: já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku. Já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už to slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát. No a pak jsem se ji musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený. A tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte. A potom jsem ještě jak se to jmenovalo? nakonec měla taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
0: Co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže, nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal, to byl takový dědek.
0: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu ne. Tomu můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák. Do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No Uršulo, my to teď budeme sčítat a brát i telefony, jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
6: Uršula Kluková.
5: A na telefonu v této chvíli kdo? Kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje? Vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
5: Ano.
6: Děkujeme.
7: Přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
6: Děkuju moc.
5: A co vybíráte, Honzo?
7: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
5: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
8: Dobrý den, Breno z Martina.
6: Dobrý den.
8: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
6: Děkujeme.
5: Ať se vydaří. Děkujeme moc. Mějte se pěkně. Dobrý den. Kdo pak tu je?
9: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory. Já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu a batyši českého humoru. Přeji vám všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je koryto, ale svině se už vždycky najdou.
5: Ano. Dobře.
9: A uvidíme se u Kinskýho na zahradě v parku asi.
5: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
6: Děkujeme.
9: A Pepu Fouska samozřejmě.
5: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
6: Děkujeme.
5: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 11 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
10: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určuju se, přeju všechno nejlepší.
6: Dobrý den, děkuju.
10: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádný kousek.
5: Dobře, máte ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
11: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pá, come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pá, come on. A já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám, Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu rukou a pám, depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilán, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to je má rodím už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno Majoránka. A on čet. Ten celý se zarazil a povídá ten australský Majoránka. Já pám, no Marijuana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá Drax. No a já jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Mám yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
0: Humoriáda.
5: Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
6: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
5: A kde?
6: No, prostě já jsem někam...
5: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
6: Jo, kontrolu jsem zažila, samozřejmě různé kontroly, no ale na hranicích ne.
5: Na hranicích ne.
6: Kontrolu u lékaře. Několikrát, no.
5: Jo, jo, jo.
6: Ano.
5: Ano. No, bolí mě v krku, svajkněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
6: No, tak takhle zase ne, že jo. Ale jo. Svajkněte se bylo často.
5: Bojíš se doktorů?
6: Nebojím. Proč? Ty se bojíš doktorů?
5: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
6: No zubaře se bojím.
5: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
6: No, jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně doktoru zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
5: No,
6: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a je, počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
5: No to abys neutekla před zákrokem.
6: No právě.
5: To bylo horší.
6: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší, to potěší vždycky, tak jsem, co se děje a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičku, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
5: Když jsi slehla místo paní ty, já šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
6: ano,
5: co?
6: Do kavárny Uršu. Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem to začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouch, abych viděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85. narozeniny.
2: No, nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví. Laďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejte děsnej průďac. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Dejte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to.
3: O co jde?
4: Vojeno rozbitý auto, pane vedoucí.
3: No, prosím, a neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Havel. Těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý den.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No, tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane... Ledacos, to znáte, ne?
3: No, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane lecos.
4: No, no, no.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu. No. My tady na zázraky nejsme zavedeny.
4: No, oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady jsme kouzelníci.
4: No to já řeknu.
3: Tady je autoopravna.
4: No to jsem.
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte. Já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci? Umíte to vůbec, jako...
3: Já vůbec do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No to... Bílýho čikulíka. Teda, pane vedoucí. Počkejte, on, jako, že byl bílej, jo, tak to bílej byl. Ale že to je džigulík, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžel tady. Tak máme Laďku Kozderkovou, vlastně měla Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59, tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkal, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, no pak tohle.
1: Představ si, že bys řídila autobus třeba. To. A že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenabourala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo co?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrná. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tady František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu. Zazní i koncert Bubenický od tamtam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista, kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici. Takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic. Já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku Božena, já se zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usmívavou Uršulku, které přeji do jejich, k jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného. A byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
5: A
4: já vám moc děkuju za všechno. Děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, je hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, nebo jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře. Podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršu?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18. A to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, protože mi ho dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý kluk

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní i do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, jo. Ale v tomhle počasí prostě počítač si
2: normálně zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, jo?
1: Jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi.

0: kráčí a nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Za běhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršu, ať se ti daří hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinesl i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách,
2: ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: A brtami na Karlovarsku letos opraví 5 německých hrobů. V Teplé u Mariánských lázní začala oprava opěrné zdi. Některé menší toky na jihu Moravy podle povodí vyschly, delšími protéká rekordně málo vody. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. A brtami na Karlovarsku získali dotaci na opravu německých hrobů. Ministerstvo pro místní rozvoj městu vyplatí nejvyšší možnou částku 150 tisíc korun. Letos v Abrtamech opraví 5 významných německých hrobů. Pokračuje nezávislá starostka Renata Mrňková.
2: Musíme teď splnit ty podmínky opravy těch hrobů a poté, co doložíme fotografie, určitě chceme doložit fotografie před a po, protože je to významná změna. Vlastně zaplatíme opravy za ty hroby a následně budeme žádat o proplacení té dotace, kterou nám Ministerstvo pro místní rozvoj svým rozhodnutím přiznalo.
0: V Teplé u Mariánských lázní zpevňují opěrnou zeď, která přiléhá k náhonu rybích sádek. Stavební práce zajišťuje město, které úpravy rozdělilo do 2 etap. Radnice na zpevnění opěrné zdi spolupracuje s rybáři, vysvětluje místostarosta Martin Klepal z ODS.
3: Rybářství Třeboň, které je vlastníkem sádek v Teplé, tak provádí dlouhodobou a velkou úpravu náhonu, z kterého jsou napájeny sádky. Součástí toho náhonu je i opěrná zeď, která je v majetku města.
0: Práce na úpravách opěrné zdi chce město dokončit letos na podzim. Řekami na jižní Moravě protéká kvůli suchu málo vody. Povodí Moravy hlásí průtoky na 30 míst jen na 10% běžného stavu. Meteorologové navíc v oblasti v příštích dnech nečekají intenzivnější srážky. Například Dyje u Znojma ale zůstává pro vodáky stále splavná.
4: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy nivy řeky Dyje.
5: Jsme z Brna a tady jsme na vodě poprvé. Poprvé s dětmi.
6: Novákovi a Cipriánovi mohli na Dyji u Znojma v lodích vyrazit, protože dostatečný průtok tady zajišťuje upouštění místní vodní nádrže. Jinde je vody málo a některé menší toky vyschly úplně. Připouští mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
7: Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
6: Na některých řekách je průtok nejnižší za 40letou historii měření, třeba na Moravě ve Strážnici. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Teherán tvrdí, že objevil obrovské ložisko zemního plynu. Palivo se má nacházet jižně od provincie Fars. Podle íránských médií to oznámil tamní minister pro ropu Mohsen Paknežád. Hodnotu nálezu odhadl na desítky miliard dolarů. Agentura MER napsala, že íránský minister plánuje co nejdříve zahájit produkci plynu a surovinu dodávat průmyslovým odvětvím.
1: Sport.
0: Etiopský běžec Yomif Kejelsha je znovu světovým rekordmanem v půlmaratonu. V Buenos Aires časem 56 minut a 51 sekund překonal o necelou půl minutu březnový výkon Ugandana Kiplima.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé. Přes den budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Projíždějte se zvýšenou opatrností na dálnici D6 na úrovni Starého sedla na Sokolovsku nedaleko transmotelu ve směru na Cheb. Na vozovce je porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásné pondělní ráno a příjemný start nového týdne přejeme vám všem, kteří jste si nás hned po probuzení anebo ještě před usnutím naladili. Je 5:04 a od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková. Já vás vítám v začátku našeho ranního vysílání aneb dobrého rána. Bude plné informací a pěkných písniček. No a hned s tou první si připomeneme hlas zpěváka a bubeníka Vítězslava Vávry. V anketě Ahoj rádio nám pak děti vysvětlí, kdo je to tchyně. A za chvíli taky budeme mluvit o pracovním trhu a o tom, jak se v práci cítí čeští zaměstnanci. Podle průzkumu je silně trápí stres anebo nejisté pracovní podmínky. No a jak velký problém to je a může pomoct třeba terapie jako pracovní benefit, tak i o tom bude řeč v pondělním dobrém ránu, které právě začíná. Tak dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo je to tchýně?
1: Tchýně je, že když se vlastně dva lidi vezmou, tak že jo, každý má svý rodiče, tak ty rodiče toho druhýho, tak to je ta matka tchýně a ten otec tchán.
2: Teta, chůva, babička, dědeček. Ahoj!

0: počasí.
1: Je čtvrté na šest a spolu s rádiem vašeho kraje jste se probudili do pondělního rána, které má jasnou oblohu a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 5 až 8 stupni Celsia. A dnes bude slunečno a beze srážek. Čekejme jasnou až polojasnou oblohu, nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 15 až 18 stupňů. Vane slabý vítr, postupně to bude severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré. A biozátěž, ta je dnes mírná.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: kde nás tak časně ráno ladíte, přejeme příjemné pondělní ráno. Za 10 minut bude 17:30 a před námi první ranní příspěvek. Tak Češi svou prací žijí, ale zároveň je pro ně práce výrazným zdrojem stresu a vyčerpání. A dovolená problém dlouhodobého přetížení neřeší. Tak by se daly shrnout závěry dvou průzkumů nálady zaměstnanců z poslední doby. Dlouhodobá nespokojenost v práci pak může vést i k syndromu vyhoření.
1: Skoro 3/4 českých zaměstnanců považují svoji práci za stresující a zhruba stejný počet dotázaných se z ní alespoň občas cítí vyčerpaně. Ukazuje to průzkum výzkumného ústavu STEM z konce června, ve kterém odpovídalo přes 1300 pracujících dospělých. Pětině dotázaných zaměstnanců narušuje práce výraznějším způsobem soukromý život a nedaří se jim ho sladit s pracovním. Nespokojení jsou v tomto ohledu hlavně mladí lidé mezi 18 a 29 lety, popisuje analytička ústavu STEM Kateřina Duspivová.
2: Alespoň občasný nesoulad mezi prací a soukromím reportuje řádově 60% z nich. U lidí ve věku mezi 45 a 59 lety je to pro představu řádově 2/5.
1: Z dat platformy HEDEPI, která se zabývá duševním zdravím, vyplývá, že nálada zaměstnanců klesá dlouhodobě a koncem června byla nejhorší od začátku loňského roku. Hlavním důvodem je přitom dlouhodobé pracovní přetížení, které stojí téměř za třetinou negativních hodnocení. A jak říká spoluzakladatel platformy HEDEPI Lukáš Krčil, ani letní dovolená přitom nemusí být řešením.
3: Když se člověk na dovolené zaměří na to, aby odpočíval, měl by mít šanci úplně vypnout, nepoužívat telefon a práci úplně pustit. Pokud to tak není, tak vlastně ta dovolená má velmi malý dopad na jeho well-being.
1: Platforma HEDEPI čerpala z odpovědí 3000 zaměstnanců ze 40 firem, převážně z kancelářských profesí, jako jsou IT, obchod, marketing nebo finance. Dlouhodobé a neřešené přetížení v práci může v některých případech vést až k syndromu vyhoření a pomoct nemusí ani delší dovolená. Důležité je o problémech včas mluvit, popisuje psychoterapeutka a výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Monika Dvořáková.
4: To společné sdílení odpovědnosti mezi zaměstnancem a firmou je nejúčinnější cestou, jak riziko vyhoření podchytit dřív, než doopravdy zasáhne do toho zdraví toho jednotlivce a potažmo pak i do fungování celého týmu.
1: Že je přetíženost zaměstnanců nebo stres v práci velkým problémem českého pracovního trhu, potvrzuje i svaz personalistů. Jeho ředitel Martin Jánský popisuje, že problém je často ve vedení.
5: Není to ale jenom o objemu práce. Skutečným spouštěčem nejčastěji je toxický leadership. Podle našich dat totiž každý třetí zaměstnanec uvádí jako důvod odchodu z firmy právě špatné vedení. Lidé neopouštějí tak často firmu, ale spíše opouštějí špatného manažera.
1: Firmy nabízejí pro lepší psychickou pohodu zaměstnanců různé benefity, třeba online terapie. Ty podle odborníků můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Důležitější je udělat systémové změny a problémy v práci řešit preventivně. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Žlutice na Karlovarsku prodávají 18 zasíťovaných pozemků pro stavbu rodinných domů. Město je nabízí formou elektronické aukce a minimální cena je 1400 korun za metr čtvereční. Pozemky se nacházejí v nové lokalitě Žlutice Sever poblíž budovy střední lesnické školy. V Aši dokončují rekonstrukci městského bazénu. Radnice za práce zaplatí asi 200 milionů korun. Kromě obvodových zdí je v objektu vše nové. Od bazénových van, sociálního zařízení, technologií i wellness centra. Úpravy se týkaly jen samotné budovy. Venkovní prostory bude město řešit později. Městská knihovna v Sokolově bude mít od září čtenářský klub s názvem Čteme spolu. Místo klasických rozborů půjde o společnou debatu o příbězích a sbírání inspirace pro další čtení. Úvodní schůzka se uskuteční v polovině září v oddělení pro dospělé. Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle Nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně. Nová kanadská cla za americké zboží začnou platit 8. září. Zavádí je v reakci na 50% cla, která vůči Kanadě zavedl Bílý dům. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Projíždějte se zvýšenou opatrností na dálnici D6 na úrovni Starého sedla na Sokolovsku nedaleko Transmotelu ve směru na Cheb. Na vozovce je porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pondělí 24. srpna, to je dnešní datum v kalendáři a vy jste se do něj probudili spolu s rádiem vašeho kraje. My vám tedy přejeme pěkné ráno, dnes má svátek Bartoloměj a my mu budeme blahopřát ve vysílání krátce po 6. hodině, ale ještě předtím prozradíme, jak si užít volný čas a už za moment si taky povíme, co se dnes bude dít. Je 6:30 a vrátka další muzice otevřeme teď s písničkou od Karla Gotta.
3: Odhodlání.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary Michal Tučný a koukám, jak celá země vstává. No a já doufám, že vstáváte také. Probudili jste se do pondělí 24. srpna a co se dnes očekává? Růst platů ve veřejné sféře v příštích 2 letech dnes vláda projedná s odbory a zaměstnavateli. Konkrétní návrhy má na schůzce představit ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. On ani odbory nechtěli své návrhy zveřejnit před samotnou schůzkou. Tripartita bude jednat také o růstu minimální mzdy v dalších 2 letech. Ministři dnes budou na zasedání vlády jednat o doplňkovém penzijním spoření. Vláda chce zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Podle opozice jde návrh správným směrem. Nesouhlasí ale se všemi změnami. Úpravy chce navrhnout například Hnutí STAN. Ode dneška mohou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Rezort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. V druhé vlně prodeje můžou lidé kupovat jen dluhopisy s 3měsíční splatností a s pevnou roční úrokovou sazbou 3¾%. Samotné dluhopisy stát vydá 15. října. A Krajský soud v Brně dnes bude na neveřejném zasedání rozhodovat o vazbě pro Tomáše Jiříkovského, který je v ní souvislosti s bitcoinovou kauzou už více než rok. Protože státní zástupkyně ve věci nedávno podala obžalobu, soud musí o dalším trvání vazby rozhodnout nejpozději do 30 dnů od jejího doručení. Před podáním obžaloby rozhodoval o vazbě Městský soud. Za 4 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Venku máme jasno, teploty se nám aktuálně pohybují mezi 5 až 8 stupni Celsia a bude slunečno a beze srážek. Čekejme dnes jasnou až polojasnou oblohu, nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat od 15 do 18 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, postupně to bude severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biozátěž ta je dnes mírná.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Tipy pro volný čas.
2: Pondělní dobré ráno vyplnila svou písničkou hudební skupina Miraj a pokud vás zajímá, jaké akce se konají v našem regionu, tak si pojďte teď poslechnout naše dnešní pozvánky. Městské muzeum ve Františkových Lázních zve od 18 hodin na cestovatelskou besedu o Mexiku s promítáním. Vyprávět a promítat budou manželé Vejvodovi, kteří v Mexiku žili 6 let. Podělí se také o několik receptů na mexická jídla. V karlovarském areálu Meandr u řeky Ohře začne v 18 hodin akce nazvaná Den nezávislosti Ukrajiny společně proti okupaci. Vystoupí ukrajinský válečný veterán a podělí se o svou zkušenost. Aerorozvědka přiveze ukázku dronů dodávaných ukrajinské obraně a připravený je také výtvarný happening. Lázeňské centrum Karlových Varů si můžete prohlédnout při vyhlídkové jízdě autovláčkem, který jezdí v čase od 11.10 do 17.50. Cesta trvá 40 minut a nastoupit je možné třeba u hlavní pošty, u tržnice nebo na divadelním náměstí. V Mariánsko-Lázeňském pravoslavném kostele začne v 18 hodin a 30 minut varhanní koncert. Zazní na něm například skladby Antonína Vivaldiho a Antonína Dvořáka. A pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin nabízí výstava fotografií Jiřího Wendlera v městské knihovně Ostrov. Jmenuje se Cestou světelnou do plošné dimenze. Pestrobarevné motýly z celého světa od Thajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky mohou vidět návštěvníci motýlího domu u karlovarské rozhledny Diana. A k návštěvě láká také hrad Loket. Prohlédnout si tam můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva. V budově markrabství je pak vystavena originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Plzeňské zajímavosti. Putování po Plzni a okolí a kam MHD dovolí. Rozhlasové reportáže ze zajímavých a unikátních míst Plzně a okolí. Každé pondělí po 11. hodině dopoledne na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Místní akční skupina Kraj živých vod připravuje v Teplé na Chebsku potravinovou pomoc pro seniory. Policisté pátrají po 12-leté dívce, která odešla z nemocnice v severočeských Teplicích. Vláda projedná reformu třetího penzijního pilíře. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Místní akční skupina Kraj živých vod spouští nový projekt potravinové pomoci pro seniory. Služba začne fungovat v září a zapojí se do ní přibližně 23 obcí na Tepelsku. Organizátoři budou při zajišťování potravin spolupracovat s chebským spolkem Sluníčko. Případní zájemci z řad seniorů se můžou hlásit už teď přes telefon. Pokračuje koordinátorka projektu Jitka Červenková.
6: Je to projekt Maskraj živých vod, projekt Soused života, a my jsme se zaměřili na seniory, na který je pozapomínáno. Zjišťujeme tady, mapujeme tady, děláme procházky se seniorama, výlety různý, chceme dělat univerzitu třetího věku a takové věci, setkání pečujících osob.
5: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer utekla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Večery pak ještě viděli v Hostmicích na Teplicku. Dívka může být v ohrožení, říká krajský policejní mluvčí Václav Krýgr.
7: Pořešovaná měla v době útěku na sobě tmavé červené kraťasy a růžové triko. Její výška je mezi 150 a 160 cm, je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy, nosí dioptrické brýle. Jedná se o osobu, která potřebuje zvláštní zdravotní péči.
5: Informace o dívce volejte na policejní linku 158. Její fotografii najdete na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Ministry dnes čeká na pravidelném zasedání vlády schvalování novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma takzvaného třetího pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Takzvané lepší penzijko podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO také sníží nebo úplně zruší některé poplatky.
8: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplatcích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
5: Podle opozice jde návrh správným směrem, ale zůstává takzvaně na půli cesty. Například hnutí STAN k němu připravuje své pozměňovací návrhy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský popřel, že by se Kyjev podílel na poškození baltského plynovodu Nord Stream před téměř 4 lety. Dodal taky, že Ukrajina při vyšetřování případu spolupracuje. Zelenský tak reagoval na dotazy novinářů v Kyjevě. Chorvatský soud předtím tento týden nařídil vazbu ukrajinského občana podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu. Evropský zatykač na něj vydalo Německo. Právě němečtí vyšetřovatelé poukazují na možné zapojení Ukrajiny do odpálení potrubí. Podle agentury Reuters úřady v současnosti zadržují dva podezřelé Ukrajince.
9: Sport.
5: Úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Nizozemska. 26-letý pilot získal druhý triumf za sebou a druhého Itala Kimiho Antonelliho z Mercedesu porazil o více než 11 sekund. Třetí dojel Antonelliho týmový kolega Brit George Russell. Závod nedokončil domácí Max Verstappen z Red Bullu, který měl v prvním kole nehodu, ale vyvázl bez zranění.
4: Počasí.
5: Dnes bude jasno až polojasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé. Přes den budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Projíždějte se zvýšenou opatrností na dálnici D6 na úrovni Starého sedla na Sokolovsku nedaleko Transmotelu ve směru na Cheb. Na vozovce je porouchané vozidlo.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Léto už se pomaličku chýlí ke konci a to znamená jediné, nástup dětí do školek nebo do škol. Jenže často tam nevydrží příliš dlouho. Zpátky domů je pošle kašel, rýma anebo jiná nákaza. No a dá se s častými nemocemi v dětství vůbec něco dělat? A kdyby rodiče měli vyhledat lékaře, tak o tom si budeme povídat už za čtvrt hodinky v pondělním Dobrém ráno, které vyplníme taky písničkami, co nestárnou od Brontosauru a taky zpěvačky Ilony Čákové, po níž budeme blahopřát, no a taky se telefonicky spojíme s plzeňskými meteorology a popovídáme o dnešním počasí. Tak vstávejte a posnídejte s námi, je 6 hodin a 5 minut.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: 11 minut po 6 a pěkné ráno přejeme vám, kteří jste si pro jeho start vybrali naši společnost. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, dnes je 24. srpna a máte-li dnes narozeniny, tak vám posíláme po našich frekvencích velkou gratulaci. A komu ještě popřejeme? 79. narozeniny oslaví český herec, scénárista a moderátor Jan Rosák. Francouzský skladatel elektronické hudby Jean-Michel Jarre oslaví 78. narozeniny. Další oslavenkyní je zpěvačka Blanka Šrůmová, která je dnes 61 let a 75. oslaví slovenský kytarista, zpěvák a skladatel Ján Baláš, který je známý ze skupin Modus a Elán. No a k svátku popřejeme dnes Bartolomějům. Bartoloměj je mužské biblické jméno aramejského původu. Další variantou jména je Bartolomej. Vzniklo z Bartalmaj a vykládá se jako syn Talmajův nebo syn zbrázněného, oráč nebo někdy také jako bojovný syn. Tak tedy všem dnešním oslavencům posíláme po našich frekvencích velkou gratulaci.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, je 7:15 a v dobrém ráno vítám meteoroložku Petru Polívkovou. Dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak řekněte, jak to vypadá aktuálně tady u nás v celém našem karlovarském kraji.
2: Tak v tuto chvíli jasno nebo skoro jasno a teploty jsou chladné, je chladno. Teploty máme v tuto chvíli většinou kolem 5 stupňů Celsia.
1: Mm-hmm. A jaké počasí máme očekávat pak přes den?
2: Bude převážně slunečno a až během odpoledne bude přibývat vysoká oblačnost a dnes to bude opět bez srážek, bude tedy jasno, během odpoledne až polojasno a ještě teď ráno se výjimečně mohou vyskytnout nějaké mlhy. Nejvyšší denní teploty nám budou stoupat mezi 19 až 22 stupňů, na horách tam by mělo být někdy kolem 16 a vád bude slabý proměnlivý vítr, postupně se bude měnit na severovýchodní až východní, ale stále bude slabý.
1: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den 24. srpna a já děkuji meteoroložce Petře Polívkové. Hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: 8 minut bude 6:30 a ranní pohodu přejeme všude tam, kde posloucháte rádio vašeho kraje. Tak každý rodič to nejspíš dobře zná. Brzy po nástupu do školky nebo školy se u dítěte objeví kašel, rýma nebo horečka. A jakmile se jedna nemoc rozloučí, často následuje další. S koncem prázdnin se přitom takové období už zase rychle blíží.
1: Trpěl pořád na nějaký rýmečky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
2: Říká Petra z Prahy. Její syn Oliver začal navštěvovat dětskou skupinu, když mu byl 1,5 roku. Teď ve skoro 4 letech už je nemocný méně často.
1: Vybudoval si vlastně relativně imunitu, že teďka už při tom nástupu si myslím, že už je nejhoršího venku.
2: Imunita malých dětí ještě není dostatečně odolná. Proto je normální, když jsou nemocné i několikrát za sezónu. Pokračuje Jan Kinčel ze Státního zdravotního ústavu.
3: Pokud třeba děti nechodí do školky, do předškolních zařízení, tak to, co si jiné děti prodělají ve školkách, tak toto dítě má vyšší nemocnost až třeba na základní škole.
2: Předejít některým nemocem v raném věku tak podle něj moc nejde. Důležitá je ale pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoci jen částečně, říká Kinčel.
3: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě.
2: V jakých případech by už rodiče měli zvážit návštěvu lékaře, vysvětluje pediatrička Alena Šepková z Plzně.
4: Jiná situace může být, pokud má to dítě samozřejmě vysoké teploty, nebo pokud třeba stíženě dýchá, nebo pokud ta rýma je opravdu třeba hustá, zelená, aby nepřeběhla infekce do ucha, nebyl tam zánět středouší. Pokud ten kašel třeba po několika dnech domácí léčby neustupuje.
2: Jenže někdy neonemocní jen samo dítě. Nákaza se může rychle rozšířit v celé rodině. Ví Petra ze zkušenosti se synem Oliverem.
1: Za ty 2 roky, co už chodí do skupinky, tak jsme jako párkrát měli opravdu výživnou nemoc, chytli to babičky, dědové.
2: Proto by na prevenci měli myslet všichni členové domácnosti. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Abertami na Karlovarsku získali dotaci na opravu německých hrobů. Ministerstvo pro místní rozvoj městu vyplatí nejvyšší možnou částku 150 tisíc korun. Letos v Abertamech opraví 5 významných německých hrobů. V Teplé u Mariánských Lázní zpevňují opěrnou zeď, která přiléhá k náhonu rybích sádek. Stavební práce zajišťuje město, které úpravy rozdělilo do dvou etap. Radnice na zpevnění opěrné zdi spolupracuje s rybáři. Práce na úpravách opěrné zdi chce město dokončit letos na podzim. V zaniklé vsi Svatobor na Karlovarsku pokračuje oprava střechy barokního poutního kostela. Po začlenění vsi do vojenského újezdu v roce 1954 sloužil kostel jako skladiště a postupně chátral a nakonec v roce 1966 vyhořel. Zdevastovaná kulturní památka má za sebou částečnou rekonstrukci, dál je ale v havarijním stavu. O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí a včera k nim přibyly další 2 mrtví. Japonský ostrov Honšu zasáhlo zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky lidí. Fotbalisty Plzně bude trénovat Radoslav Kováč. Vedení západočeského klubu to oznámilo na svém webu s tím, že novým koučem podepsalo smlouvu do konce sezóny s opcí na 2 roky. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 212 v Březové na Sokolovsku v části obce Studánka je z důvodu opravy vozovky úplně uzavřená. Objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Další letní ráno, pro některé stále ještě prázdninové, si užíváte ve společnosti rádia vašeho kraje. No a my vám přejeme hlavně bezproblémové vstávání. Dnes je pondělí 24. srpna a také dnes se spolu s Petrem Jungmanem ohlédneme do kalendária. Ovšem, ještě předtím se dozvíte, jakého hosta jsme si na dnešní odpoledne pozvali do studia. Tak ať se vám pěkně vstává do pondělního rána. Je 6:30, 2 minuty.

0: kde jste si zapli rádio, anebo jste si k nám našli jinou cestu. Přejeme příjemné vstávání do pondělního rána. No a nezapomeňte, že nás můžete poslouchat nejen analogově, ale také v digitálním vysílání, rovněž ze satelitu přes družici Astra, anebo na internetu, a sice na webu vary.rozhlas.cz, anebo v aplikaci Můj rozhlas. Posloucháte ranní proud pohodové muziky, náš ranní program, no a v tom našem odpoledním vysílání vás pozveme do Krajské knihovny Karlovy Vary. Hostem dobrého odpoledne bude ředitel Krajské knihovny Vratislav Emler, s nímž si popovídáme o současném programu v knihovně, který na návštěvníky čeká ještě do konce prázdnin, a také s ním probereme i novinky od září. No a vy si tento rozhovor můžete poslechnout právě dnes po 15. hodině. 6.39 na hodinách a po písničce si povíme pár slov o počasí. Buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dobré jitro přejeme malým i velkým. V našem regionu máme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Výjimečně se vyskytují mlhy. Teploty se pohybují od 4 do 7 stupňů Celsia. A bude slunečno, během dne čekejme více vysoké oblačnosti, ale beze srážek. Bude jasno a během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty povyskočí na 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni. Vane slabý proměnlivý vítr, postupně to bude severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biometeorologická předpověď ta přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže, který umožňuje běžný denní režim bez omezení. No a jaký máme čas? Za 2 minuty bude 6:45.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: landed.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
6: Drahé soutěžníci, přijímám toto rozhodnutí.
5: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumrtová, nyní Kubová, má 35. narozeniny. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku

0: 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Březová na Sokolovsku staví 10 malometrážních bytů. Ve Svatoboru na Karlovarsku pokračuje oprava střechy zdevastovaného poutního kostela. Studenti a pedagogové Filozofické fakulty z Karlovy univerzity kritizují plánované sloučení kateder a ústavů. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Březová u Sokolova staví 10 nových bytů v podkroví městského domu na náměstí. Hotové budou do konce roku. Práce vyjdou na téměř 25 milionů korun. Město na byty nezískalo dotaci a zaplatí je ze svého rozpočtu. Podle nezávislého starosty Jaroslava Bělíčka tak bude město byty nabízet za nejvyšší nabídnutou cenu.
4: Můžeme teď brát, koho chceme, nebude tam žádný limit na věk, ani na příjmy a podobně, jak to bývá u podmínek poskytovatelů dotace. Takže počítáme s tím, že jakmile se vyhlásí záměr pronájmu bytu, takže tam bude zájem dost veliký.
3: V zaniklé vsi Svatobor na Karlovarsku pokračuje oprava střechy barokního poutního kostela. Po začlenění vsi do vojenského újezdu v roce 1954 sloužil kostel jako skladiště a postupně chátral a nakonec v roce 1966 vyhořel. Zdevastovaná kulturní památka má za sebou částečnou rekonstrukci, ale dál je v havarijním stavu. Na záchraně kostela pracuje spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s obcí Doupovské Hradiště. Podle nezávislé starostky obce Jarmily Božkové potrvá oprava střechy několik let.
5: Teď bude třetí etapa opravy té střechy. My opravujeme to podle toho, kolik dostaneme dotaci z Ministerstva kultury z programu záchrany architektonického dědictví a my k tomu přidáváme většinou těch 30% a tak, jak to půjde, prostě tak dlouho to bude trvat.
3: Upravené je okolí kostela a na pozůstatcích bývalé školy ve Svatoboru vznikl taky altán pro turisty i místní. Studenti a pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy kritizují plánované změny. O tom, že vedení chce některé katedry a ústavy od ledna sloučit, se dozvěděli na začátku léta. Z 38 pracovišť má být 33. Škola se potřebuje stabilizovat a šetřit.
6: Fakulta počítá s propuštěním více než 50 zaměstnanců. Studenti mají právo své obory dostudovat, pokud ale nebude mít předměty kdo učit, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
7: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty.
6: Studentům a pedagogům se taky nelíbí rychlost, s jakou se změny chystají. Mluvčí fakulty Ina Palacká nicméně zdůraznila, že změny nepřišly bez předchozí komunikace.
8: Pokud bychom tyto změny neprovedli, postupně by se naše ekonomika situace zhoršovala a v dalších letech bychom byli nuceni přijímat plošnější a bolestivější opatření. Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť.
6: Změny mají škole ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: V Jižní Keni uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění, jehož příčinu se zatím nepodařilo zjistit. Zvířata trpí mimo jiné částečným ochrnutím a mají potíže se postavit. Kenčská služba pro ochranu přírody uvedla, že toxikologické testy odhalily v tělech uhynulých slonů vysoké koncentrace kyanidu. Část odborníků ale kyanid jako příčinu úhynu vylučuje. Mrchožrouti požírající uhynulá těla totiž na rozdíl od slonů neumírají.
2: Sport.
3: Druhou etapu cyklistické Vuelty vyhrál ve sportu Brit Matthew Brennan. Slovinský favorit Tadej Pogačar byl třetí a dál vede s náskokem 9 sekund průběžné pořadí závodu. Jediný český zástupce Jan Hirt obsadil 130. místo. Dalších více než 170 kilometrů čeká cyklisty dnes.
2: Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé. Přes den budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená ulice Cihelní.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Vary opravují přemostění u vřídelní kolonády. Rozbitou mramorovou dlažbu nahradí mozaika, inspirovaná původním návrhem architekta Jaroslava Otruby, autora kolonády. A my vám o tom povíme více v naší reportáži krátce po 7:15, ale ještě předtím dostanou slovo děti v anketě Ahoj rádio a odpoví nám na otázku, jak to vypadá, když se žije na dluh. Tak ať vám nic neuteče z naší nabídky a ani písničky od Martina Maxi a Václava Neckáře. Je 7:05. Já přeji hezký poslech.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Jak to vypadá, když se žije na dluh?
1: Blbě. Mají ty lidi, kteří třeba v tom baráku žijí, tak mají hodně velký stres a furt se snaží ty peníze vlastně najít.
2: Že musí

0: Příjemné vstávání do pondělního rána přejeme vám, kteří jste si nás ani dnes na začátku nového týdne nezapomněli naladit. Jaké bude dnes počasí?
1: Počasí.
0: Je čtvrtek na 8 a 2 minuty a v našem regionu je aktuálně jasno nebo skoro jasno, výjimečně se vyskytují mlhy a teploty se pohybují od 4 do 7 stupňů Celsia. No přes den bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 19 do 22 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 15 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, postupně to bude severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré a biozátěž ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná.
1: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.

0: 7.21 ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary a ať už nás posloucháte doma, v práci, na cestách anebo třeba někde u vody, přejeme vám pohodové pondělí. Karlovy Vary opravují přemostění u vřídelní kolonády. Během filmového festivalu se na prostranství konají doprovodné koncerty, jinak je promenádní prostor pro veřejnost uzavřený. Dělníci teď pracují přímo u kolonády a při opravách nesmí narušit stabilitu konstrukce ani poškodit podzemní systém spojený s vývěrem vřídelní vody. Obnova se týká hlavně horní části mostovky.
1: Teď se sundává povrch k tomu, aby teda se dostalo na tu základní konstrukci.
2: O rozsahu prací na přemostění vřídelní kolonády mluví Tomáš Pilmajer.
1: Ten nosník dojde očistit, dojde otryskat, dojde zaizolovat. Potom to budou nainstalované roznášecí betonové desky.
2: Prostor vedle kolonády byl několik posledních let pro veřejnost uzavřený. Původní mramorová dlažba byla popraskaná a pohyb po ní už nebyl bezpečný.
3: Co s tou dlažbou, kterou odvezete, bude?
1: Stávající dlažba, která se rozebírá, tak část, která je znehodnocená, lety popraskaná, tak bude odvezená, uložena na skládce. A další část se rozebírá, dává se na palety a bude uskladněna na nějakém centrálním úložišti, centrálním skladu pro další použití na nějaké rekonstruované části v lázních.
3: Takže původní dlažbu sem vracet nebudete?
1: Architekti navrhli nový povrch a víceméně úplně novou architektonickou část celého toho přemostění, takže to nebude vůbec, to nezůstává v tomto provedení, tak jak to bylo realizované před těmi 50 lety.
2: Uvnitř vřídelní kolonády se střídá světlá a tmavá dlažba v pravidelném vzoru připomínajícím vlny. Pokračuje ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Václav Benedikt.
4: Tomu se říká vízení terem. Pan architekt Otuba, který stavěl vřídelní kolonádu, navrhoval, chtěl, aby to vycházelo i ven ve vřídelní kolonády. A bohužel v minulosti se tomu tak nestalo a my takzvaně rehabilitujeme návrh pana Otuby a snažíme se to dovést do toho původního stavu.
2: Nestačí tedy opravit jenom povrchy?
4: Celé to plato, na kterém stojíme, nesou takzvané předpjaté železbetonové silniční nosníky a dlouhodobě se nevědělo, v jakém jsou stavu. Proto jsme dělali složitý statický posudky, dělali jsme i destruktivní zkoušky, kdy jsme ověřili, že ty nosníky jsou v perfektním stavu, ale hrozí, když do nich bude dál zatýkat a když budou dál narušovány, že právě k tomu havarijnímu stavu dojde a pak by mohlo dojít k obrovské rekonstrukci za stovky milionů, ne za desítky jako teď.
2: Opravy by měly skončit v průběhu dubna příštího roku, aby bylo vše připravené na začátek lázeňské sezóny. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Katedrála na náměstí Republiky v Plzni skutečně nejvyšší stavbou svého druhu v republice? Která tramvajová trať je nejdelší? A kde roste nejstarší plzeňský strom? Seriál Plzeňské zajímavosti a neb Plzeň a okolí a kam MHD dovolí? Každé pondělí na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Žlutice na Karlovarsku prodávají 18 zasíťovaných pozemků pro stavbu rodinných domů. Město je nabízí formou elektronické aukce a minimální cena je 1400 korun za metr čtvereční. Pozemky se nacházejí v nové lokalitě Žlutice Sever poblíž budovy střední lesnické školy. V Aši dokončují rekonstrukci městského bazénu. Radnice za práce zaplatí asi 200 milionů korun. Kromě obvodových zdí je v objektu vše nové. Od bazénových van, sociálního zařízení, technologií i wellness centra. Úpravy se týkaly jen samotné budovy. Venkovní prostory bude město řešit později. Městská knihovna v Sokolově bude mít od září čtenářský klub s názvem Čteme spolu. Místo klasických rozborů půjde o společnou debatu o příbězích a sbírání inspirace pro další čtení. Úvodní schůzka se uskuteční v polovině v září o oddělení pro dospělé. Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle Nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně. Nová kanadská cla za americké zboží začnou platit 8. září. Zavádí je v reakci na 50% cla, která vůči Kanadě zavedl Bílý dům. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 20 u obce Teplička na Karlovarsku jsou z důvodu stavebních prací zúžené jízdní pruhy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takový bude i celý podzim. A nebo Bartoloměj svatý odpoledne krátí. Říkají pronostiky pro dnešní 24. srpnový den. No a Český rozhlas Karlovy Vary je vaším průvodcem dnešním ránem. Už za chvíli vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka. Ale ještě předtím nahlédneme do dnešních novin. Zajímavá témata pro vás chystá Lukáš Staněk. No a z muziky to pro vás máme písničku od Marka Ztraceného, tak ať se máte s námi hezky. Je 7:30 a 2 minuty.

0: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 5 minut bude 7:45 a na řadě je přehled tisku. Pondělním vydáním regionálních novin listoval editor vysílání Lukáš Staněk, kterého vítám ve studiu. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Tak o čem dnes píše regionální deník?
1: Letos v květnu uplynulo 140 let, co bylo otevřeno Karlovarské městské divadlo. Karlovarským patriotům není třeba připomínat, že je dílem vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera, kteří jsou autory dalších 50 divadel na území Evropy. Známá dvojice navrhla i veškeré původní osvětlení v Karlovarském kulturním stánku, včetně hlavního lustru v hledišti, který váží úctyhodných 700 kg. A jak informuje dnešní regionální deník, významnou součást divadla je třeba pravidelně udržovat. Snáší se k zemi, což není vzhledem k jeho velké váze a historické hodnotě vůbec jednoduché. A právě minulý týden absolvoval povinnou proceduru, která se týká především výměny žárovek. Nepřehlednutelná součást divadla je vyrobena z mosazy a její hodnota je nevyčíslitelná.
0: Co jsi zjistil v deníku Právo?
1: Čerpání více než miliardové dotace na rekonstrukci a dostavbu střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech není podle zástupců kraje ohroženo ani po vypovězení smlouvy mezi zhotovitelem PKS stavby a krajem jako zadavatelem zakázky. Kraj si při zadávacím řízení vyhradil možnost, že při odstoupení od smlouvy z jedné nebo z druhé strany může oslovit další zájemce v pořadí podle nabídkových cen. Podle článku deníku Právo se zakázka ani nebude zadávat znovu, ale přejde se rovnou k další nabídce. Od loňského října se podařilo prostavět přibližně 80 milionů korun a lhůta pro dokončení stavby a vyúčtování dotace je naplánovaná na květen 2029.
0: No a ještě pojďme nahlédnout do regionální přílohy Mladé fronty dnes, tak co ta píše?
1: Kriminalisté z krajského ředitelství policie Karlovarského kraje od soboty řeší násilný trestný čin. Kolem poledne přijal operační důstojník oznámení o napadení ženy v domě v Otovicích na Karlovarsku. 41-letý muž měl po slovní rozepři fyzicky napadnout silnými údery pěstí do obličeje svou stejně starou partnerku. Po útoku utekl. Žena utrpěla vážná zranění a byla letecky transportována do nemocnice. A jak se dočtete v Mladé frontě, muže se podařilo v podvečer zadržet v centru Karlových Varů v jednom z obchodů. Dechová zkouška i test na návykové látky vyšly negativní. Poté byl umístěn do cely.
0: Tak to byl přehled regionálního tisku a Lukáš Staněk, kterému děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, je 7:45 a dnes bude slunečno, beze srážek, jasno až polojasno. Teploty se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni Celsia, na horách naměříme 15 až 18 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, postupně to bude severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré. A biozátěž je dnes na prvním stupni, tedy mírná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: na čase být.
1: Dobrý kafe nám nabídla zpěvačka Lucie Bílá a za 9 minut bude 8 hodin. Nezapomeňte, že každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude herečka Kateřina Macháčková. A tady je malá ochutnávka.
2: Jak často dabujete?
3: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
2: Je to tam napsáno?
3: Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak.
2: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
3: to si? Jsme skoro moc neřekli. Nebo Kevine?
2: Kevine!
3: Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Pořád Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát herečka a dabérka Kateřina Macháčková.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

svátek Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte

0: Dejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Ve Žluticích na Karlovarsku se zvýší počet zastupitelů z 9 na 15. Zájemci se stále můžou hlásit k mimořádnému studiu na Západočeské univerzitě. Vláda dnes odborům a zaměstnavatelům představí návrh na zvýšení platů ve veřejném sektoru. A čekejte jasno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Obyvatelé Žlutic na Karlovarsku budou v říjnových volbách vybírat 15 zastupitelů. Teď jich má město 9. V minulosti už město 15 zastupitelů mělo, ale v roce 2018 jejich počet snížilo na 9. Hlavním důvodem byla velikost města, které má přibližně 2200 obyvatel. Proč se teď rozhodlo vedení Žlutic počet zastupitelů navýšit, vysvětluje nezávislá starostka Helena Plicová.
4: Rozhodli jsme se z toho důvodu, že dřívější zkušenost vlastně s 15 zastupiteli ve Žluticích byla dobrá, ale hlavně také proto, že si myslíme, že město naší velikosti, že by mělo mít radu města.
3: Na Západočeské univerzitě v Plzni může od září studovat i veřejnost. Ještě do konce srpna jsou otevřené přihlášky na tzv. Mimořádné studium nebo celoživotní vzdělávání. Kurzy jsou určené pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet prostředí vysoké školy, získat profesní osvědčení do práce nebo studovat jen tak pro radost. Podrobnosti doplňuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
5: V případě mimořádného studia mohou zájemci chodit do výuky přímo s našimi studenty. Sedí s nimi v posluchárně, plní stejné úkoly, zápočty a zkoušky a po splnění dostanou certifikát, který mohou použít pro doložení kvalifikace nebo k uznání dalšího studia.
3: Celoživotní vzdělávání nabízí třeba fakulta strojní ve formě kurzů CNC obrábění nebo fakulta pedagogická jako kurzy pro učitele, kteří potřebují například pedagogické minimum. Vláda dnes začne s odbory a zaměstnavateli vyjednávat o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO má představit první konkrétní návrhy. Kabinet tvrdí, že půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Podle Juchelky jsou peníze vyčleněné v připravovaném rozpočtu, ale částku zatím neprozradil.
6: Samozřejmě budeme předkládat nejen ten náš návrh, ale i samozřejmě, a řeknu to v tuto chvíli, i systémové řešení, které se týká tabulek jako takových. Skutečně to bude jedno z nejvyšších navýšení v průběhu těch posledních let, co se týká platů.
3: Odbory zatím svůj požadavek na navýšení platů ve veřejné sféře nezveřejnili. Nejdřív si chtějí vyslechnout návrh vlády. Ještě před jednáním se dnes mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. Rusko i Ukrajina hlásí oběti vzájemných útoků. Nejmíň 3 lidé zemřeli na předměstí ukrajinského Charkova. V Rusku dopadly trosky ukrajinského dronu na budovu dětského centra ve městě Krasnodar. Zemřeli tam 2 děti, dalších 7 a taky 2 dospělí jsou zranění. Ruské úřady uvedly, že trosky letounů zasáhly taky bytové domy a sklady. Úder zároveň způsobil požár v logistickém centru druhého největšího ruského internetového prodejce Ozon.
2: Sport.
3: 6 českých reprezentantů čeká v Číně mistrovství světa v moderním pětiboji. Program zahájí dnešní štafety. České barvy bude hájit obhájce bronzové medaile a lídr světového žebříčku Matěj Lukeš. Ten do dějiště šampionátu odcestoval už před 4 dny. Z Čechů se mistrovství zúčastní i Marek Grič, Jan Toman, Matouš Tůma, Lucie Hlaváčková a Karolína Křenková.
2: Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé. Přes den budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Dejte pozor na dálnici D6 na úrovni Jindřichova na Chebsku ve směru na Karlovy Vary na překážku na vozovce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: výlety do dvou rozdílných krajin nabízí prostřednictvím svých snímků fotograf Jiří Wendler v Ostrovské městské knihovně. My se tam společně vypravíme s naším redaktorem Josefem Šorfou, ale ještě předtím si poslechneme písničky od Heleny Vondráčkové a Pavola Habery a taky dáme prostor pravidelné rubrice Co v učenicích nebylo. No a v té si povíme o tom, proč jsou některé rostliny masožravé. Tak už za chvíli s Martinem Písaříkem, tak nás poslouchejte dál, je 8 hodin a 5 minut.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: S britsko-americkou formací London Beat a jejich slavným hitem z 90. let jsme přeskočili čas 8:45. A jaké bude počasí v karlovarském regionu, tak to nám teď prozradí meteorolog Ivo Boman, kterého mám na telefonu. Já vám přeji hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak s jakým počasím začínáme nový týden?
2: Tak aktuální stav je poměrně hodně chladný, máme kolem 7-8 stupňů a nad hlavami jasnou nebo skoro jasnou oblohu.
1: To je tedy aktuální stav a co nás čeká přes den?
2: Tak co nás dneska čeká, zpočátku jasno, během odpoledne spíše polojasno, no a pak bude té oblačnosti od západu ještě trošku více přibývat večer až na oblačnou oblohu, ta oblačnost bude zpočátku průsvitná, potom už trochu hustší. Nejvyšší teploty dnes mezi 19 a 22 stupni na horách do 18 stupňů, no a vítr nikterak významný, zpočátku slabý proměnlivý, postupně severovýchodní nebo východní, jen do 4 metrů za sekundu.
1: A máte pro nás předpověď počasí také na zítřek?
2: Samozřejmě v noci očekáváme málo oblačnosti, skoro jasno až polojasno. Během dne té oblačnosti bude více a později odpoledne se zítra mohou vyskytnout nějaké přehánky nebo se ukáže občasný déšť. Večer bude oblačnost opět ubývat. Teploty v noci 11 až 8 stupňů, přes den 21 až 24 stupňů. Vítr nám trošku zesílí na mírný od východních směrů mezi 2 a 6 metry za sekundu.
1: V dobrém ráno hovořil o počasí meteorolog Ivo Boman. Já vám moc děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Hezký den. Naslyšenou.
0: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: písničkou nás potěšila slovenská hudební skupina Elán, která uzavírá v tomto roce svou koncertní kapitolu a odchází na dlouholetou pauzu. Za 7 minut bude 8:30. Dva různé pohledy, a to do Krušných hor a také do fantaskních krajin, nabízí karlovarský fotograf Jiří Wendler v prostorách oranžerie Václava Havla v městské knihovně v Ostrově u Karlových Varů. Na výstavě nazvané Cestou světelnou do plošné dimenze s autorem natáčel redaktor Josef Šorfa.
1: Nejprve se s autorem tady v oranžerii zastavíme u pohledů do Krušných hor. Co vás v Krušných horách nejvíc zajímá, alespoň na téhle výstavě je vidět, že do značné míry k tomu objektu zájmu patří stromy.
2: Stromy jsou jako staří lidé. Mají charakter, mají svoji historii, jsou to takový fotogeničtí staří dědci, bych řekl. Na nich se podepíše ta krušnohorská zima a oni tam stojí a vydrží ten čas i nečas a všechno se to na té fotografii jakoby promítne.
1: Na nás z leckterých vašich fotografií dýchne zimní chlad. Fotky stromů, na které koukáme, jsou pořízené zhusta v zimě, tudíž lehce zasněžené, bez listí, některé i bez větví.
2: Tady stojíme zrovna před dvojicí, která je před zrcadlem a za zrcadlem. Když to obejdete, tak se ocitnete za zrcadlem a máte ty dva stromy z té druhé strany. Jsou to nádherný solitéry, které stojí v těch pláních krušnohorských a vy je tam jenom potkáte, zastavíte se.
1: Je to taková lehce posmutnělá romantika. Ta místa a stromy, které Jiří Wendler fotil, by poznal patrně jen on sám. Jsou to i záběry na krajiny.
2: Tady to je údolí Perninku.
1: Daří se vám fotit na první dobrou, zkrátka, že vezmete fotoaparát, přijedete, zmáčknete, je hotovo?
2: Chodím tam víckrát, protože ten strom vás třeba zaujme, ale potřebujete třeba mlhu. Ta mlha vám separuje ten strom z toho prostředí a působí až graficky.
1: Poznamenává Jiří Wendler. My se dostáváme ke dvěma fotografiím na závěr části výstavy věnované Krušným horám, k takovému dynamickému předělu, a tím jsou fotografie z Určícího potoka.
2: Je to potok Rybná a potok Bílá Bystřice pod Perninkem. Ale myslím si, že to není až tak podstatné, že tam jde o grafické vyznění té krajiny, zjednodušení zase jenom křivky a tvary, případně tady trochu barva.
1: Od fotografií potoku se dostáváme ke snímkům jakoby z Marsu nebo úplně z jiného světa. Na mě ty obrazy působí jako písečná láva rozlitá do prostoru.
2: Každý vidí něco jiného a proto se vyhýbám v těchto abstrakcích nějakým názvům. Příklad, to je v podstatě krajina impresionistická, tady je jezero, tady je les, odráží se ve vodě, tady teče potok, tady je nějaký břeh, ale to je moje interpretace, s kterou já jsem to fotografoval.
1: Bude to zkrátka na každém z návštěvníků, aby si vytvořil svou představu o fotografických krajinách Jiřího Wendlera. Z ostrovské oranžerie Václava Havla, Josef Šorfa, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Abertami na Karlovarsku získali dotaci na opravu německých hrobů. Ministerstvo pro místní rozvoj městu vyplatí nejvyšší možnou částku 150 tisíc korun. Letos v Abertamech opraví 5 významných německých hrobů. V Teplé u Mariánských Lázní zpevňují opěrnou zeď, která přiléhá k náhonu rybích sádek. Stavební práce zajišťuje město, které úpravy rozdělilo do dvou etap. Radnice na zpevnění opěrné zdi spolupracuje s rybáři. Práce na úpravách opěrné zdi chce město dokončit letos na podzim. V zaniklé vsi Svatobor na Karlovarsku pokračuje oprava střechy barokního poutního kostela. Po začlenění vsi do vojenského újezdu v roce 1954 sloužil kostel jako skladiště a postupně chátral a nakonec v roce 1966 vyhořel. Zdevastovaná kulturní památka má za sebou částečnou rekonstrukci, dál je ale v havarijním stavu. O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí a včera k něm přibyly další 2 mrtví. Japonský ostrov Honšu zasáhlo zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky lidí. Fotbalisty Plzně bude trénovat Radoslav Kováč. Vedení západočeského klubu to oznámilo na svém webu s tím, že s novým koučem podepsalo smlouvu do konce sezóny s opcí na 2 roky. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dejte pozor na dálnici D6 mezi Kamenným dvorem a Odravou na Chebsku ve směru na Cheb. Pro poruchu je tam odstavené nákladní auto.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 24. srpnový den si užíváte spolu s rádiem vašeho kraje a k svátku dnes popřejeme Bartolomějům. Bartoloměj je mužské biblické jméno aramejského původu, vzniklo ze slov Bar Talmaj a vykládá se jako syn Talmajův, syn zbrázděného, oráč nebo někdy také jako bojový syn. No a k dnešku se váže také jedna z pranostik, která praví od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. No, tak podle meteorologů se za letem vrátka ještě úplně nezavírají. Uvidíme, co nám tedy konec prázdniny ještě měsíc září přinesou. Je 8:30 a za chvíli budeme soutěžit. Buďte s námi.

0: Petra Spáleného vystřídal se svou písničkou Petr Rezek a v dobrém ránu nás čeká právě teď soutěž. Na hodinách 8.39 a jestli vás zajímá, jak to vypadá v Karlovarském divadle, tak vás tam vezmeme na komentovanou prohlídku. Máme pro vás vstupenky, které teď můžete vyhrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak chtěli byste vědět, jak to vypadá v Karlovarském divadle? Zajímá vás architektura a historie jednoho z nejkrásnějších divadel v Čechách? No, pak máte tedy právě teď šanci se do všech prostor podívat v rámci komentovaných prohlídek a jedna z nich proběhne tento čtvrtek 27. srpna od 10 hodin a my nabízíme dvě vstupenky. Vyhrát je můžete právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Telefonní linka už je obsazená, kdo pak je na druhé straně? Dobré ráno.
1: Halo? Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak si dovolal?
1: Tady Dana, vůbec se.
0: Paní Dana, ano. Tak paní ano. Dano, před 20 lety, v roce 2006, přijali vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze novou definici planety a rozhodli, že Pluto nebude už oficiálně devátou planetou sluneční soustavy, ale trpasličí planetou. Počet planet sluneční soustavy se tedy snížil na 8 a my se vás, paní Dano, ptáme na to, kolikátou planetou v pořadí od Slunce je naše planeta Země?
1: Tak to je úplně mimo mě.
0: Jejda, no tak
1: zkusím. Čtvrtou.
0: Čtvrtá ne, bohužel. Je mi to líto, čtvrtá ne, tak příště to vyjde, mějte se moc hezky.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Taky, ano.
0: 221 55 37 37, tak telefonní linka je opět obsazená, kdo pak je na druhé straně, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Jirka ze Stráže.
0: Zdravím vás, pane Jirko, tak chceme slyšet tu správnou odpověď.
2: Já bych řekl, že třetí.
0: Třetí, a říkáte to správně, je to tak. Země je třetí planetou sluneční soustavy, první od Slunce je Merkur, následuje Venuše, Země je tedy třetí a poté následují Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Tak vstupenky jsou vaše a vám, pane Jirko, gratuluju a hezky si to tam užijte, mějte se pěkně, naslyšenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pěkný den přejeme spolu s Českým rozhlasem. Je 8:45 a dnešní den bude slunečný, bude jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách na 15 až 18 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, postupně to bude severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré. A biometeorologická předpověď, ta přináší jedničku, tedy mírný stupeň zátěže, který umožňuje běžný denní režim bez omezení. A ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 24. srpna, tak minimální teplotu 9 desetin stupňů nad nulou naměřila Šindelová v roce 2025, zatímco tu nejvyšší teplotu maximální zaznamenali v Chebu v roce 2011 a bylo to 31,7 stupňů Celsia.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

písničkou nás pozdravila zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková a za 9 minut bude 9 hodin. Pomaličku, ale jistě se uzavírá náš ranní program, který po zprávách vystřídá dopolední vysílání spolu se Stanislavem Juríkem u mikrofonu. No a nezapomeňte, že před námi je poslední týden, v němž se v pořadu Zámecké léto můžete vydat spolu s Františkem Kinským na další z českých zámků a spolu s Pavlem Kudrnou si zahrát o zámecký cestovatelský balíček. Zámecké léto startuje v 9 hodin a 45 minut. No tak ať vám nic neuteče a mějte se báječně, loučí se Jitka Brošková. Zítra ráno, naslyšenou.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nieberga na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura Ford Pro.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Místní akční skupina Kraj živých vod připravuje v Teplé na Chebsku potravinu.

0: Novou pomoc pro seniory. Zámek Valeč na Karlovarsku začal s rekonstrukcí brány do parku. Hotovo bude příští rok. Před začátkem školního roku se v Česku oteplí, dorazí i tropy. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Místní akční skupina Kraj živých vod spouští nový projekt potravinové pomoci pro seniory. Služba začne fungovat v září a zapojí se do ní přibližně 23 obcí na Tepelsku. Organizátoři budou při zajišťování potravin spolupracovat s chebským spolkem Sluníčko. Případní zájemci z řad seniorů se můžou hlásit už teď přes telefon. Pokračuje koordinátorka projektu Jitka Červenková.
1: Je to projekt Kraj živých vod, projekt Soused života. A my jsme se zaměřili na seniory, na který je pozapomínáno. Zjišťujeme tady, mapujeme tady. Děláme procházky se seniorama, výlety různý, chceme dělat univerzitu třetího věku a takové věci, setkání pečujících osob.
0: Na zámku Valeč na Karlovarsku začaly další opravy. Týkají se rekonstrukce vstupní brány do zámecké zahrady. Brána pochází z konce 19. století. Práce rozdělí zámek do několika etap. V letošním roce to bude obnova dvojice pískovcových věží a příští rok bude následovat oprava navazující historizující zdi s cimbuřím. Jak restaurátoři pracují, uvidí i návštěvníci zámku, říká kastelán Miloš Bělohlávek.
2: Protože si myslíme, že pro širokou veřejnost je restaurátorská práce velmi zajímavá, dohodli jsme se s realizátorem, že restaurování bude provádět přímo na místě. To znamená, věže byly demontovány z brány, jsou uložené na prostranství přímo vedle ní a každý, kdo do zámku půjde, tak uvidí, jak postupně práce probíhají.
0: Poslední prázdninový týden přinese v Česku postupné oteplení. Rána ale budou chladná. Přes den bude kolem 20 až 24 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek se ale vrátí tropické teploty. Teploměry ukážou až 32 stupňů Celsia. O víkendu pak teploty spadnou na 25 stupňů a přes Česko přejde studená fronta, která přinese i déšť. Indonéská policie zatkla 72 lidí kvůli podezření ze založení rozsáhlých lesních požárů. Hasiči bojují s plameny hlavně na ostrově Kalimantan, taky známém jako Borneo. Podezřelí podle vyšetřovatelů stojí za rozšířením téměř 9 požárů v této oblasti a taky na ostrově Sumatra. Úřady upozorňují na to, že farmáři v Indonésii často úmyslně vypalují lesy kvůli zemědělské půdě. Oheň sežehl už více než 64 tisíc hektarů a dým se šíří i do okolních zemí. V sousední Malajzii kvůli špatnému ovzduší zavřeli přes 600 škol.
3: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno, odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 stupňů. Vane slabý proměnlivý, postupně povane severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž je mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dejte pozor na dálnici D6 mezi Kamenným dvorem a Odravou na Chebsku ve směru na Cheb. Pro poruchu je tam odstavené nákladní auto. A kvůli nepojízdnému osobnímu autu počítejte se zdržením taky na 122. kilometru D6 na úrovni obce Hory na Karlovarsku ve směru na Karlovy Vary. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dneska je pondělní dopoledne, dneska je 24. srpna, tak mě napadá, že školákům už se to docela krátí, mají před sebou jeden celý poslední prázdninový týden, to se to poslouchá tedy. No, budeme úplně jinde, co se týče dopoledních témat, třeba za chvilku budeme mluvit o tom, že hodně krušné chvíle před několika dny zažil majitel sádek v Plzni na Homolce, z jednoho z bazénů totiž vytekla všechna voda a ryby zůstaly na suchu. Víc řekneme za chvilku.
3: Dobré dopoledne a Stanislav.

0: V září začne celková rekonstrukce unikátní stoleté úpravny vody s filtračním systémem Půeš-Šabal v Plzni na Homolce. Doposud tam probíhaly jenom průběžné udržovací opravy. Ta poslední připravila krušné chvíle majiteli tamních sádek. V jednom z bazénů zůstal spadlý svod okapu, o kterém nikdo nevěděl.
1: Tamhle za váma na tom druhém bazénu od pultíku a když jsme potřebovali teďka upustit bazén, aby jsme nalovili ty správné esetery, tak ten svod se nám dostal do toho mechanismu a vlastně jsme veškerých 400-500 kubíků vody vypustili. Nebyla síla to zastavit a vlastně jsme měli všechny ryby na suchu.
2: Vypráví jeden z nejhorších zážitků svého života majitel sádek Jan Mikač. Jak to dopadlo? Dá se říci, že dobře?
1: Na to, jaká katastrofa to byla, to dopadlo velice dobře. V uvozovkách jsme odepsali nějakých 50 deseterů a doplňkovou rybu, jako jsou pojkapři, jako jsou ostroretky, jeseni a další. Škody mohly být neuvěřitelné.
2: A to jste všechny ty ryby, a že jich není málo v tom jednom bazénu, přeházeli do dalších, nebo jak probíhala ta záchrana?
1: Zavřeli se všechny bazény, aby ta voda natýkala jenom do toho jednoho postiženého bazénu. Voda nám přesto mizela, takže všichni do bazénu, kdo měl ruce, nohy, a přehazovali jsme to nalevo, napravo, prostě do bazénu, kde ta voda byla. My jsme měli štěstí v neštěstí v tom, že v tom bazénu byli jeseteři a on ten jeseter má jednu úžasnou vlastnost, a to, že když není ve vodě, tak jako kdyby hibernoval, jo, zpomalí životní funkce, aby přežil. No a to nám pomohlo je vlastně zachránit, protože nebylo v našich silách to přeházet do ostatních bazénů.
2: Takže jste si tuto vlastnost jeseterů ověřili v praxi, ale ano. Víckrát to asi zkoušet nechcete.
1: Opravdu tohle to skutečně nechcem víckrát zkoušet, protože pohled to není hezký, který by přece jenom trpí tímhle tím, a když si vezmeme, že byli na suchu bezmála hodinu, než se to všechno povedlo dát do provozu, dopustit prostě tou vodou a ještě teplota, která je, tak jako z mýho pohledu klobouček, že ty ryby to prostě dali a ty lidi, kteří nám pomáhali, tak veliký dík.
2: Teď v září začne potřebná a dlouho očekávaná celková rekonstrukce budovy Šabal.
1: Je to naprosto úžasný, že se to povedlo, protože vlastně Plzeň rostla díky Šabalu. Šabal dal vodu před 100 lety a vlastně se rozvíjela Škodovka, pivovár, veškerý průmysl, lidi. No a teďka ten Šabal potřebuje něco málo vrátit od Plzně. A zaplať pánbůh se tohle to povedlo. Město jako takové řeklo, že si to veme na své bedra. Našli tam tu potřebnou částku, což je tuším nějakých 180 milionů. A tenhle ten úžasný objekt zachrání.
2: Co bude během rekonstrukce se sádkami?
1: My jedeme dál, protože je to o tom, že ty ryby nemůžeme stěhovat, je to o tom, že bychom zbytečně stresovali, bylo by to nákladný, není kam to dát, venku je predace, a tím, že tady máme primárně jesetery a jsou to vzácnější ryby, úplně venku by jim to nedělalo dobře.
2: A věříte, že se vám povede zabránit podobným nehodám, jako byla ta, ke které došlo teď před pár dny?
1: Budeme vycházet z toho, že se ty bazény přikryjou. Budou tam trámy, budou tam podlážky a plachta, která zajedno bude chránit vlastně ty ryby, které jsou v těch bazénech, aby nic na ně nespadlo, aby jim tam něco nespadlo, a doufám, že se nám to povede.
2: No, my držíme palce, aby se povedlo. Rekonstrukce historické budovy Šabal, bývalé úpravny vody nynějších sádek, potrvá necelé 3 roky.
1: Je to tak a jedem za plného provozu.
2: Z Plzně Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
0: Ještě se sluší dodat, že unikátní objekt s filtrací Půeš-Šabal si prohlédneme v plzeňských zajímavostech a bude to dnes krátce před 11:30.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Vladimír Menšík a Stella Zázvorková u nádražní pokladny.
2: Já
3: píš. Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
2: Ach, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý může, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
3: Kam, prosím?
2: Tam nahoru, paní. Co pak, Janda, ten už tam je? Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
3: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku kompjutru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
2: Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
3: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
2: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Miroštěl rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne, než byl raněnej u Haliče.
3: Kam, prosím?
2: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal. To se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký Felčan, nějaký Kučera, taky mužek. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řek.
3: Pane,
2: no,
3: já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebudu
2: zdravit. No, ne, já jen tak, že jako...
3: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
2: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam. A rozšoupnu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadá. No tak co, prosím.
3: Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
2: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
3: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
2: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
3: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
2: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
3: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
2: Jedete do Brna?
3: Jedete do Brna.
2: Co bych já dělal v Brně? Nikam mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
3: Pošel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
2: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
3: Vy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
2: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky je ten.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pavilon Skla v Klatovi láká na výstavu prací studentů ateliéru Skla z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tahle výstava je přístupná do 22. září. V muzeu Lamberská stezka Žihobce na Klatovsku uvidíte výstavu obrazů šumavské malířky Simonety Šmídové. Výstava tam potrvá do konce října. V parku u Plzeňské brány v Rokycanech vystoupí od 17 hodin dechový orchestr Hořovická osma. Letní kino v Klatovech to zve na český film 6 gramů, promítání začne v 21 hodin. V Mariánsko-lázeňském pravoslavném kostele začne v 6:30 varhaní koncert. Zazní na něm například skladby Antonia Vivaldiho a Antonína Dvořáka. K návštěvě také láká hrad Loket, prohlédnout si tam můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva. A v budově markrabství je vystavena originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě. Více zeleně a příjemnější prostředí pro cestování i zastavení to jsou sady 35níků v centru Plzně po nákladné revitalizaci, která trvala několik měsíců a všechny úpravy by už měly být hotové. A to je pozvánka k našemu dalšímu programu, protože na místě máme reportéra a za chvilku se s ním spojíme. Je 9:30, hezké dopoledne.

0: centru Plzně končí rozsáhlá revitalizace jižní části sadů 35. Prostor vymezený Palackého ulicí a Palackého náměstím prošel proměnou za téměř 25 milionů korun, která tam přinesla více zeleně, nové stánky i moderní zastávky MHD. A přímo v sadech 35. je teď i náš redaktor Pavel Hala. Přeju hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Tak jak teď ten zrekonstruovaný prostor vypadá? Co tě zaujalo jako první?
1: Tak je to opravdu uklizený, vzdušný, průhledný prostor, takový, který, jak i avizovala plzeňská radnice, kde se člověk chce zastavit, nejenom přestoupit třeba na zastávku tramvaje nebo autobusu. A taky mě zaujalo to, co tu přibylo nové zeleně. To je vidět na první pohled. Zmizel asfalt, zmizely stánky, celkově je to hezké moderní místo, podle mého názoru.
0: Projekt za 25 milionů korun kladl velký důraz na ekologii a hospodaření s dešťovou vodou. Je to vidět i laickým okem?
1: Je, určitě. I my nebotanici vystudovaní si tady všimneme, že tu přibyly stromy. Kromě těch tří, které si možná posluchači vybaví, takové ty veliké košaté stromy, tak se to tady celkově prořezalo, zmizela taková ta nevzhledná, neprostupná křoviska, kde většinou podle plzeňských radních končily akorát odpadky anebo bezdomovci a tak podobně. Takže je to celé průhledné a přibylo tu nepřeberné množství různých trvalek a také vlastně země, do které se může průběžně, chytře, jak bychom dnes řekli, vsakovat voda. Zůstaly tady tři vzrostlé stromy, o kterých jsem se dozvěděl, že jsou to pajasany žláznaté. Ty prošly dendrologickou speciální zkouškou, která spočívala v tom, že je různě napínali, ohýbali, jestli nebude hrozit nějaký pád třeba v budoucnu, protože přeci jenom jsou v centru města. Trošku je prořezali, k tomu přibylo 10 nových platanů, včetně právě závlahového systému. Nová zastřešení, kde se mohou cestující schovat třeba před bouřkou, chumelenicí, anebo i před vedry.
0: Se jmenují podle slavného 35. pěšního pluku, který právě v těchto místech mýval kasárna. Připomíná tu jeho historii i nějaký konkrétní detail v sadě?
1: Určitě, hned tři detaily jsem napočítal. Je to informační panel, kde si mohou návštěvníci tady toho místa, které teď určitě láká k návštěvě, nejenom k přestupu v rámci MHD, přečíst informace o 35. pěším pluku i o historii samotných kasáren, které tady stály až do roku 1969, kdy se rozhodlo o jejich zbourání. A jenom taková zajímavost, suť z těch ohromných kasáren se použila při výstavbě nedalekého rondelu na Karlovarské třídě. Tím druhým prvkem, který tady připomíná 35. slavný pěší pluk, je nový takový památník v té dlažbě zasazený přímo na rohu sadů 35. a Palackého ulice. A to třetí, to je velice zajímavá věc a to je taková kovová čára zasazená do chodníku, do toho žulového chodníku, která z jedné strany z Palackého ulice ukazuje obrys té kdysi zde stojící kasáren nebo stojících kasáren. Hmm. Takže hned tři prvky tady připomínají tu slavnou historii místa sadů 35.
0: Stavební práce v samém centru Plzně si vyžádaly výrazná omezení pro chodce i pro dopravu. Vrací se dnešním dnem ten provoz v lokalitě do normálu?
1: Já bych řekl, že určitě ano, a z toho dopravního hlediska stojí za to připomenout ještě jednu takovou šikovnou věc nebo zlepšovák. Přilehlé parkoviště, tak vlastně k těm zastávkám, které tady cestující posluchači znají, přibyla místa pro invalidy a jsou blíž k těm zastávkám, takže se tady evidentně přemýšlelo. A z dopravního hlediska, jak pro cestující, tak pro projíždějící řidiče, už je tady všechno v naprostém běžném provozu.
0: Pavel Hala se ozval ze sadu 35. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Za okamžik už bude 10:15 a chystáme pro vás další díl zámeckého léta.

0: Liberecké léto.
1: Hezký den i hezký týden vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Jsme na konci druhého prázdninového týdne, před námi je poslední týden prázdnin a vlastně i toho našeho zámeckého léta, že to ale uteklo, vidíte. Ale užijme si ještě ten týden jak prázdninově, dovolenkově, tak i vlastně soutěžně. Zámecké léto, představujeme stále zámecké objekty, soutěžíme, no a v pátek nás čeká velké finále, protože budeme nejenom losovat z výherců tohoto týdne jednoho, kdo si už je soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ale také tři majitele poukazů na luxusní zámecký pobyt na zámku Třešť. Pobyt v zámeckém apartmá je pro dvě osoby na dvě noci s bohatou snídaní formou bufetu, privátním pronájmem wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, no co víc si přát. Já doufám, že jsem vás důkladně nalákal, můžeme tedy začít. František Kinský bude mít slovo a zve na další prázdninový objekt.
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu. Páni Novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem. Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
4: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
3: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
4: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
3: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
4: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
3: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
4: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manieristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Je jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
3: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
4: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
3: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
4: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergu, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
3: Tak my jsme teď prošli vlastně dvě kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
4: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří sem v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
3: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
4: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
3: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
4: Malované trámy a malované omítky, ano.
3: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
4: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
3: Ve své době k čemu sloužila?
4: Byla to obrana hradní věž.
3: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
4: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
3: Má zámek nějakou zahradu, park?
4: Máme tady zahrady dvě. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí druhého okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já jenom ještě k tomu manýrismu, asi ne každý tuší, co to je, možná teď tápete, tak je to vlastně samozřejmě takový ten slohový styl 16. století, něco mezi renesancí, barokem. Místo těch renesančních, klidných, jasných pravidel ukazuje složité tvary, protáhlé postavy, divné nápady, přehnané zdobení, snaha ukázat jakousi dovednost, nepřirozené barvy, skryté těžké významy, třeba lušti. Tam pocit, že někdy se naše dámy některé oblékají a malují dost manýristicky. Tak, dost k tomuto slohu, pojďme soutěžit. Soutěžní otázka už je připravena, doufám, že vy taky telefon znáte. Já myslím, že po těch dvou měsících soutěžení určitě už ano.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Příšerné, nevaří tam dobře a tak dále. Ne, tak prosím vás, všechno zalité sluncem. Pane Zdeňku, já se vrátím soutěži k tomu manýrismu. Kolik manýristických trámových stropů byste na zámku Nový Hrad v Jmlíně našli? Za A9, za B13, za C17?
1: Myslím si, že za B13.
0: A to je takové, když nevíš, dej B?
1: Není, já jsem poslouchal, takže doufám, že jsem poslouchal dobře.
0: Tak já vás nedechám dlouho tápat. Poslouchal jste dobře, škrtám tady pana Josefa Náhradníka, může to zkusit zase zítra. Vy už to nemáte šanci zkusit, vy už jenom v pátek budete pozorně poslouchat, zdali vás čeká soukromá prohlídka na zámku, a nebo zdali tedy třeba vyhrajete i ten zámecký pobyt u vás, to už by bylo docela komické. Tak se mějte krásně, hezký den i týden, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: No a naslyšenou zase zítra. Zámek Dobříš, spisovatelský zámek nás čeká, tak si to určitě užijete, užijte si dnešní den i celý týden. Těší se na vás zítra opět Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Policisté pátrají po 12-leté dívce z Ústecka, může být v ohrožení. Rozsáhlá rekonstrukce městského bazénu v Aši je téměř hotová. Olomoucká univerzita buduje tým pro krizové situace. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Policisté v Ústeckém kraji vyhlásili pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 večer v Hostomicích na Teplicku, předtím utekla z nemocnice v Teplicích. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Pohřešovaná potřebuje zvlášť.

0: zvláštní zdravotní péči, říká mluvčí policie Václav Krieger.
1: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
0: Fotografii dívky najdete na serveru irozhlas.cz. Aši dokončují rekonstrukci městského bazénu. Radnice za práce zaplatí asi 200 milionů korun. Kromě obvodových zdí je v objektu vše nové. Od bazénových van, sociálního zařízení, technologií i wellness centra. Úpravy se týkaly jen samotné budovy. Venkovní prostory bude město kvůli financím řešit později. Pokračuje mluvčí radnice Milan Verbata.
2: Proběhla jednání, byly nějaké návrhy na úpravu vnějších prostor. Dokonce se mluvilo o přístavbě většího bazénu venkovního, ale v současné době v podstatě ta rekonstrukce skončí objektem bazénu, prostorem před bazénem a zatím musíme našetřit nějaké peníze, aby se mohli pokračovat.
0: Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci buduje tým pro krizové situace. Koordinovat bude práci dobrovolníků z řad vysokoškoláků při živelních pohromách a dalších nenadálých situacích. Nezištná pomoc se osvědčila například při covidové pandemii, tornádu na Jižní Moravě nebo ukrajinské uprchlické vlně. Je ale potřeba, aby je vyškolený tým efektivně vedl, říká manažerka dobrovolnického centra Vladimíra Sedláčková.
3: Ve všech těch krizích vždycky během dvou dnů jsme schopni zapojit 700 dobrovolníků. Mají entuziasmus, ale nemají zázemí a nemají zkušenost a potřebují být vlastně tím procesem trochu provedení, potřebují doprovod na cestě, potřebují pomoc vlastně vůbec s tím se na to místo dostat, tam několik dní být.
0: Novozélandská vláda dnes parlamentu předloží návrh zákona na zákaz užívání sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Jeho součástí je například požadavek na ověření věku uživatelů. Za porušení zákazu by provozovatelům platform hrozila pokuta 10% z celkových tržeb. Podle novozélandského premiéra Christophera Luxna mají sociální sítě negativní dopad na duševní zdraví, spánek a vzdělání celé generace dětí.
4: Počasí.
0: Dnes bude jasno, odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Vane slabý proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dejte pozor na dálnici D6 mezi Kamenným dvorem a Odravou na Chebsku ve směru na Cheb. Pro poruchu je tam odstavené nákladní auto. A kvůli nepojízdnému osobnímu autu počítejte se zdržením taky na 122. kilometru D6 na úrovni obce Hory na Karlovarsku ve směru na Karlovy Vary.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Víte, co je to biotop? Jak se takové místo navrhuje, realizuje, udržuje? Povíme si o tom s naším dnešním hostem, Janou Mudrovou, kterou přivítám v našem vysílání už za pár okamžiků. Přejeme příjemný poslech a hezké dopoledne.
4: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: naším dnešním dopoledním hostem si budeme povídat o biotopech, jak se takový biotop navrhuje, realizuje, udržuje, co proto člověk má udělat. Vítám Janu Mudrovou, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Jsem rád, že jste přišla, jsem rád, že jste vážila cestu až vlastně z Vysočiny, dá se říct, jste k nám přijela.
1: Byla to krásná cesta.
0: Krásná cesta, no vida, tak to jsme o to raději. Asi úplně na začátek bychom měli posluchačům vysvětlit, co to ten biotop je. Jak byste ho popsala? Co to je?
1: Je to vlastně vodní prvek a je čištěn mechanicky anebo biologicko-mechanicky. A rozlišujeme dva typy vodních prvků, koupacích pro naše soukromé zahrady. Rozlišujeme na koupací jezírka a biobazény. A liší se to v množství technologie, která tyto vodní prvky ovládá a čistí.
0: Takže v koupacím jezírku je té technologie méně a v tom druhém více, chápu to dobře?
1: Ano, přesně tak. Koupací jezírko je více přírodní, kdežto biobazén, ten už je někdy až nabušen technologiema.
0: To mi řekněte, jak jste se k tvorbě biotopů dostala? Jak k tomu došlo?
1: Tak to je teda velmi těžká otázka, možná spíš takovou náhodou, ale tak voda mě lákala v zahradě vždycky a je to ale především láska mého manžela, kromě mě teda.
0: Takže v tom jedete spolu s manželem, je to
1: určitě.
0: Tak?
1: Určitě.
0: A první biotop, vzpomenete si, jaký to byl? Byl třeba u vás na zahradě?
1: No, první biotop udělal můj manžel na zahradě svých rodičů, když mu bylo 13 let. A pak vlastně se vůbec tomu nevěnoval a byl úplně v jiném oboru a až se mnou začal dělat profesionálně vodní prvky.
0: Mm-hmm. Biotopy jsou asi různě třeba velké, technologicky zajišťované a tak dále. Co byste poradila začátečníkům, kteří o biotopu třeba teď slyší poprvé, anebo když teď slyší o biotopu, tak si řeknou, no tak u nás na zahradě by to možná taky šlo.
1: No určitě by to šlo, ale je potřeba mít dobrý zdroj vody a to je úplně alfa omega všech vodních prvků. Kvalitní zdroj vody, úplně se nedoporučuje dešťová voda právě z důvodu velké kontaminace, polutanty z ovzduší a pokud máme zdroj vody ideálně třeba i vrt, tak pak je to vhodné řešení. A pak je taky důležitý mít na to vhodný prostor.
0: Mm-hmm. Co se týče kvality vody, abych se u toho ještě zastavil. Je třeba, aby člověk tu vodu nechal nějak otestovat? Ozkoušet, jestli je vhodná pro tvorbu biotopu?
1: Vždycky testujeme vodu.
0: Vždycky.
1: Vždycky testujeme vodu jak z vrtu, tak třeba i z řádu. A hledáme specifické prvky, které nám právě můžou dělat takovou neplechu v té vodě.
0: Mm-hmm. Když už je kvalita vody schválena, dám to do úvozovek, to schválení samozřejmě, tak jak člověk má hledat prostor pro takový biotop? Jaké má mít třeba podloží nebo na jakých materiálech se ten biotop dá udělat?
1: No, limity tam samozřejmě jsou. Pokud máme velmi pevné podloží, jsme třeba na skále, tak pak už nemůžeme se dostat do hloubky a my tu hloubku těch vodních prvků potřebujeme. Problém je i spodní voda, ale s tou si dokážeme poradit. A pak jsou podloží třeba písčitá a tam už člověk musí pracovat velmi rychle, protože může dojít k sesuvu těch výkopů.
0: Aha, takže ten biotop vznikne o to rychleji, protože se spěchá.
1: Přesně tak, opravdu někdy jsme museli velmi, velmi pracovat rychle.
0: Dobře, Jana Mudrová je naším hostem, budeme si i nadále povídat o biotopech a i o jednom tady v západních Čechách, který má na starosti.

0: Naším hostem je Jana Mudrová, povídáme si o biotopech jako takových. Ještě jsem se nezeptal na to, jak dlouho to trvá, než člověk takový biotop založí a vlastně ho uvede v život tak, aby už fungoval, jakože přijde třeba návštěva a řekne, je, to je hezké, to se vám povedlo. Je to otázka dnů, týdnů, nebo snad měsíců, nebo sezon?
1: Je to spíš otázka měsíců, určitě ne dnů, ani týdnů. A je to hodně založeno na té vlastně stavebně technologické části, jak to dlouho trvá. Někdy je přístup na pozemek dobrý a dokáže se třeba zemina z výkopu vyvést během chvíle. Někdy to trvá velmi dlouho, musí se někde deponovat. Pak taky záleží na tom, jaká je použitá konstrukce. Pokud se zdí, tak samozřejmě jsou tam nějaké technologické přestávky s betonem. My třeba používáme dřevěné konstrukce a to už je otázka dnů. Pak musíme zasypat, napustit a zastabilizovat vodu. A někdy ta stabilizace vody trvá třeba měsíc, než se to všechno srovná, všechny procesy a pochody ve vodě.
0: Mm-hmm. To znamená, že se může stát, že člověk, který si u vás nějakým způsobem zadá třeba ten biotop, tak řekne, ale já tam mám kalnou vodu, mně se to nelíbí.
1: Stát se to samozřejmě může, ale umíme kouzla s vodou a dokážeme vodu pročistit.
0: Dopředu člověk obvykle ví, co by jako chtěl kolem toho biotopu třeba. Není to jenom ten biotop jako takový, ale i to prostředí okolo. Staráte se i o tyhle záležitosti?
1: Určitě vlastně řešíme tak, aby biotop byl logicky navázán na dům, na okolí, na výhledy a samozřejmě i na zeleň, protože mnohdy se stává, že do vzrostlé zahrady vkládáme vodní prvek a nechceme poškodit stávající zeleň. Takže všechno by mělo na sebe logicky navazovat.
0: Mají biotopy obecně nějakou roli při zadržování vody v krajině?
1: Já bych řekla, že ne, protože my nenakládáme s povrchovýma vodama, ale to prostředí je klimatizováno právě vypařující se vodou, takže velmi je jako zpříjemněno to okolí toho vodního prvku.
0: Mm-hmm. Co se týče živočichů okolo a v biotopu, jak je to třeba s rybami nebo s těmihle záležitostmi?
1: No, úplně nedoporučujeme do koupacích jezírek dávat rybičky, protože tu vodu velmi kazí, ale někdo je má a je to jako krásný prvek v té vodě nebo krásný život v té vodě. Nicméně ty živočichové dokážou velmi rychle osídlit, jako okolní živočichové osídlit ten vodní prvek. Takže dokážou přilítnout kachny, ale můžou se tam objevit i třeba užovky a také plno hmyzu se objevuje.
0: Řeší se to nějak? Je třeba potom člověk nějak nespokojen s tím vývojem toho biotopu a pomáháte mu s tím?
1: Někteří lidé nespokojení jsou. Já si myslím, že je důležitý to vědět dopředu, aby si klient rozhodl, jestli chce biobazén, který bude žít, anebo radši bude mít takovou sterilnější vodu chemickou. A obě dvě varianty jsou v pořádku.
0: Já jsem v tom prvním vstupu říkal, avizoval, že se staráte také o jeden známý biotop v západních Čechách. Je to Kotýnka v Dobřanech?
1: Ano, je to Kotýnka.
0: Jak jste se k tomu dostali?
1: Doporučuje nás tam kolegové, protože dlouho zastupitelstvo města hledalo někoho, kdo si poradí s neúplně kvalitní vodou v tomto biotopu a my jsme tam byli doporučeni od kolegů.
0: Mm-hmm. Takže vy jste dopředu věděli, do čeho jdete, že tam ta voda není úplně top.
1: My jsme věděli, že to není úplně top, ale úplně jsme nevěděli, do čeho jdeme, protože pak vždycky nastává taková detektivní práce, kdy my musíme podívat se na stavební část toho biotopu, jak se tam hejbe voda, v jakých objemech, v jakých průtocích tam ta voda proudí, kudy proudí, jak je čištěná. A to je opravdu jako velmi taková detektivní práce. Mnohdy se taky nedozvíme úplně všechno.
0: Mm-hmm. Jestli to není tajné, na co jste přišli, tou detektivní práci?
1: Přišli jsme na to, že nebo jsme věděli, že náš obor je vlastně velmi mladý, nějakých 30 let. A pokud ta Kotýnka byla postavená před 15-18 lety, tak to bylo ještě velmi v začátcích a ten obor celý se vyvíjí. Mm-hmm. Takže dnes už víme, že musíme vodu rozhýbat, že už musí být správně nadimenzované potrubí a ta voda musí proudit přes jako hydrobotaniku, kde se čistí a stabilizuje. A to tady na Kotýnce není.
0: Mm-hmm. Takže s ní máte ještě nějaké další plány, předpokládám.
1: Máme, už jsme udělali první fázi, první etapu rekonstrukce a bude se pokračovat dál.
0: Jakým způsobem se bude pokračovat, dozvíme se za chvilku po písničce. Naším hostem je Jana Mudrová.

0: O tvorbě biotopů si povídáme s Janou Mudrovou v dnešním dopoledním vysílání Rádia vašeho kraje. Mě tak napadá ještě, když podnikáte s manželem právě v téhle oblasti, jestli si dokážete nechat práci v práci a netahat jí domů, jak to u vás doma chodí?
1: Přiznám se, že nedokážeme. Že vlastně tím žijeme tou prací a neoddělujeme práci a rodinný život. Se to tak prolíná.
0: Takže si taháte práci domů, když to tak řeknu.
1: Určitě. Určitě víc manžel než já. Když večer mi ještě povídá o práci, tak já už si dokážu představit, že děláme jako jiné lepší věci, než si povídat o práci.
0: Dobře, děkuji za tohle přiznání. Tak si možná povídáte i o té kotince, kterou jsme začali v tom minulém vstupu. Povídali jsme si o biotopu kotinka, který máte na starosti. A vy jste končila ten vstup tím, že máte s ní další plány a že se to tam snad má nějakým způsobem ještě vylepšit. Máte nějaký takový plán nebo takový projekt, který by kotinku vylepšil?
1: Máme s kotinkou velké plány, i teda samozřejmě ve spolupráci s městem. Bude se teda nejenom zlepšovat filtrace celého biotopu, ale bude se proměňovat i prostředí. Uvažujeme například o saunách, tak aby se kotinka dala využívat celoročně, aby se v ní dalo otužovat, aby se dali další třeba cvičící stroje kolem kotinky. A ještě se uvažuje i o a revitalizaci okolí celého jako areálu.
0: Mm-hmm. To je asi běh na dlouhou trať, jak vás tak poslouchám. To není otázka týdnu.
1: Určitě je to běh na dlouhou trať. Není to otázka pár dnů, než vůbec proběhne celý projekt. Nejdřív studie, pak projekt, pak celá realizace a všechno se to bude projednávat i s občany města, protože nemůžeme se rozhodnout jenom takhle od stolu, jak to bude vypadat.
0: Mm-hmm. Máte už vlastně za sebou docela letitou praxi. Jste na nějaký projekt obzvlášť pyšní? Řekněte, kde je nějaký vámi vytvořený biotop, který se opravdu povedl?
1: Mm-hmm. Tak těch biotopů je asi hodně, těžko budu říkat jeden, ale vlastně oceněný projekt je v Českých Budějovicích, kde jsme získali ocenění první místo zahrado roku a vlastně i ten rok jsme získali biotop roku nebo biobazén roku jsme získali přímo jako v Budějovicích. Mm-hmm. V soukromé zahradě teda.
0: Výborně, tak to ještě dodatečně gratulujeme. Děkuju. Samozřejmě. A ještě se zeptám na to, stále se vžívám do role posluchačstva. Když bych jako posluchač si chtěl nějaký biotop vytvořit i sám, je to vůbec možné?
1: No určitě je to možné a je potřeba právě zjistit dobrý zdroj vody, udělat takzvanou kapilární uzávěru kolem celého biotopu, tak aby se nám tam nesplachovala voda z okolí. No a to je tak asi nejdůležitější a je fajn se poradit. Nedělat to úplně jako like a neskoušet to, protože pak to možná stojí víc peněz, než když člověk zaplatí třeba někomu za konzultaci.
0: Vy jste v úvodu říkala něco o dešťové vodě, že spíš škodí biotopu. Dá se tomu nějak zabránit, aby do toho biotopu nepršelo? Nebo?
1: To se zabránit nedá, ona nevadí ani tak dešťová voda, která padá přímo z nebe. Vadí nám dešťová voda, která se smívá po površích, ať už je to střecha, protože když jsou například měděné plechy, nebo jakýkoliv jako kovový povrch, tak pak se nám do té vody dostává velké množství kovu, kterým se koupat nechceme.
0: A ještě se za posluchače zeptám, jak velkou plochu tak pro takový běžný biotop vyčlenit na zahradě?
1: Pokud jde o biobazén, tak může být maličkatej. My máme realizace třeba 2x4 metry, ale může být i několik set metrů a to už spíše teda koupací jezírko.
0: Dobře. Je vidět, že máte hodně práce.
1: No.
0: A ještě hodně práce mít i budete. Myslím si, že i po tomhle rozhovoru tady u nás v dopoledním vysílání. Já jsem moc rád, že jste přijela a že jste nám aspoň něco málo o biotopech jako takových řekla. Naším hostem byla Jana Mudrová. Díky moc.
1: Já děkuji za velmi milé povídání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. We'll be right back.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Za dvě minuty bude 10:45. My vám přejeme hezké pondělní dopoledne. Lékař, zdravotní sestra a dvě laborantky. To byl tým na oddělení lékařské genetiky v plzeňské fakultní nemocnici, ale před 50 lety. O jeho zakladateli Františku Lašanovi uslyšíte v našem vysílání už za chvíli.

0: V dnešní odpolední rubrice Náš příběh vám představíme plzeňského genetika Františka Lošana. Zhruba před 50 lety založil oddělení lékařské genetiky v plzeňské fakultní nemocnici. Později se osamostatnil a se svými dětmi založil vlastní podnik v Plzni Černicích. Tam František Lošan i ve svých 87 letech stále pracuje. Podílí se také na aktivitách v Lions klubu Plzeň City. Malou okázku příběhu Františka Lošana vám ale nabízíme už teď.
1: Pro medicínu jsem se rozhodl na 11 letce na základě rozhovoru s maminkou, která se vyjádřila v tom smyslu, že by bylo dobré, aby někdo z rodiny studoval.
2: Vypráví lékař František Lošan. Po studiích v Praze se začal věnovat pediatrii a odtud byl už jen krůček ke genetice.
1: Já jsem jako pediatr přicházel do styku často s vrozenými vadami u novorozenců. Tam genetika má velkou úlohu, takže to byla taková ta příprava, kterou jsem doplnil studiem v Dánsku.
2: V roce 1977 vzniklo samostatné oddělení genetiky na odloučeném pracovišti na Denisovo nábřeží.
1: Ty začátky toho samostatného oddělení lékařské genetiky při fakultní nemocnici v Plzni jsme byli ve čtyřech, to znamená lékař, to jsem byl jmenovaný primářem já, měl jsem jednu sestru a dvě laborantky.
2: Jak vypadala genetika před 50 lety, když jste zakládal to oddělení, a jak vypadá dnes?
1: Dříve jsme dělali víceméně jenom rodokmeny, to znamená, zjišťovali jsme výskyt jednotlivých onemocnění v rodině. Pak byl velký pokrok, že se dalo chromozomálním vyšetřením potvrdit některé závažnější choroby, jako Downův syndrom, Turnerův syndrom a tak dále. V současné době jsme trošku jinde a samozřejmě se to rozšiřuje na molekulárně genetické poruchy, které se vyskytují, jako je cystická fibróza a některé další.
2: Kam se posouvá genetika?
1: To, co se dělá již v současné době, je onkogenetika. Odhalujeme i některá vyšetření důležitá pro rozvoj v oblasti sportu, protože můžeme u těch jednotlivců zjistit, jestli mají spíše sklony k těm výbušným sportům anebo k těm vytrvalostním sportům a také, jak je úspěšná regenerace organismu po té zátěži.
2: Vy jste jedním ze zakládajících členů plzeňského Lions Clubu.
1: Byl založen 1992.
2: Co tam děláte za hlavní aktivity a koho podporujete?
1: Podporujeme hlavně nevidomé a slabozraké prostřednictvím tyfloservisu. Je to především prodej svařeného vína, který je zdrojem našich financí, potom je to ples a pro ty nevidomé a slabozraké děláme hudební matiné, které je spojeno s pohoštěním a vyslechnou si hudbu studentů konzervatoře.
2: Máte nějaké životní krédo?
1: No, životní krédo, řekl bych, pracovitost, poctivost a humanita.
2: Další zajímavosti si můžete poslechnout dnes krátce po 14:30. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary.

Hostel se kapela Fleetwood Mac v našem dopoledním vysílání. Před 11. hodinou vás stačím ještě pozvat k dnešní humoriádě, a to k pořadu, který dnes navštíví herec Martin Zounar. Poslouchejte mezi 16. a 17. hodinou. Teď už chystáme zprávy na 11. a budou tady za 6 minut.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Březová na Sokolovsku staví 10 malometrážních bytů. Muzeum Cheb připomíná století od vzniku Spejbla a Hurvínka. Důvěra lidí v českou ekonomiku klesla, důvodem jsou i obavy z dalšího zdražování. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Březová u Sokolova staví 10 nových bytů v podkroví městského domu na náměstí. Hotové budou do konce roku. Práce vyjdou na téměř 25 milionů korun. Město na byty nezískalo dotaci a zaplatí je ze svého rozpočtu. Podle nezávislého starosty Jaroslava Bělíčka bude město byty nabízet za nejvyšší nabídnutou cenu.
2: Můžeme teď brát, koho chceme, nebude tam žádný limit na věk, ani na příjmy a podobně, jak to bývá u podmínek poskytovatelů dotace. Takže počítáme s tím, že jakmile se vyhlásí záměr pronájmu bytu, takže tam bude zájem dost veliký.
0: V Chebském muzeu pokračuje výstava o tvůrci loutek Spejbla a Hurvínka Gustavu Noskovi. V Chebu žil a tvořil v 60. a 70. letech minulého století. Byl blízkým spolupracovníkem a přítelem Josefa Skupy. Expozice obsahuje řadu interaktivních prvků, které Hurvínka přibližují i mladším návštěvníkům, říká historik Štěpán Karel Odstrčil.
3: Návštěvníci se můžou i v

0: výstavě vyzkoušet, jak se vlastně filmuje takové loutkové divadélko, co si sami můžou nahrát a poslat si potom vlastně jaksi jako nahrávku domů. A doplněná je ta výstava dokonce novinami, které zvou k takové procházce po městě, kde si splníte nějaké úkoly a můžete potom dostat jako odměnu hlavu hurvínka.
1: Spokojenost Čechů s ekonomickou situací v srpnu klesla. Optimističtější jsou naopak podnikatelé, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj pokles u spotřebitelů ovlivnily obavy z ekonomické nestability a dalšího růstu cen. Podnikatelé sice meziměsíčně věří ekonomice stejně, podle statistiků je ale jejich důvěra meziročně nižší. Evropská komise schválila Ukrajině další finanční pomoc. V přepočtu necelých 148 miliard korun poputuje na nákup systémů protivzdušné obrany, raket, střeliva a radarů. Informovala o tom šéfka komise Ursula von der Leyenová dnes, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti. Částka je součástí už dříve schváleného úvěru na podporu Ukrajiny za v přepočtu 2,2 bilionu korun. Sport. Tým házená Kindžvart ovládl mezinárodní turnaj v Plzni. Svěřenkyně Petera Sabatky porazili domácí DHC Plzeň, Písek i polskou Poznaň. Podle kapitánky Katky Dresslerové jsou západočešky dobře připravené na sobotní interligový start proti Zlínu.
2: Já myslím, že skvěle. Přípravu jsme měli dobře kondičně i takticky sestavenou. Měli jsme spoustu přípravných utkání se silnýma soupeřema. Naše příprava teď gradovala při turnaji v Plzni, který jsme vyhráli, takže jsme si uvěřili, že ta příprava opravdu měla svoji kvalitu a jsme dobře připraveni. Počasí.
1: Dnes bude jasno, odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dálnici D6 se mezi Březovou na Sokolovsku a Jenišovem na Karlovarsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Levý jízdní pruh je uzavřený. A na silnici 20 u obce Teplička na Karlovarsku jsou zúžené jízdní pruhy.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Co myslíte, dá se použít slovo mraky k určení množství? No, odpovíme už za chvilku, tušíte správně, že v jazykovém koutku, ve kterém budeme mít mraky argumentů.
3: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Jazykový koutek.
1: Možná byste nečekali, že i tak běžné slovo, jako je mrak, se může stát námětem jazykového koutku. Co je na něm pozoruhodného, to vysvětlí Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den. Nebudeme dnes mluvit o slově mrak v jeho základním významu, tedy jako o zhluku vodních částic, který můžeme pozorovat na obloze. Půjde nám o užití v přeneseném významu, kde může sloužit jako vyjádření velkého množství něčeho. Užívá se v této funkci jen v množném čísle a doložíme si ho například větami jako z bažin večer vylétly mraky komárů nebo mužstvo dnes bohužel neproměnilo mraky šancí. Všimněte si přitom, že komáři létající ve vzduchu ve velkém množství skutečně mohou připomínat mrak, u šancí tomu tak není a přesto je i tady význam velkého množství přítomen.
1: A obojí mi zní jako celkem běžné vyjádření.
2: Ano, mraky jsou ve funkci vyjádření velkého množství už ustálené i tam, kde fyzická podoba s mraky není možná. Tím ale pozoruhodnost podobných spojení nekončí. Někdy u nich totiž nastávají problémy u mluvnické schody podmětu s přísudkem. Mám tím na mysli to, že se často najdou jak věty typu mraky dluhopisů ztratili hodnotu, kde je důsledně schoda s tvarem mraky, tak věty jako mraky dluhopisů ztratilo hodnotu, kde se tvar ztratilo evidentně neschoduje ani s mraky, ani s dluhopisy.
1: A čím to je? Je něco z toho třeba častá chyba?
2: Pokud jde o schodu typu mraky dluhopisů ztratilo hodnotu, můžeme si tvar vysvětlit analogií podle obdobných vyjádření velkého množství, kde je užito jiného slova než mraky a která jsou běžnější mimo jiné proto, že jsou stylově neutrální. Třeba mnoho dluhopisů ztratilo hodnotu. Neřekl bych přitom, že říct mraky dluhopisů ztratilo hodnotu je chybné, kdežto mraky dluhopisů ztratili hodnotu je jediné správné. Tendenci užít ten neosobní tvar na o, totiž při vyjádřeních blíže neurčeného velkého množství, pozorujeme i u dalších množstevních vyjádření. Například spousta lékařů odešla za hranice i spousta lékařů odešlo za hranice.
1: Myslím, že neuškodí ještě jednou jasně a zřetelně vysvětlit, co a jak se má užít.
2: Taky si myslím. Tak tedy, pokud jde o ty naše mraky dluhopisů, je jasné, že schoda s mraky je neproblematická. Mraky dluhopisů ztratili hodnotu. Tvar příčestí na o ale také neodmítáme. Tedy i formulace mraky dluhopisů ztratilo hodnotu je přípustná. Ostatně je očividné, že vyjádření množství, kde jako množstevní výraz stojí mraky, je neformální. Proto se s ním nesetkáme v přísně spisovných projevech a tak není třeba trvat na nějakých úplně striktních pravidlech. Neodolám pokušení podotknout, že zejména v běžně mluveném jazyce nebo v neformálním psaném jazyce dochází k různému míšení a křížení při řešení schody, zejména u sponových sloves. Považme větu, spousta věcí byla začouzených. Byla má tvar podle spousta, začouzených podle věcí. Vedle toho můžete mít také spousta věcí bylo, začouzených a tak podobně.
1: Mraky jako kvantifikátor, to bylo téma dnešního jazykového koutku s Martinem Proškem. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Jediné dochované úpravně vody s filtračním systémem Puech-Chabal na světě je letos rovných 100 let. Vodárenský unikát známý pod názvem Chabal se nachází v Plzni na Homolce. Podíváme se tam s rubrikou, kterou chystáme do vysílání, jmenuje se Plzeňské zajímavosti a uslyšíte ji už za chvilku. Tohle je Jelen a písnička, která se jmenuje Všude zdejší.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Dnes proběhne poslední z turistických prohlídek připravených ke 100 letům historické úpravny vody s filtrací Puež Šabal v Plzni na Homolce. Od září technickou a architektonickou památku, jedinou dochovanou svého druhu na světě, čeká celková rekonstrukce. Budovu navrhl architekt Hanuš Zápal a v letech 1924 až 26 je ve spolupráci s francouzskou společností Puež Šabal postavili nejlepší plzeňské firmy té doby.
2: Všechny ty nádrže, kterými dodnes proudí ta voda, postavila firma Miller Kapsa, stejně tak jako ty tři obrovské haly. Ocelová konstrukce, která kryje celou tu úpravnu vody, je ze Škodova závodu, tenkrát akciová společnost Škoda.
3: A je to i krásné na pohled, tady ty oblouky, okna, možná samozřejmě střechu nepřehlédneme, ale možná jsou tady i nějaké drobnosti, které stojí za vidění a za pozornost.
2: To bude nejlepší, když se na jednu z takovou drobnost, ale strašně pěknou a významnou podíváme. Beru za kliku. A to je právě jedna z drobností, kterou vyprojektoval Hanuš Zápal. Celé dveře.
3: Vy jste mi chtěl ukázat ještě nějaký stroj?
2: Kterým se děrovaly cihličky, které se pokládaly na dna všech těch nádrží, sloužily k provzdušňování a čištění těch nádrží.
3: Jak to fungovalo? To by mě zajímalo.
2: Že tlakem se propíchla celá ta cihlička, která byla jako vlhký beton. Tahle páka 40 000 krát musela být zvednuta a spuštěna, aby se vyrobily všechny ty cihličky, které tady byly užity. To bylo strašně pracné.
3: Posilovací stroj.
2: Ano. Další úžasná věc, která se prakticky zachovala, celé dlouhé potrubí na rozvod tlakového vzduchu. Krásné je, když sem někdo přijde jako návštěvník se podívat, že uvidí na vršku těch šoupátek vyraženo logo té firmy Paris Šabal. Je to unikát, který fakt nemá obdoby. Tak, to funguje.
3: Vy jste přivolal Jana Mikače a já jsem za to moc ráda. Jan Mikač tady provozuje sádky.
4: Co se týče počtu ryb, bavíme se, já nevím, o desítkách tisíc kusů jedinců.
3: Tolik?
4: A v současné době hlavně tady chováme jesetery, čehož využívají samozřejmě i školy, školky, které sem přijdou na exkurzi, zajedno prohlídnout si tenhle ten úžasný barák a zároveň se seznámí s těma rybama.
3: Krásně nám tady jedna zašplouchala. Neškodí chov ryb těm nádržím?
4: Určitě neškodí, on prospívá celému tomu objektu, protože tenhle ten objekt byl stavěný na filtraci vody, tím pádem celý, aby byl zavodněný, aby nedegradovali betony, aby to nestárlo.
3: Holky hodný, ještě skákejte. Kolik těch nádrží tady je a jak jsou hluboké?
4: Celkem jich je tady 49. Těch nejhlubších 12 má tak 2,5 metru. Nejmělčí, ta má tak 1,50 m.
2: Voda přes velikou studnu natékala do dlouhé usazovací nádrže a potom jako kaskádou se dostávala přes velké vodní nádrže, které měly náplň různě hrubého písku. A bylo to tak skvěle uděláno, že 98% všech škodlivých bakterií zůstalo právě zde.
3: Popisuje publicista a zároveň také vodárenský odborník Ladislav Silovský. Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: V září začne celková rekonstrukce unikátní historické úpravny vody Puež Šabal. Vyžádá si zhruba 180 milionů korun a potrvá necelé 3 roky. Po tu dobu se zde nebudou konat žádné exkurze. Sádky zůstávají v provozu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Naše dopolední vysílání skupina Elán. Právě v Elánu máme dneska jednoho půlkulatého oslavence. Je to Jan Baláš, kytarista a skladatel skupiny Elán. Narodil se 24. srpna roku 1951. A ještě aspoň jedno výročí k dnešnímu dni v roce 1956, tedy přesně na den před 70 lety, natočil Elvis Presley svoji nejznámější baladu. Ano, je to Love Me Tender. V češtině ji známe jako Pár havraních copánků. Dneska je to na den přesně 70 let, co byla tahle písnička natočena. No a další výročí už přidá za chvilku Petr Jungmann.

0: Perfect. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
3: Drahé soutěžníky, přijímám toto řešení.
2: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa, Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumrtová Raštn má 35. narozeniny. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Je léto a tak se vás v Babských Radách zeptáme, jestli vás trápí spálená pokožka. Pokud ano, tak nějaká ta rada určitě přijde. A to už za okamžik. Blíží se dnešní poledne.

0: Pražské rady.
1: Přeženeme-li to s pobytem na slunci, trápí nás potom naplá zarudlá kůže. Jak se v tomto případě ulevit od popálenin od sluníčka? Jednoduše, domácím sprejem složeným ze stejného dílu jablečného octa a vody. Zmírní bolest a svědění. Tyto příznaky potlačuje také koupel z ovesných vloček. Stačí je namlet a přidat jich šálek či dva do vody při koupání. Osvědčeným prostředkem už našich babiček a maminek byl bílý jogurt. Aplikujte ho na místo spálené od sluníčka a nechte působit alespoň 10 minut. Podobně pomáhá také majonéza nebo vychlazené použité sáčky černého čaje. Spálená pokožka k regeneraci potřebuje vlhkost, kterou ztratila během pobytu na slunci. Nezapomínejte proto na dostatečný pitný režim. Naopak se obloukem vyhněte přímé aplikaci ledu, který by spáleným místům způsobil ještě větší poškození. Stejně tak může tuto citlivou kůži dráždit chlorovaná voda.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za chvilku tady bude dnešní poledne, konkrétně za 3,5 minuty pro vás chystáme čerstvé zprávy a potom už písničky pro vás. Ty zase chystáte vy pro nás ostatní, protože si přejete, co byste si chtěli nechat zahrát, anebo pro někoho nechat zahrát. Dnešek nebude výjimkou. Hezké poledne.

0: 11 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Ostrov na Karlovarsku chce i přes problémy se střechou letos dokončit přestavbu ekocentra. V Teplé na Chebsku dokončují nové sportoviště za miliony korun. Ministerstvo financí od dneška přijímá žádosti o další vlnu státních dluhopisů. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Ostrov na Karlovarsku chce i letos dokončit přestavbu ekocentra. Zařízení slouží převážně jako zázemí pro přírodovědné kroužky městského domu dětí a mládeže. Na přestavbu a rozšíření o nové učebny získalo město dotaci z programu Spravedlivá transformace. Podle nezávislého starosty Pavla Čekana, zvoleného za hnutí místní, muselo město neplánovaně nechat vyměnit střechu, což sice rekonstrukci prodražilo, ale termín by to ohrozit nemělo. Součástí modernizace je také instalace tepelného čerpadla a fotovoltaického systému s akumulací energie, oprava střechy skleníku a zastřešení spojovacího krčku mezi novou učebnou, skleníkem a pavilony ekocentra. V Teplé na Chebsku pokračují práce na novém víceúčelovém hřišti. Sportoviště nabídne zázemí pro florbal, volejbal a dvě basketbalová hřiště. Bude splňovat i oficiální pravidla pro pořádání soutěží. Hrubá stavba je hotová a aktuálně tam dělníci provádějí truhlářské práce. Během září pak položí speciální povrch jako finální úpravu. Pokračuje místostarosta Martin Klepal z ODS.
2: Předpoklad dokončení je zhruba v konci září. Sloužit bude zejména pro základní školu v Teplé. Na toto hřiště jsme obdrželi i dotaci z programu Spravedlivá transformace. Vychází to na cca 60%.
1: Sportoviště za přibližně 11 milionů korun bude po dokončení sloužit školákům, veřejnosti i sportovním klubům. Lidé se ode dneška můžou

0: přihlašovat k druhé vlně vydávání státních dluhopisů. Ministerstvo financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Lidé si můžou ve druhé vlně pořídit pouze dluhopise s platností 3 měsíce a s pevnou roční úrokovou sazbou 3,75%. Maximálně je možné nakoupit cenné papíry za 3 miliony korun. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala můžou lidé žádosti posílat elektronicky a taky přes pobočky ČSOB.
1: V případě podání žádosti prostřednictvím tohoto smluvního distributora je cenu úpisu pořizovaných dluhopisů zapotřebí uhradit nejpozději do 12. října na platební účet smluvního distributora, včetně jednorázového poplatku za podání žádosti.
0: Samotné dluhopisy pak stát vydá 15. října. V první vlně si lidé nakoupili dluhopisy celkem za 74 miliard korun. Do 3měsíčních, které bude ministerstvo vydávat i teď, investovali Češi přes 27,5 miliardy. Krajský soud v Brně odpoledne rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Po podání obžaloby vazební jednání neřeší městský soud, ale ten krajský. Státní zastupitelství kromě Jiříkovského žaluje ještě další tři lidi, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blaška, dřív z ODS. Všichni vinu už dřív popřeli. Pro Jiříkovského chce obžaloba nejpřísnější 20-letý trest. Pro Blaška 6,5 roku.
2: Sport.
0: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola turnaje série WTA v mexickém Monterrey. 38. hráčka planety porazila na úvod generálky na blížící se Grand Slam US Open Chorvatku Ružičovou ve dvou setech. Česká reprezentantka zvítězila 6-4 a 6-3.
2: Počasí.
0: Dnes bude jasno, odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vany slabý, proměnlivý, postupně severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Pomalu jedoucí vozidlo údržby je hlášené na silnici 64 mezi Aší a Chebem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
3: Dobrý den, teď je 12 hodin a 5 minut, pondělí 24. srpna 2026. Svátek má Bartoloměj a ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary začíná pořad, ve kterém plníme vaše písemná a telefonická hudební přání. Ano, jsou tady první písničky pro vás nového pracovního týdne. Spojení zůstává stejné, studio.vary@rozhlas.cz je e-mailová adresa a telefon 221 55 37 37 je k dispozici. U mikrofonu Petr Čimpra přeju hezké pondělní odpoledne a klidný poslech.

Posloucháte pondělní písničky pro vás. Na úvod zaspívala Hana Zagorová. Teď máme 12 hodin 8 a půl minuty. Čas na splnění prvního písemného přání. Dobrý den, milé rádio, prosím o zahrání k naší začínající dovolené písničku od Joe Cockera Unchain My Heart. Děkuji a přeji příjemný den, slunce v duši a úspěšný. Tady je napsáno večer, Karel Karlovy Vary. No tak plníme toto písemné přání a tady je následující písnička.

0: Tak první písemné hudební přání splněno, jsem za to rád, 12 hodin, 12 minut. My i v tom následujícím případě zůstaneme na světové hudební scéně. Slovo má Standa z Dolců, vítám vás ve vysílání, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, pane Petře, já vás zdravím.
0: Dobrý den.
1: Zdravím všechny posluchače. Dneska při tom pondělku, když ten Joe Cocker tak krásně nám to tady odstartoval, tak já jsem se rozhodl taky pro jednu moji srdcovku. Je to z Austrálie, samozřejmě je to AC/DC a nádhernou písničkou, kterou jsem vybral, Hell's Bells. Doufám, že to potěší některý posluchače, některý mocné. To se nedá nic dělat. Tím bych sem chtěl ještě pozdravit Pepu, Jaromíra, Aničku, všechny, co mi nechávají hrát, je ta písnička i pro ně a samozřejmě i pro vás, protože s váma to taky určitě něco udělá ty AC/DC.
0: Tak teď jsem si nebyl jistý, vy jste říkal Highway to Hell a teď si říkáte Hell's Bells, takže chcete Hell's Bells.
1: Hell's Bells, ano.
0: Dobře, no tak vzhledem k tomu, že hezky povídáte, tak to stíhám tady všechno přeorientovat na ten druhý song. Oni oba, obě ty písničky jsou velmi pěkné, ale přejete si Hell's Bells, vše je připraveno. Ano. Takže můžeme začít?
1: Určitě, díky moc a všechny zdravím.
0: S pořádným Big Beatem.
1: Užívejte AC/DC, díky moc.
0: Tak děkujeme za zavolání, pěkné odpoledne, naslyšenou a mějte se fajn.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
2: Do těch pondělních s datem 24. srpna nám telefonuje Josef z Horního Slavkova. Vítejte na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím, pane Čimpera. A dneska Standa to rozjel, tak my si dáme něco pomalejšího. Dáme si Loch Lomond od Babiho Daňka a Radůži. A bylo by to pro Standu, pro Jarouše, pro Hanželo Němec, pro mé sestry, pro vás do rádia, pro celý váš kolektiv a zase někdy na slyšenou, ať se vám daří.
2: A také pro vašeho švagra Vláďu, co říkáte?
3: Ano, pana Zábranskýho, výborně.
2: Jdeme na to, Babi Daněk Radůza, Loch Lomond, naslyšenou a pěkné odpoledne.
3: A podobně, ať se daří.

0: O nejkrásnější růži zpíval Pavel Roth. Kdo vystřídá tohoto interpreta, to nám řekne Jarka ze Sokolova, kterou vítám teď v našem pondělním vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den přeju všem. A dneska bychom si dali písničku od slovenské zpěvačky Emy Drobný Vo vlnách. Uh-huh. To taková optimistická, nadějná píseň.
0: Dobře. Ještě něco doplníme, nebo můžeme hrát?
1: Asi nic, tak už hrajeme pro všechny, pro dobrou náladu.
0: Dobře. Tak jo, Ema Drobná už je připravená, už ji dokonce slyšíme na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary, její krásný hlas. Tak vás zdravím do Sokolova, Jarko, hezké odpoledne a příště naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.

0: Hudební projekt USA for Africa dozněl 5:05. Posloucháte pondělní písničky pro vás. U mikrofonu Petr Čimpera. Čtu opět v naší došlé e-mailové poště a je tady následující přání. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku Pokáč. Písnička se jmenuje V lese. Bude pro všechny vaše posluchače. S pozdravem, Jan Sklatov.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Tak to byla Marie Rotrová, kterou jste slyšeli v našem vysílání v pondělí s datem 24. srpna. Teď je 12 hodin 42 minut, plníme vaše písemná a telefonická přání a velmi rádi. Každý den vždy mezi 12. a 13. hodinou na telefonu 221 55 37 37 a nebo pište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Tak to podstatné zaznělo, je čas na další písničku. Hezké odpoledne, klidný poslech.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A do našich pondělních písniček pro vás se nám teď ze Sokolova telefonuje pan Miroslav. Dobrý den, vítám vás.
2: Dobrý den, pane Čimpero, a zdravím všechny lidičky, kteří poslouchají tohleto úžasné rádio. A tady tu písničku bych chtěl poslat mamince do Ostrova a Anče do Ostrova. A pane Čimpero, jste úplně 100% moderátor, berete tu práci úplně vážně. A děkuji vám.
1: Tak vám moc krát děkuji. Já nevím, jak by to vypadalo, kdybych to nebral vážně, ale potěšilo mě.
2: Ale jo, víte to, jako každý moderátor není takhle perfektní moderátor jako vy. Fakt jsem vás úplně... Děkuju. Mějte se krásně.
1: Tak se mějte fajn. Naslyšenou, Marta Kubišová, vybral jste písničku Modlitba pro Martu. Mějte se hezky.

0: Tak to byla Marta Kubišová, kterou jste slyšeli také v našem pondělním vysílání a pokud se dobře slyšíme, tak by měla být na telefonu Olga a Vláďa. Vítám vás, dobrý den.
1: Krásný dobrý den, přejeme oba.
0: Ano.
1: A po dlouhé době se ozýváme a rádi bychom poslali při tomhle tom krásném pondělním slunečném dní nějakou hezkou písničku, veselou, rychlou, taneční. Vybrala jsem písničku od Albána Romana Power, jmenuje se Sempre, Sempre. Moc se nám líbí, takže posluchačům všem krásný den. Vám, Petře, taky moc krásný den. Krásné cestování a pohodu a zdraví.
0: Tak děkuji moc krát. Písnička je připravená. Je to takový opravdu letní italský hit, který hrají všechna rádia. Pokud si naladíte někde na jihu Itálie nějaké rádio, tak tam určitě tenhle song uslyšíte. Teď vám ho hrajeme aktuálně na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary a písničku Sempre, Sempre vybrala Olga a Vláďa. Děkujeme moc. Hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Krásné odpoledne, díky, naslyšenou.

0: Za 6 minut bude 13 hodin, uslyšíte aktuální zprávy, připravuje kolega Matěj Štech a takové byly pondělní 24. srpnové písničky pro vás. Víc už dnes přání ani těch telefonických, ani písemných nesplníme, ale nebojte, zítra chvilku po 12. hodině opět na frekvencích pořad, do kterého nám telefonujete a píšete vaše vzkazy a my jsme za to moc rádi. My se také uslyšíme chvilku po 14. v pondělním dobrém odpoledni. Tak naslyšenou.
1: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Policie dál pátrá po 12-leté dívce, která utekla z nemocnice v Teplicích na Ústecku. V Ostrově u Karlových Varů pokračuje modernizace biatlonového areálu. Česko bude podle ministra Macinky pokračovat s protiruskými sankcemi. Odpoledne bude jasno až polojasno a teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Policisté pátrají po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera odpoledne utekla z nemocnice v Teplicích a může být v ohrožení. Dívka na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Měří kolem 170 cm a vypadá na přibližně 13 až 15 let. Je silnější, má modré oči a dlouhé vlnité hnědé vlasy. Nosí dioptrické brýle. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
4: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo v důsledku jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícímu stavu. Policisté zjistili, že byla spatřena kolem 19. hodiny v Hostomicích. Další směr odchodu a pohyb není známý.
2: Informace o dívce volejte na linku 158. Fotografii pohřešované najdete taky na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Ostrově na Karlovarsku pokračuje první etapa modernizace městského biatlonového areálu. Stavební firmy v současné době připravují náspy běžeckých tratí, přístupové cesty a budoucí tréninkové plochy. Investici za více než 9 milionů korun chce město dokončit v listopadu. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
5: V současné době jsou tam hotové skrývky, příprava na odvodnění a začínají se dělat komunikace, to znamená obrubníky, příprava na hřiště, střelnici a plochy, které budou nakonec pevněny a na kterých budou postaveno samotné to zázemí formou kontejnerů.
2: Česko musí být podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pragmatické, zaměřovat se má na rozvoj obchodu nebo vztah s velmocemi. Šéf české diplomacie to řekl na výročním setkání s velvyslanci v Černínském paláci. Stát se má podle něj řídit hlavně svými zájmy a nezaměňovat demokracii s aktivismem.
6: Macinka ale dodal, že Česko patří na západ.
7: Rusko svojí invazí na Ukrajinu zásadně poškodilo evropskou bezpečnost a návrat k normálním vztahům není možný, dokud tato agrese pokračuje.
6: Vláda tak bude například dál podporovat protiruské sankce. O bezpečnosti, ale i rozvoji zbrojního průmyslu mluvili taky ministr obrany Jaromír.

0: Zuna za SPD nebo premiér Andrej Babiš z ANO. Zbraně a střelivo české firmy Colt podle něj tak bude nově používat třeba armáda v Černé Hoře. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: V jižní Keni uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění, jehož příčinu se zatím nepodařilo zjistit. Zvířata trpí mimo jiné částečným ochrnutím a mají potíže se postavit. Keňská služba pro ochranu přírody uvedla, že toxikologické testy odhalily v tělech uhynulých stromů vysoké koncentrace kyanidu. Část odborníků ale kyanid jako příčinu uhynu vylučuje. Mrchožrouti požírající uhynulá těla totiž na rozdíl od slonů neumírají.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno, odpoledne až polojasno, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dálnici D6 u Lubence se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadlech v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiné době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasný, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. No. Jako, já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach, no.
1: Jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležernější, nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo. Aby já se bohužel nečtou a tak jako to, ale aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu jako hlavně ze svých zkušeností jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekirník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky,
2: no,
1: pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, anebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti daný a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělaný. Jo, že to je dost povrchní. To učím 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec, jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat, jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom, ku podivu, potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na připomínku.
2: Reagovat, být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročné, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my si všechno poslouchali, my jsme se snažili na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, kteří budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Jsou, nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všeho. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je
2: no,
1: jiný.
2: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále.
1: Naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z roušku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak to, jako abych žil stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No a teď tam od jakýkoliv, a tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejenže u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou až když jako mě něco napadne. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty úplně ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi říkala, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmén a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té růdce si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, kteří to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává, jo, občas, jo. Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako, že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Žeznický jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je, je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je to Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazou. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako já jsem místy jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já vím, já jsem tak, jako to, tak jsem mu přiděkovat, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelný. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílí tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidní, sedějí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejdu, no, jasně.
2: Všecko vidíte.
1: Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak okay. Vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem, každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál?
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma, nosíte
2: ne, si to ne, furt. Ne. To jsou pak nebezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak žiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo jak úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo se strašně, já jsem jako ve znamení střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, no. Tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašné. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na ně vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když už z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako, jo, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohleto jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, když si tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetl.
1: Pardon, když jste to četla, no.
2: Ty
1: deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. On byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo, ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Ty tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam?
2: Já jsem.
1: Je to tam?
2: Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka Sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že Sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme si potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo, pokud teda nekouká do textu, jo. No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako, že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak ještě asi tři film. Věci.
2: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválí právě za ten, no ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to si? Jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Horní Slavkov na Sokolovsku opravuje vozovku v ulici Větrná. Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary otevírají registraci do přírodovědného kroužku pro děti. Mladí lidé by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. Zítra bude většinou polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Horní Slavkov na Sokolovsku zahájil opravu vozovky v ulici Větrná. Práce potrvají přibližně 2 týdny a řidiči musí počítat s dočasným omezením provozu. Město za opravu zaplatí zhruba 2 miliony korun, říká nezávislý starosta Alexandr Terek.
2: Ta silnice je teď v podstatě jedna z nejvytěžovanějších jako příjezd do města, takže tam prostě opotřebení je znát a provedeme opravu takzvaným nástřikem mikrokoberce, což je tenká vrstva, která zaplní ty drobné díry a kvalitní ten povrch a prodlouží jeho životnost.
1: Rodiče můžou ode dneška přihlašovat děti do přírodovědného kroužku lázeňských lesů a parku Karlovy Vary. Každý čtvrtek odpoledne se budou děti scházet v okolí lesního centra na svatém Linhartu. Kroužek začne v říjnu a potrvá do května. Pokračuje mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
3: Děti se během roku vydávají přímo do terénu, pozorují zvěř, učí se poznávat její stopy, zkoumají hmyz nebo poznávají stromy a další rostliny. Když zrovna počasí nedovolí vyrazit ven, máme připravený programy uvnitř. Děti například pracují s mikroskopem nebo využívají různé naučné aplikace.
1: Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty novelu kritizují. Varují, že můžou mít problém s pokrytí svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Slovenská vláda chce od začátku příštího roku zrušit kontroverzní daň z finančních transakcí. Oznámil to premiér Robert Fico. Daň platí firmy a podnikatelé z odchozích plateb a výběru hotovosti a od svého zavedení patří k nejkritizovanějším opatřením, kterými vláda ozdravuje veřejné finance.
4: Transakční daň začaly slovenské firmy platit loni v dubnu. Z běžného převodu jim stát strhává 0,4% při výběru hotovosti dvojnásobek. Firmám tak zdražuje prakticky každý pohyb peněz z účtu a podnikatelé od začátku žádají zrušení této daně. Slovensko se přitom inspirovalo v Maďarsku a nikde jinde v Evropské unii podobné opatření nefunguje. Premiér Robert Fico ještě loni jeho zrušení odmítal. Letos v červnu už připustil, že ho vláda zvažuje. Podmínkou ale bylo, že stát výpadek několika stovek milionů eur nahradí jinými příjmy. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: V Amsterdamu začíná mistrovství světa ve veslování. Rozjížďky čekají i Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantručkovou. Ty letos na dvojice bez kormidelnice ovládly celkové hodnocení světového poháru a jsou tak českými nadějemi na medaile.
0: Počasí.
1: V noci a zítra bude většinou polojasno až

0: oblačno. Přechodně se obloha i zatáhne a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia. Na horách také. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách 17 až 20. Povane mírný východní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V ulici Hlavní v Březové na Sokolovsku se stala vážná dopravní nehoda a dvě osobní auta havarovala v Delovické ulici u nájezdu na průtah v Karlových Varech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hezký dobrý den vám všem. Je pondělí 24. srpna 2026, teď ve 14 hodin, 4,5 minuty začíná Dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. To je program, který nabízí příjemnou muziku, ale také pravidelné rubriky, zajímavé rozhovory a přes léto také jeden oblíbený seriál. Je to tak, Zámecké léto roku 2026 jde do svého finále. Jsme na začátku jeho posledního týdne. Na další zámek se vydáme už za chvíli s průvodcem Františkem Kinským. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Také Věra Martinová přispěla hudebně do našeho pondělního odpoledního vysílání 14 hodin a 12 minut. Prázdniny pomalu končí a s nimi se blíží i závěr našeho zámeckého léta. Na šlechtická sídla vás budeme zvát ještě celý tento týden. Kam se vydáme tentokrát, tak to už je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový Hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu. Páni Novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový Hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem. Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
4: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
3: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
4: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
3: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
4: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
3: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
4: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manieristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Je jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
3: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
4: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
3: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
4: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
3: Tak my jsme teď prošli vlastně 2 kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
4: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří sem v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
3: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
4: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
3: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
4: Malované trámy a malované omítky, ano.
3: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
4: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
3: Ve své době k čemu sloužila?
4: Byla to obrana hradní věž.
3: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
4: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, Milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
3: Má zámek nějakou zahradu, park?
4: Máme tady zahrady 2. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí 2. okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: Když jsem hovořil o tom, že k dobrému odpolední Českého rozhlasu Karlovy Vary patří pravidelné rubriky, tak jsou to i tipy pro volný čas. Ty pondělní teď ve 14:27. Lázeňské centrum Karlových Varů si můžete prohlédnout při vyhlídkové jízdě autovláčkem, který jezdí až do 17 hodin a 50 minut. Cesta trvá 40 minut a nastoupit je možné třeba u hlavní pošty, u tržnice nebo na divadelním náměstí. V karlovarském areálu Meandr u řeky Ohře začne v 18 hodin akce Den nezávislosti Ukrajiny společně proti okupaci. Vystoupí ukrajinský válečný veterán a podílí se o svou zkušenost. Aerorozvědka přiveze ukázku dronů dodávaných ukrajinské obraně a připravený je i výtvarný happening. Městské muzeum ve Františkových Lázních zve od 18 hodin na cestovatelskou besedu o Mexiku s promítáním. Vyprávět a promítat budou manželé Vejvodovi, kteří v Mexiku žili 6 let. Podělí se i o několik receptů na mexická jídla. V Mariánsko-Lázeňském pravoslavném kostele začne v 18:30 varhaní koncert. Zazní na něm například skladby Antonia Vivaldiho a Antonína Dvořáka. Pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin nabízí výstava fotografií Jiřího Wendlera v městské knihovně Ostrov. Jmenuje se Cestou světelnou do plošné dimenze. Pestrobarevné motýly z celého světa od Thajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky mohou vidět návštěvníci motýlího domu u karlovarské rozhledny Diana. A k návštěvě láká také hrad Loket, prohlédnout si tam můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva. V budově markrabství je vystavená originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě. Takové byly pondělní tipy pro volný čas s datem 24. srpna. Je z čeho vybírat, nabídka byla velmi pestrá, tak si užijte cestu kamkoliv, ale teď pokud nás posloucháte, jste ve společnosti našeho odpoledního vysílání. Jsme za to rádi, dobrý poslech.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: V dnešní rubrice Náš příběh vám představíme plzeňského genetika Františka Lošana. Před půl stoletím stál u zrodu lékařské genetiky v Plzni. Dnes František Lošan i ve svých 87 letech, tak je to správně, 87 letech stále pracuje, podílí se na aktivitách v Lions Clubu Plzeň City a raduje se ze svých dětí, vnoučat i pravnoučat.
2: Pro medicínu jsem se rozhodl na základě rozhovoru s maminkou, která se vyjádřila v tom smyslu, že by bylo dobré, aby někdo z rodiny studoval.
3: Vypráví lékař František Lošan. Po studiích v Praze se začal věnovat pediatrii a odtud byl už jen krůček ke genetice.
2: Já jsem jako pediatr přicházel do styku často s vrozenými vadami u novorozenců. Tam genetika má velkou úlohu, takže to byla taková ta příprava, kterou jsem doplnil studiem v Dánsku.
3: V roce 1977 vzniklo samostatné oddělení genetiky na odloučeném pracovišti na Denisovo nábřeží.
2: Ty začátky toho samostatného oddělení při fakultní nemocnici v Plzni jsme byli ve čtyřech. Lékař, to jsem byl jmenovaný primářem já, měl jsem jednu sestru a dvě laborantky.
3: Kam se posouvá genetika?
2: To, co se dělá již v současné době, je onkogenetika. To znamená, zabýváme se vyšetřením rodin, kde je zvýšené riziko především rakoviny ženských orgánů, ale i rakovina tlustého střeva.
3: Vy pocházíte z muzikální rodiny. Na co vy sám osobně jste hrával?
2: Původně jsem začal na trumpetu a můj starší bratr chodil, jak se tehdy říkalo, do houslí, ale když slyšel, že trumpeta je trošku jiný nástroj, tak žádal, abychom si ty nástroje hudební vyměnili a nezbylo mi nic jiného, než teda převzít ty housle. Je to především oddychová záležitost a mám rád takzvanou vážnou hudbu.
3: Pojďme k tomu, co vás baví, jaké máte koníčky.
2: Vařím rád, naučil jsem se karlovarské knedlíky, umím dobrou svíčkovou s brusinkami a mám rád česká jídla, která jsem schopen připravit sám.
3: I ve vašich 87 letech jste stále aktivní.
2: Chodím na genetiku, starám se o dům, jinak se těším ze svých vnuků. Máme 6 vnučat a 1 pravnouče. A snažíme se setkávat hlavně o Vánocích.
3: Tak to máte ten dům hned plný.
2: To je hned plno a já se snažím taky připravit nějaké pohoštění a rád vidím, když jim to chutná.
3: Máte nějaké životní krédo?
2: No, životní krédo, řekl bych, pracovitost, poctivost a humanita. To jsem se naučil díky svému otci, který vybudoval řeznickou firmu, která byla velice úspěšná v Lounech a v roce 1948 o ní přišel, tak samozřejmě to byla nepříjemná záležitost pro celou rodinu, ale ze všeho se taky otec snažil dostat a pokračovat dál.
3: Vy jste jedním ze zakládajících členů plzeňského Lions Clubu.
2: Byl založen 1992.
3: Co tam děláte za hlavní aktivity a koho podporujete?
2: Podporujeme hlavně nevidomé a slabozraké prostřednictvím tyfloservisu. Je to především prodej svařeného vína, který je zdrojem našich financí, potom je to ples a pro ty nevidomé a slabozraké děláme hudební matiné a těšíme se, že se zase setkáme.
3: Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Znělka otevřela první rozhlasové tržiště nového pracovního týdne. Je k dispozici studiová linka 221 55 37 37. A na tento telefon můžete nabízet vaše inzeráty do pondělního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pro jistotu zmíním ještě jednou naše telefonní číslo 221 55 37 37. To je rubrika rozhlasové tržiště, je pořad, který otevíráme každý všední den, vždy chvilku před 15. hodinou. Blikal telefon, zavěsil posluchač, posluchačka. Je důležité tedy, pokud máte inzerát, zatelefonovat v daném čase, využít toho prostoru, který nabízí rozhlasové tržiště a můžete nakupovat, prodávat, měnit. To je rubrika, kterou máme v našem vysílání vždy chvilku před 15. hodinou. Všechno zaznělo, telefon tady blikal, ale posluchač zavěsil. Já více hovořit k tomuto tématu nemohu. Za chviličku už je další aktuální zprávy s Matějem Štechem. Dnes také přivítáme jednoho zajímavého hosta, už je připraven ve vedlejším studiu. To vše za malou chvíli po 15. Ještě jednou tedy koukám na telefonní linku a dnes tedy bez inzerátů. Znamená to tedy, že můžete využít dalšího rozhlasového tržiště, tedy zítra v našem úterním odpoledním vysílání.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: V Chebu začíná úplná uzavírka Dyleňské ulice. Karlovy Vary začaly s opravou přemostění u vřídelní kolonády. Policie našla pohřešovanou dívku z Ústecka, předali ji zdravotníkům. Zítra bude většinou polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Část Dyleňské ulice v Chebu je od dnešního dne uzavřena. V okolí staveniště platí změna organizace dopravy. Přístup ke garážím v lokalitě zůstává zachovaný z obou stran. Průjezd skrz areál není možný. Pokračuje mluvčí Chebu Simona Liptáková.
6: Z důvodu osazování rozsáhlých železobetonových prefabrikátů bude v období od 24. srpna do 30. září platit úplná uzavírka části ulice Dyleňská. Součástí opatření je i změna organizace dopravy v bezprostředním okolí staveniště.
5: Karlovy Vary opravují přemostění řeky Teplé u vřídelní kolonády. Rekonstrukce se zaměří hlavně na horní část konstrukce. Nosné části jsou v dobrém stavu. Město chce práce dokončit do začátku května. Stavbaři musí postupovat šetrně kvůli citlivému podloží a ochraně vřídla, říká ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Václav Benedikt.
7: Jakékoliv odtěžování nebo přitěžování materiálů hýbe s tou budovou, ta silně pracuje. A bude se to dělat postupně, asi na třetiny, aby se nemohlo stát právě, že odtěžíme velké množství hmoty a ovlivní to podloží vřídelní kolonády.
5: Policisté vypátrali pohřešovanou 12-letou dívku z Ústecka. Hledaná byla od včerejšího odpoledne. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Dívku policie předala do péče zdravotníků. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny požádala dnes děčínský soud, aby o další měsíc prodloužil jeho vykázání z domova. Policie v červenci vykázala Foldynu údajně poté, co měl napadnout svou ženu. Kriminalisté mu tehdy zakázali manželku kontaktovat a zabavili mu 3 střelné zbraně, které poslanec legálně vlastnil. Mezi nimi například pušku AK-47. Žádost o prodloužení lhůty potvrdila mluvčí děčínského soudu Michála Janoušová.
8: Platnost původního předběžného opatření se tudíž automaticky prodlužuje až do doby, než soud o návrhu definitivně rozhodne. Celková doba trvání předběžného opatření nesmí přesáhnout 6 měsíců.
5: Soud už jednou návrhu Foldynové vyhověl a vykázání prodloužil o měsíc. Foldyna Radiožurnálu řekl, že je mu to líto a víc to nechtěl komentovat. Celý případ prověřuje děčínská policie kvůli podezření stýrání manželky a nejméně 2 jejich dětí.
9: Sport.
5: V čele světového žebříčku tenistů zůstal i v novém vydání Italy Jannik Sinner. V elitní stovce pořadí jsou 4 Češi. Nejlepší z nich Jakub Menšík je na 18. místě těsně před Jiřím Lehečkou. Tomáš Macháč se posunul o 4 místa na 58. pozici. Vít Kopřiva drží 69. příčku.
4: Počasí.
5: V noci a zítra bude většinou polojasno až oblačno, přechodně se obloha i zatáhne a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia i na horách. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane mírný východní vítr, rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu v americké ulici bourala dvě osobní auta. Srážka dvou osobních aut je stále hlášená v Dalovické ulici v Karlových Varech u nájezdu na průtah. A nehoda osobního auta v hlavní ulici v Březové u Sokolova by měla být odstraněna.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobrý den, 15 hodin 4,5 minuty čas, kdy se ke slovu vrací pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a po zprávách s Matějem Štechem nás čeká zajímavé povídání. Pozvání do našeho pondělního vysílání přijal ředitel krajské knihovny Karlovy Vary Vratislav Emler. Zeptám se ho na to, jak funguje, jaký je režim knihovny v době letních prázdnin, co nás čeká v závěru té letošní, řekněme, knihovnické sezony a jaké bude září a další měsíce. Zůstaňte s námi, uslyšíte zajímavé informace. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
0: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Hana Zagorová přispěla do našeho pondělního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 15 hodin 11 minut. Naším dnešním hostem je ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary Vratislav Emler. Přeji vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Otázka hned na úvod. V jakém režimu funguje v době letních prázdnin a dovolených taková instituce, jako je Krajská knihovna?
1: Jedna jediná věc, která se mění v průběhu prázdnin, je, že máme vlastně zavřené soboty, takže soboty nemáme otevřeno, ale všechno ostatní běží tak, jak má. Připravujeme a těšíme se na naše čtenáře nejlépe od 1. září.
0: A to je dobře, protože vy připravujete řadu zajímavostí. Mezi nimi jsou k vidění, nebo můžeme zaznamenat také zajímavé změny v knihovně, pokud navštěvujeme. O co se přesně jedná?
1: Tak naše knihovna celoročně dostává od našeho krajského úřadu spoustu i investičních peněz, takže v letošním roce jsme si dovolili udělat hned v lednu na začátku tohoto roku novou letkovou stěnu. Ti, co chodí k nám do knihovny, dobře ví, že jsme tam měli dva velké dataprojektory a ty jsme vystřídali za ohromnou letkovou stěnu 2x6 metrů, takže není to už obraz, který je promítaný, ale je to v podstatě krásný obraz velké obrazovky. Máme to už 6 měsíců vlastně v provozu a jsme s tím maximálně spokojeni.
0: Tak to je záležitost okolo té letkové obrazovky, která bude dominovat tomu sálu, který známe všichni, kteří chodíme na různé besedy, workshopy, ale vy budete mít také novou učebnu.
1: Ano. Připravili jsme si pro naše návštěvníky novou učebnu. Víte, že školíme naše knihovníky, školíme spoustu našich obyvatel z celého kraje a 1. září budeme otevírat nově opravenou učebnu. Máme tam novou digitální vlastně touch obrazovku, slouží jako ohromná další velká obrazovka se vším se vší obsluhou, kterou k tomu potřebujeme, ale hlavně jsme si letos pořídili kompletní novou sérii počítačů, takže 10 počítačů plus 5 ještě notebooků, takže jsme kompletně připraveni od 1. září nejlépe vybavená učebna, jakou máme.
0: Vy jako Krajská knihovna Karlovy Vary jste se zapojili do celonárodní kampaně Čtu za nároďák. O jaký projekt se jedná a proč právě vaše knihovna se zapojila do tohoto projektu?
1: No, my jsme v podstatě v dlouhé řadě knihoven, kdy Čtu za nároďák je podpora vlastně čtenářství v celé České republice. Nevzniklo to u nás, samozřejmě, že to je věc, která je taková trošku nadnesená. Chceme, aby nejenom čtenáři, ale i sportovci a další lidé se přiblížili k tomu čtení a našli si k němu nějakou cestu.
0: Ono je asi důležité jako instituce, abyste šli ruku v ruce s těmi dalšími knihovnami v různých krajích. Je to asi trend a podstatné.
1: Ano, je to tak, to jsou vlastně celostátní akce, které se vyhlašují v různých termínech, v různých, třeba otázka seniorů, otázka životního prostředí, tak jsou to takové ty centrální motivy, které vlastně potom my zpracováváme u nás v knihovně.
0: Říká Vratislav Emler, ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary. Vy jste, pane řediteli, zmínil tu kategorii seniorů. Vy máte ještě jedno takové, abych řekl, eso v rukávu, a je to kampaň Digiody. Co si pod tím máme představit? Já mám pocit, že teď budeme mířit právě k těm seniorům.
1: Ano, dobře. Naše knihovna dlouhá léta připravuje pro seniory spoustu různých programů. Připomenu třeba Univerzitu 3. věku, která v letošním roce už vlastně má tři vedle sebe třídy. A tato Digiode je vlastně zaměřena na seniory a jejich orientaci v dnešním digitálním světě. Víte, že za půl roku se spousta věcí mění. Mění se nám dneska mobilní telefony, mění se nám prostě spousta věcí a my chceme naše seniory připravit na to, co se vlastně všechno kolem nás děje.
0: Tak to jsou ty novinky, které nás čekají v průběhu, řekněme, toho konce léta, začátku podzimního období. Ale když se někdo vypraví do knihovny, tak my dříve narození si říkáme, je to ta klasika, půjčím si knihu, přečtu si nějaký zajímavý článek, ale vy nabízíte mnohem širší služby. Připomeňte některé ty zásadní.
1: Tak z těch služeb, které se moc nevyužívají, je to ohromná škoda. Máme tam, prosím vás, pěkně služby, které se týkají rešerší třeba. Všichni, kteří studují nějakou školu, ať už je to střední, vysoká škola, nástavby a cokoliv, máme tam speciální oddělení a jednu vynikající rešeršistku. Když si u nás zadáte téma, tak vlastně k tomu tématu vám můžeme najít dostupnou literaturu na území České republiky.
0: Tak a ještě něco jiného využívá třeba vaše knihovna nových technologií, jako jsou různé flash disky a podobně, že si lidé třeba odnesou nějaký text na nějakém nosiči?
1: Ano, tady jedna taková zajímavá věc, když se podíváte, jak vypadalo třeba CDčko před 10 lety, dneska už 95% lidí nemá na čem si to přehrát. Dneska už jsme ve flešce, dneska už jsme v moderních technologiích a tohle to je právě to, jak jsme se bavili o těch seniorech, jak se to všechno rychle mění.
0: Vratislav Emler, ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary, je hostem pondělního odpoledního vysílání. Jsme rádi, že nás posloucháte i dnes 24. srpna v době letních prázdnin a dovolených. Co všechno bude nabízet knihovna na podzim, tak to se dozvíte v druhé části našeho rozhovoru, tak buďte s námi a těším se na povídání našeho dnešního hosta. Dobré odpoledne, klidný poslech. Teď Chris Rea.

0: pondělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary si ve studiu povídám s ředitelem Krajské knihovny Karlovy Vary, Vratislavem Emlerem. My jsme hovořili o těch vizuálních změnách, které zaregistrovali možná návštěvníci v tomto období, kteří zavítali do vaší knihovny. Ale vy připravujete velmi pestrý a bohatý program na září, říjen, prostě na podzimní čas. Mezitím je zařazen cyklus přednášek na moment, ale vy mi asi jistě teď potvrdíte, že to se navazuje na jarní přednášky, které měly u návštěvníků veliký úspěch.
1: Ano, je to tak. Vzniklo to u nás knihovně. My bychom se víc chtěli soustředit na méně těch pořadů, ale o to kvalitnějších. Takže vznikl ten celý cyklus, který se jmenuje Na moment. Dvě velké přednášky na jaře, dvě velké přednášky na podzim a já bych se chtěl vrátit do toho jarního období. Tam jsme pozvali úplně první, která otevírala, byla paní doktorka Irena Kalousová, kterou asi všichni znáte, odbornice přes Izrael a všechny věci s tím související, vynikající odbornice. 130-140 posluchačů, 3 hodiny napínavě poslouchalo, co vlastně se všechno rozvíjí o historii Izraela a všech těch věcech s tím souvisejících. A ten Na moment pokračuje samozřejmě dál. A tady bych chtěl zmínit, že jsme v jednání s panem Markem Orkováchou, to se známé jméno, a chtěli bychom toto jméno zařadit do toho podzimního cyklu jednoho z těch dvou. To jsou jenom takové příklady toho, co se v knihovně samozřejmě děje. No a od září začínáme ten klasický cyklus, který vlastně dneska máme. 2. září začínáme třeba panem Štěpánem Javůrkem.
0: Já jsem velmi rád, že teď zařadíme, vsuneme do toho času mezi jarem a tím říjnem to důležité, a to je začátek školního roku, teď už to zaznělo, 2. září, Štěpán Javůrek, to je populární spisovatel, mnozí ho určitě znají, ale pak nás čeká velmi zajímavé setkání 9. září a ta pozvánka bude na 17. hodinu. Co nás čeká?
1: Pan magister Bělohlávek, opět známá osoba v tomto kraji, 4 zastavení v dějinách všedního dne a jsme připraveni na takovou hezkou věc, jak se jedlo a pilo za císaře pána. Samozřejmě, že těch věcí tam mám víc a teďkom, prosím vás, pěkně zapršelo, takže těšíme se na 15. září. Máme připravenou přednášku pana doktora Wipplera, zajímavosti ze světa hub. Obdobný pořad už byl na jaře a musím říct, že se setkal s velkým ohlasem, takže jsme si dovolili opět toto téma připravit i na podzim.
0: My jsme region na hranici se sousedním Německem, česká a německá strana spolu v posledních letech velmi úzce spolupracuje. Něco takového zazní i při jedné přednášce, tuším, Petra Rojíka.
1: Samozřejmě těch možností česko-německých vztahů je spousta přednášení o dvou národech, historických i současných souvislostech. Zase jsme na jaře měli velmi pěkný pořad, který se týkal i hudby a věcí s tím souvisejících. Prostě to česko-německé, které tady na hranicích mezi Českem a Německem je.
0: Teď by si pečlivý posluchač mohl říci, no tak to je regionální téma, co většího máme. Vy jste připravili akci evropského významu na 25. září.
1: Ano, to je Noc vědy. Je to zase celoevropská záležitost, která se týká vědy. V tomto okamžiku jsme se připravili na takovou zajímavou věc. Chtěli bychom ideálně, kdyby přišla celá rodina, která dostane v přípravě úkol, který se bude týkat písma, papíru a knih k tisku. Mohli by si tam i spoustu věcí vyzkoušet sami.
0: A to všechno bude na jednom místě, nebo máte několik stanovišť?
1: Samozřejmě, že to bude několik stanovišť. To je docela oblíbená věc a těšíme se na čtenáře.
0: Tak to je 25. září v čase mezi 17. a 20. hodinou. A pak nás čeká akce, kterou všichni velmi dobře známe, protože my o ní také hovoříme v Českém rozhlase Karlovy Vary, a to je Týden knihoven. Kdy se uskuteční?
1: Tak letos jsme Týden knihoven trošičku museli posunout, protože v tom tradičním termínu se konají podzimní volby, takže od 29. září do 4. října. Týden knihoven je taková oslava vlastně knihoven a upoutání vlastně čtenářů i nečtenářů k nám do knihovny. Jedna zajímavost, jako každoročně máme amnestii, takže ti, kteří mají nějaký problém a něco nám dluží, tak v tom týdnu přijdou a mohou beztrestně vrátit nebo zaplatit to, co nám kdo dluží. Ale součástí tohoto týdne je samozřejmě spousta dalších akcí, které v knihovně probíhají, a hlavně jedna věc, a to je otázka. My 20 let vlastně vyhlašujeme literární soutěž a v tomto týdnu knihoven bude vyhlášena literární soutěž a její téma.
0: Tak to všechno na podzim nabízí Krajská knihovna Karlovy Vary. Já jsem si ovšem povídal s ředitelem instituce Vratislavem Emlerem. Děkuju moc za váš čas, za to, že jste přišel k nám do studia. Ať se daří i na podzim ve vaší knihovně.
1: Já vám moc krát děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dvě minuty po půl čtvrté jste ve společnosti pondělního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. A město Karlovy Vary opravuje přemostění u vřídelní kolonády. V jeho okolí se teď pohybuje stavební technika a dělníci odstraňují jednotlivé vrstvy konstrukce v těsné blízkosti vřídla. Promenádní prostor byl několik let pro veřejnost uzavřený kvůli špatnému technickému stavu. Výjimkou byl festivalový týden, kdy se v místě odehrávala část doprovodného programu. Obnova se týká především horní části konstrukce.
1: Teď se sundává povrch k tomu, aby teda se dostalo na tu základní konstrukci.
2: O rozsahu prací na přemostění vřídelní kolonády mluví Tomáš Pilmajer.
1: Ten nosník dojde očistit, dojde otryskat, dojde zaizolovat. Potom to budou nainstalované roznášecí betonové desky.
2: Prostor vedle kolonády byl několik posledních let pro veřejnost uzavřený. Původní mramorová dlažba byla popraskaná a pohyb po ní už nebyl bezpečný. Co s tou dlažbou, kterou odvezete, bude?
1: Stávající dlažba, která se rozebírá, tak část, která je znehodnocená, lety popraskaná, tak bude odvezena a uložena na skládce. A další část se rozebírá, dává se na palety a bude uskladněna na nějakém centrálním úložišti, centrálním skladu pro další použití na nějaké rekonstruované části v lázních.
2: Takže původní dlažbu sem vracet nebudete?
1: Architekti navrhli nový povrch a víceméně úplně novou architektonickou část celého toho přemostění, takže to nebude vůbec, to nezůstává v tomto provedení, tak jak to bylo realizované před těmi 50 lety.
2: Uvnitř vřídelní kolonády se střídá světlá a tmavá dlažba v pravidelném vzoru připomínajícím vlny. Pokračuje ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Václav Benedikt.
3: Tomu se říká vízení terem. Pan architekt Otuba, který stavěl vřídelní kolonádu, navrhoval, chtěl, aby to vycházelo i ven ve vřídelní kolonády. A bohužel v minulosti se tomu tak nestalo a my takzvaně rehabilitujeme návrh pana Otuby a snažíme se to dovést do toho původního stavu.
2: Přes rok to tady bývá zavřené, ale o festivalu se tady konají koncerty pro stovky lidí.
3: Na celou plochu dávají gumové roznášecí desky, které má vlastně celý ten povrch, aby nemohlo dojít tomu poškození. Co se týče únosnosti, je to v pořádku, to víme. Tady jde o to, aby nemohlo dojít k poranění díky tomu, že ta dlažba je rozlámaná.
2: Nestačí tady opravit jenom povrchy?
3: Celé to plato, na kterém stojíme, nesou takzvané předpjaté železbetonové silniční nosníky a dlouhodobě se nevědělo, v jakém jsou stavu. Proto jsme dělali složitý statický posudky, dělali jsme i destruktivní zkoušky, kdy jsme ověřili, že ty nosníky jsou v perfektním stavu, ale hrozí, když do nich bude dál zatýkat a když budou dál narušovány, že právě k tomu havarijnímu stavu dojde a pak by mohlo dojít k obrovské rekonstrukci za stovky milionů, ne za desítky jako teď.
2: Opravy by měly skončit v průběhu dubna příštího roku, aby bylo vše připravené na začátek lázeňské sezóny. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Je 15 hodin a 39 minut čas, kdy posloucháte pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. To je už čas na soutěž, k dispozici je studiová linka 221 55 37 37 a o co dnes můžete soutěžit? Eurorando je největším evropským festivalem pěší turistiky. Koná se jednou za 5 let, letos se Eurorando uskuteční ve dnech 20. až 27. září v Krušných horách. Centrem dění budou města Boží dar, kurort Oberwiesenthal a Loučná pod Klínovcem. Těšit se můžete na pestrý program, který nabídne nejen organizované túry, ale i řadu doprovodných akcí. Více informací najdete na webu www.eurorando2026.eu. My kromě pozvánky nabízíme tričko s logem destinační agentury Krušnohoří, která je partnerem zmíněného festivalu. Tak to tričko může být vaše, pakliže zavoláte na uvedené telefonní číslo a správně odpovíte na soutěžní otázku. Mým dnešním hostem byl ředitel krajské knihovny v Karlových Varech Vratislav Emler. My jsme zvali na podzimní akce. Musím říci, že o Krušných horách se také v knihovně velmi často beseduje. A Vratislav Emler zmínil jedno datum, 25. září, kdy se uskuteční akce s názvem Noc vědy. A mě by zajímalo, zdali je to akce karlovarská, krajská, akce celorepublikového významu nebo akce evropského významu. Tak to je dnešní soutěžní otázka. Volejte na naše telefonní číslo a držím vám palce. První soutěžící, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Katka Karlovy Varu.
0: Katka Karlovy Vary, dobrý den. Katko, ptal jsem se na to, jakého významu... Prosím pěkně, stlumte si rádio.
1: Ano, ano.
0: Já vás poprosím, když nám telefonujete, vážené dámy a pánové, stlumte rádio, je to nepříliš komfortní pro další posluchače. Teď už vás slyším. Tak Katko, Noc vědy uskuteční se v knihovně 25. září a ptáme se na to, zdali je to akce karlovarská, krajská, akce celorepublikového významu anebo akce evropská. Významu.
1: Já myslím, že je to celorepublikově.
0: Tak to
1: akce.
0: Není...
1: Celá republika.
0: Ano, ano, ano. Ale má jiný podtext, takže to nebyla správná varianta. Děkuji za zavolání, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak ptáme se na to, jakého významu je tato akce Noc vědy, ta se uskuteční 25. září. Vratislav Emler o tom hovořil v našem vysílání. Další soutěžící, dobrý den. Halo, halo, slyšíme se, kdo pak je na telefonu? Telefonujete nám, nikdo se nehlásí. Halo, halo.
2: Dobrý den.
0: Ano, vy máte několik telefonů a nevíte, z kterého teď právě vás zdravím. Dobře, tak dobrý den.
2: Ne, já mám jeden telefon.
0: Ano, dobře. Tak 25. září, Noc vědy, paní Katka typovala, že je to akce pod titulem celorepubliková, já se ptám, zdali je celoevropská, krajská nebo městská.
2: Tak já dám celoevropská.
0: A to je správná odpověď, je to tak? Je to tak, je to akce, která má opravdu celoevropský význam. Uskuteční se 25. září. Vám tahle ta odpověď vynesla krásnou cenu v podobě trička s logem destinační agentury Krušnohoří. Já vám gratuluji. Ano,
2: děkuji.
0: Já jenom připomenu, že agentura je partnerem zmíněného festivalu Eurorando 2026, který se v Krušných horách uskuteční od 20. do 27. září. Okay.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: proč nosí děti zrovna čáp?
1: Že nějaký člověk by chtěl dítě a nemá ho a čáp by mu ho přinesl.
2: Protože musí je třeba, když nějaký snese, tak hned ho musí chytit.
3: Třeba kdyby se nikomu nechtělo narodit, třeba.
4: Když snese vajíčka, tak se proletí s ptáčátkem.
5: Třeba, že dítě mu uteče a on ho pak musí chytit.
6: Mně, mojí mamince, mě přines čáp.
7: Když se narodí miminko, tak

Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bull.

Corsair Devotion. Účast přislíbila i Armáda České republiky. Letecký den CHEP 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdenchep.cz. Za významné podpory města CHEP akci připravují Ultralight Klub CHEP a agentura 4PRO.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ve Žluticích na Karlovarsku se zvýší počet zastupitelů z 9 na 15. Třebeň na Chebsku pokračuje v obnově kostela. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Obyvatelé Žlutic na Karlovarsku budou v říjnových volbách vybírat 15 zastupitelů. Teď jich má město 9. V minulosti už město 15 zastupitelů mělo, ale v roce 2018 jejich počet snížilo na 9. Hlavním důvodem byla velikost města, které má přibližně 2200 obyvatel. Proč se teď rozhodlo vedení Žlutic počet zastupitelů navýšit, vysvětluje nezávislá starostka Helena Plicová.
2: Rozhodli jsme se z toho důvodu, že dřívější zkušenost vlastně s 15 zastupiteli ve Žluticích byla dobrá, ale hlavně také proto, že si myslíme, že město naší velikosti, že by mělo mít radu města.
0: Třebeň na Chebsku opravuje kostel. Práce jsou rozdělené do několika etap. V tuto chvíli je historický objekt odvodněný, opravené jsou stropy a letos obec chystá rekonstrukci věže. Práce se týkají výměny střechy i historického schodiště. Jak říká nezávislý starosta Karel Mikuláš, se záchranou kostela pomáhají taky státní dotace.
3: Jsme zařazeni v dlouhodobém programu, dostáváme dotace od Ministerstva kultury, je to program na záchranu architektonického dědictví. Dostáváme mezi 600 až 800 tisíci plus nějakou částku, do toho potom investuje obec, takže do toho 1,5 milionu ročně prostě se do toho investuje.
0: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jejich jednání to řekl prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký. Minimální mzda se zvedá automaticky. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy. V Česku bere nejnižší možný výdělek zhruba 180 tisíc lidí. Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii. Vyplývá to z dat Evropské služby pro sledování klimatu Copernicus. Ta v sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánu a moří 21,1 stupně Celsia. Tím tak o 0,1 stupně padl dosavadní rekord z března 2024. Stoupající teploty oceánu podle služby Copernicus zvyšují riziko extrémních povětrnostních jevů, včetně intenzivnějších srážek a případně i zesílení bouří. Teplejší oceán navíc může méně účinně pohlcovat oxid uhličitý z atmosféry.
1: Sport.
0: Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká další prověrka před blížícím se světovým šampionátem v Kanadě na přelomu roku. Od středy se představí na turnaji ve finském městě Espoo, kde postupně nastoupí proti Švédům, Finům, Slovákům a Švýcarům.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou polojasno až oblačno. Přechodně se obloha i zatáhne a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dvě osobní auta havarovala v americké ulici v Chebu. Jsou tam policisté.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, už bůh ví kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu. Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho Patrik.
3: Já vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jen.
2: Ty taky, ty jsi čím nahubenější.
3: No, to je super.
2: A veřej je svalnatější.
3: To víš co, to je

0: To bylo přikrytý jogurtem, jo. Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, člověče. Ono to tam je.
1: Jo.
0: Ale prosím vás, já vás samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy, dneska jste mě skoro třikrát porazili.
1: Pozorně
0: ale opravdu.
1: Ano.
0: A já tě upozorňuji, ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
1: Tak už je to velký zásah.
0: No já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
1: ať
0: jo?
1: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě
0: no, jistě,
1: budeme dodržovat pravidla.
0: No ne, nedodržovat, no
1: dodržovat,
0: prostě. A nějaký trestíky, trošku zvednou tresty, no. Tak jo,
1: začíná pojďme
0: se spát. Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítá vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano. Tak
1: já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším v čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěstíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Frédo, jako na Kamčatce. No jo, nějaký chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak a za chviličku je tady teplíčko jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: Nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrcnutej katastrofou.
3: Jo, skoro, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, a gerendáš je vášnivý?
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to je hezké cestování, ale ne každý vlak to má.
1: No, tak já myslím, je tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 3/4 na 10, třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední penďák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl devátý, nebo aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš v 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude skvadra Azura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju...
0: Jo,
1: no jistě, a vítla mě jiskra do boka. Že babička říkala, nečum z toho bokna, Martinku, a já čuměl.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč? No ano, a držák kalamáře, ty vole, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem seděl. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice, můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil.
0: No, už tehdy.
1: Jsem zkoušel spoustu věcí. Jo.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě se hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: A to mám taky nějaký historky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
0: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 Děkuji. 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
4: mě.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svěžnější a ozve se nám. Dobrý den.
5: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
5: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Pro Bčko.
5: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
6: Tak já vás pozdravuji v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
7: Dobrý den.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
8: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
8: A přeju krásný den, pondělní, po víkendu. Asi Ačko
2: vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlostvisihák ve vlaku. Ještě jednou, pokračujeme.
9: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
10: No počkejte, já mám 5 dětí.
9: Ne, v rodině, já vaši paní neznám.
10: No,
9: ale tady jsem mohl stát s těma klesičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty lehanek do těch tunelů.
10: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
9: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlouk řemenem.
10: No jo, neměl rád aj zboňáky.
9: Ne, poznal maminku v tunelu.
10: No, tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
9: Jo, koukám tak, že jste na tom jako soused Zindulka.
10: No tak toho neznám.
9: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
10: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
9: Já mám na něj kouk, bílej jako křída. Pojídá mu, co ti je, že jsi bílej jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouk a povídá. Manželka mě hodíří do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. Ona mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až odjede vlak, ve kterým sedí.
10: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to v obejdu, aby někdo najel na černo a nebo krádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
11: Promiňte, je zde volno.
9: Jo, prosím, vezměte místo.
11: Není třeba, já si hned sednu.
9: Tak fajn.
11: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
9: Žel se opovažte, sundejte si ten kožich.
11: Ale prosím
9: to, počkejte, to je z Berana?
11: Ne, z Bulharska.
9: No to se potom nedivte, žije vám horko. Vovčí kožich a ještě z Bulharska, od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
11: Tak já to hodím na chladno, jo?
9: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
11: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mě ukradne.
9: Kdo by vám ho ukrad, když jsem tady jenom já?
11: No právě.
9: Jo, počkejte, jak to myslíte?
11: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
9: Vy šasku jeden pošmáraný.
11: Co jste to řekl?
9: Já nic. Co pak si můžu s 60 kg hmotnosti dovolit říct, když vidím na protilehlý hlavice tohle kupe 130?
11: Hertik, tak dáme páčku na chladno.
9: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
10: Ale pánové, snad byste se neprali.
9: Ne, my budeme hlasovat.
10: A o čem, smím-li vědět?
11: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
10: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlakem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to bílou paní navdávání, anebo strašilo kentervilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
2: to hrajete na Zámcích a na Hradech?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě,
3: a mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro ty vlastně sami, ty samé. Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění, a takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
2: Aha, ano.
3: Tak když říká, přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to, tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou, jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Ravenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: Úžasná dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají
3: jsou,
2: to v sobě. No.
3: Mají to, ano, člověče, jo.
2: Na blesu.
3: Jako a jsou nesmírně jako v tomhle tomu pokorní a můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle vůzoho poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano.
2: Ano.
3: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohleto si myslím, že to jsou úžasné příběhy.
2: Hmm.
3: A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásně detektivní. Takže Tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, přistavte si.
3: A ne, to ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozák, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce.
2: Jo.
3: A to jsem jako zažívám
2: krásně. Kolik toho ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli si je to 10 nebo 20, především jsme se měli 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor. Můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku. Poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounár, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarie, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé.
1: Dobré o tobě.
2: Jsme spolu, ne no, hele, my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmanie a on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo?
1: Ne, nemá,
2: on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. To já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, to dvakrát, on takhle mluví, no, byl takhle veliký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. A říkal, jedno mi to ujelo a normálně mi to probíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem nechat, tak mě zachraňovali, tak nemluví, no.
1: Tak jo, tak setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petr, jasně. No tak jde na to.
1: A dobře.
3: Víte, co o mě napsali už to 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom důmě. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo. Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný Zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám mu, musíš se to zkoušet? Ne, člověče, to není, to je. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Aby se to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Jenom jsem tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no, tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli přichází, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu, říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup autách to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne zasako v těch zubech, musím tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta, budu si jí dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal, až a že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu. Takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu do náměstí v Pelhřímově. on mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě, to byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Takže ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. To byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se, vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč, já myslím, že někteří diváci tam skoprněli v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimov, byl jsem asi 10 kiláků za městem, volala mi ta agentura, že prý ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, že prý se mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě, kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no, potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu. A ona taková jemná, a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Prostě, to
1: taky s tebou něco takového dělal? Ten
4: nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní zácovo on dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
4: Ano, o Petrovi, no, ten, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tah na bránu. To je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu. A nebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
4: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900, volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor, mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: No. Hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové, zdravím vás oba dva do studia.
5: Děkujem.
4: A volím Petra Novotného, pokračování.
5: Super,
3: dobře,
5: díky.
3: Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu, na telefonu teď kdo?
5: Dobrý den. No.
3: Nikdo tam je a nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli nehusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý
3: ano.
6: Den. Slyšíte mě?
5: Ano, slyšíme vás.
6: Ano.
5: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
6: Já bych vás Zouna i ráda viděla, nejenom slyšela.
5: No však si koukněte na kameru. Já, my vás vidíme, my vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
6: Už to mám pozdě.
5: Tak co budete losovat?
6: Takže, srdečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
5: Ano.
6: Jste správnej chlap, mám vás ráda a přeji, ať se vám daří a vybírám pana Novotního pokračování.
5: Děkujeme mnohokrát.
3: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás oba dva zdravím, děkujem. Mě tam pečou u vás, jak slyším. A dal bych Novotnýho.
5: No to je taky Petr.
3: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
8: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Že když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt tím točí. Potom má obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nemyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela Manuela, ona si mele svý, prostě televize. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no, tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Nepustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznámky. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? Hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžela jenom čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie, jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit, jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Tak jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co? Opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl?
2: Patriku, viď?
3: Odchody
5: jako
3: z domu.
5: Jako měl pravdu, to je to tak jenom.
3: No jo, jo, potvrzuješ to, že
5: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zapať pamu, co jsme se tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nestihl.
3: Prostě si chtěl odejít, tak si odešel.
5: No ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, bo 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
3: Jaký byl pak návrat domů?
5: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju,
3: ano.
5: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak, co se vídáme, ne v našem divadle, protože jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci uchyl, kdybych šel
3: zase do divadla,
5: to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
3: Ano, nebo uklízí.
5: Nebo uklízí, no ne, já nevím. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
3: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích 2 soubojích nevyhrály.
5: No, počkej, říkej.
3: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyber z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B a k tomu písnička naší kolegyně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlé hlasování, buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je, ptáme se s Martinem Zunarem.
2: Jo, dobrý den, telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové. Děkujem. A přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
3: Děkujeme.
1: Vám taky, děkujeme. Ještě jeden hlas, dobrý den.
4: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo.
4: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí můžete. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko. Dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ať už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: A co s tím máme společný?
5: To pochopíte, potom mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi to zkusit.
8: Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
8: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, který myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně. Nashledanou.
5: Pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera. A zde nám záručička ještě nevypršela. Uh-huh. Přestože včera pršelo.
6: Uh-huh.
5: Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to. Na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No jo, ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: To ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo, dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
9: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
1: Humoriáda. Scénku si dohráme někdy příště, v tomhle jen kousek. Tak a naskok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
3: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
3: Tak zase na příští
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. Toto jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: Karlových Varů pokračuje v přípravě výstavby nové městské čtvrti. Kapacita vysokoškolských kolejí Západočeské univerzity v Plzni je naplněná. Krajský soud v Brně prodloužil Tomáši Jiříkovskému vazbu o další 3 měsíce. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Ostrov na Karlovarsku dokončil studii prvních bytových domů v místech někdejší železniční vlečky. Zástupci města zároveň začínají jednat s bankami, investory a památkáři o možnostech financování budoucí výstavby více než 300 nových bytů. Další zásadní kroky v přípravě rozvojového projektu města ale budou muset zajistit po volbách až nově zvolení zastupitelé, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí Místní.
1: Vlečka má minimálně na 2 místech vypracovaný takzvané studio proveditelnosti, kdyby jsme mohli vlastně v rámci třeba design and build začít soutěžit, ale vzhledem k tomu, že končí volební období, tak v tuto chvíli už to necháváme na nové zastupitelstvo.
0: Plánovaná výstavba bytových domů v území bývalé železniční vlečky patří mezi největší rozvojové projekty města za posledních 30 let. Přibylo zájemců o ubytování na kolejích Západočeské univerzity v Plzni. Zatímco u studentů prvních ročníků byl zájem stejný jako v loni, studentů z vyšších ročníků se letos přihlásilo o 30% víc. Kapacita kolejí je už plná. Univerzita musela odmítnout zhruba 400 studentů. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: Studenti vyšších ročníků, tedy druháci a výše, se hlásí už od května. Ti si rozeberou obvykle 60 až 70% kapacity a zbývající kapacitu potom nabízíme studentům prvních ročníků, pro které se otevírá registrace v druhé polovině července a v průběhu srpna řešíme to přerozdělení, kdo se zaregistruje na jaký pokoj a také to, kolik studentů zůstane pod čarou.
0: Krajský soud v Brně prodloužil Tomáši Jiříkovskému vazbu o další 3 měsíce v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Jednání doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření. Nádvoří soudu policie zcela uzavřela. Podle obžaloby se dnes programátor Jiříkovský poprvé k případu vyjádřil. Podrobnosti ale za státní zastupitelství neřeklo. V Maďarsku vyšetřují havárii armádní stíhačky Gripen. Stroj se zřítil poblíž města Szolnok. Na Facebooku o tom informoval premiér Péter Maďar, podle kterého se pilot stihl katapultovat. Ministr obrany pak poděkoval za rychlý zásah hasičům, kteří podle něj zabránili případným dalším škodám.
3: Stíhačka se zřítila krátce po 10. hodině dopoledne poblíž armádní letecké základny u města Szolnok.
4: Zdá se, že pilot udělal vše, co bylo v jeho silách, aby letoun dopadl na vojenské území.
3: Řekl maďarský ministr obrany Romulus Rusinsendi ještě než na místo vyrazil s náčelníkem generálního štábu. Pilot z nehody vyvázl s lehčími zraněními a jeho stav je podle lékařů stabilizovaný. Starosta Szolnoku řekl, že pád stíhačky nezpůsobil škody na civilní infrastruktuře a nikdo další nebyl zraněný. Dodal, že Gripen zlétl ze zhruba 50 kilometrů vzdáleného letiště v Kecskemétu. Adéla Chaloupková, Český rozhlas.
5: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou polojasno až oblačno. Přechodně se obloha i zatáhne a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia i na horách. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane mírný východní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Srážka 2 osobních aut v americké ulici v Chebu by měla být odstraněna.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: I po 17. hodině jste s rádiem vašeho kraje, začíná den v kraji a vy se už za chvíli dozvíte, že Karlovy Vary opravují přemostění u vřídelní kolonády. Rozbitou dlažbu nahradí mozaika, inspirovaná původním návrhem architekta Jaroslava Otruby. A také to, že lesníci kvůli suchu řeší řadu komplikací. Hrozí totiž přemnožení kůrovce, povíme víc, jak na tom teď české lesy jsou. A poslední reportáž této hodiny prozradí, co chystá krajská knihovna v Karlových Varech na nový školní rok. Tak nás poslouchej a dozvíte se víc.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Karlovy Vary opravují přemostění řeky Teplé u vřídelní kolonády. Rekonstrukce se zaměří hlavně na horní část konstrukce. Nosné části jsou v dobrém stavu. Stavbaři musí postupovat šetrně kvůli citlivému podloží a ochraně vřídla, říká ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Václav Benedikt.
2: Jakékoliv odtěžování nebo přitěžování materiálu hýbe s tou budovou, ta silně pracuje a bude se to dělat postupně, asi na třetiny.
1: Více o tom uslyšíte krátce před 17:15. Tým házená Kinžvart ovládl mezinárodní turnaj v Plzni. Svěřenkyně Petera Sabatky porazili domácí DHC Plzeň, Písek i polskou Poznaň. Podle kapitánky Katky Dresslerové jsou Záporočešky dobře připravené na sobotní interligový start proti Zlínu. Část Dyleňské ulice v Chebu je od dnešního dne uzavřena. V okolí staveniště platí změna organizace dopravy. Přístup ke garážím v lokalitě zůstává zachovaný z obou stran. Jak dlouho musí řidiči počítat s dopravními omezeními, uvedla mluvčí Chebu Simona Liptáková.
3: Z důvodu osazování rozsáhlých železobetonových prefabrikátů bude v období od 24. srpna do 30. září platit úplná uzavírka části ulice Dyleňská.
1: Rodiče můžou ode dneška přihlašovat děti do přírodovědného kroužku lázeňských lesů a parku Karlovy Vary. Každý čtvrtek odpoledne se budou děti scházet v okolí lesního centra na svatém Linhartu, pokračuje mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
4: Děti se během roku vydávají přímo do terénu, pozorují zvěř, učí se poznávat její stopy, zkoumají hmyz nebo poznávají stromy a další rostliny.
1: Jan Kohoutek, který svou cyklistickou cestou podporuje paliativní péči, projíždí tento týden Karlovarským krajem. Tématu se bude věnovat naše regionální stopařka po 17:30.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: hodina 14 minut zaspívala Kim Wilde a teď už, jak jste slyšeli ze zpráv, Karlovy Vary opravují přemostění u vřídelní kolonády. Během filmového festivalu se na prostranství konají doprovodné koncerty. Jinak je promenádní prostor pro veřejnost uzavřený. Dělníci teď pracují přímo u kolonády a při opravách nesmí narušit stabilitu konstrukce ani poškodit podzemní systém spojený s vývěrem přídelní vody. Obnova se týká hlavně horní části mostovky.
1: Teď se sundává povrch k tomu, aby teda se dostalo na tu základní konstrukci.
2: O rozsahu prací na přemostění vřídelní kolonády mluví Tomáš Pilmajer.
1: Ten nosník dojde očistit, dojde otryskat, dojde zaizolovat. Potom to budou nainstalované roznášecí betonové desky.
2: Prostor vedle kolonády byl několik posledních let pro veřejnost uzavřený. Původní mramorová dlažba byla popraskaná a pohyb po ní už nebyl bezpečný.
3: Co s tou dlažbou, kterou odvezete, bude?
1: Stávající dlažba, která se rozebírá, tak část, která je znehodnocená, lety popraskaná, tak bude odvezená a uložena na skládce. A další část se rozebírá, dává se na palety a bude uskladněna na nějakém centrálním úložišti, centrálním skladu pro další použití na nějaké rekonstruované části v lázních.
3: Takže původní dlažbu sem vracet nebudete?
1: Architekti navrhli nový povrch a víceméně úplně novou architektonickou část celého toho přemostění, takže to nebude vůbec, to nezůstává v tomto provedení, tak jak to bylo realizované před těmi 50 lety.
2: Uvnitř vřídelní kolonády se střídá světlá a tmavá dlažba v pravidelném vzoru připomínajícím vlny. Pokračuje ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Václav Benedikt.
4: Tomu se říká vízení terem. Pan architekt Otuba, který stavěl vřídelní kolonádu, navrhoval, chtěl, aby to vycházelo i ven ve vřídelní kolonády. A bohužel v minulosti se tomu tak nestalo a my takzvaně rehabilitujeme návrh pana Otuby a snažíme se to dovést do toho původního stavu.
2: Nestačí tedy opravit jenom povrchy?
4: Celé to plato, na kterém stojíme, nesou takzvané předpjaté železbetonové silniční nosníky a dlouhodobě se nevědělo, v jakém jsou stavu. Proto jsme dělali složitý statický posudky, dělali jsme i destruktivní zkoušky, když jsme ověřili, že ty nosníky jsou v perfektním stavu, ale hrozí, když do nich bude dál zatýkat a když budou dál narušovány, že právě k tomu havarijnímu stavu dojde a pak by mohlo dojít k obrovské rekonstrukci za stovky milionů, ne za desítky jako teď.
2: Opravy by měly skončit v průběhu dubna příštího roku, aby bylo vše připravené na začátek lázeňské sezóny. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: můj.
1: 17 hodin 24 minut dospíval Richard Miller a teď už další aktuální téma. Nejen zemědělci, ale taky lesníci teď bojují s nedostatkem vody, který jim dělá velké problémy. Stromy totiž nemají vláhu a jsou pak náchylnější třeba na škůdce. Že jsou obavy oprávněné, potvrzuje i Český hydrometeorologický ústav. Ten letos evidoval silné a extrémní sucho až na 80% svých stanic a situaci označuje za mimořádnou. Detaily má editor vysílání Lukáš Staněk. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Známe už ztráty, které českým lesům způsobilo sucho?
2: Třeba Lesy České republiky škody vyčíslené zatím nemají. Mluvčí Eva Jouklová každopádně potvrdila, že sucho je ve všech regionech a přestože se státní podnik snaží hloubit tůně a vytvářet mokřady, tak účinně se mu moc bránit nedá. Aktuální problém podle mluvčí je, že kvůli suchu předčasně opadávají listnaté stromy, ale není jediný.
3: Letošní sucho se určitě zapíše do letokruhu, protože kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech. Pokud ale stromy přežijí, zásadní vliv v dlouhodobém horizontu mít na ně letošní sucho nebude.
2: Podle Českého hydrometeorologického ústavu hrozí i větší výskyt kůrovce, který napadá stromy hlavně v době, kdy jsou oslabené, dodává Martin Možný, vedoucí oddělení biometeorologických aplikací.
4: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
2: Ke sledování aktivity kůrovce slouží mapa na webu ústavu. Teď ukazuje, že vrchol rojení hrozí hlavně na jižní Moravě. Dodám, že kůrovec se rojí třeba už při teplotách 20 stupňů Celsia. Na další stromy se šíří, když neprší a teploty ještě rostou.
1: Kde škodí kůrovec nejvíc?
2: Rojení potrvá odhadem do konce září v závislosti na počasí, takže konečné výsledky bude možné říct nejspíš až za několik týdnů. Prozatím je kůrovcem nejvíc napadená severní Morava a Slezsko, říká Ladislav Pulpán z Lesů České republiky.
5: V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou. Nicméně ty stromy jsou průběžně vyhledávány. Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
2: Loni musela organizace kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Podobné komplikace pak řeší taky samosprávy, tedy města a obce, které mají ve svém majetku lesy.
1: S informacemi byl ve studiu editor vysílání Lukáš Staněk. Děkujeme a naslyšenou.
2: Hezký den.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: 17 hodin 32 minut, jste stále s rádiem vašeho kraje. Teď už další aktualita. Krajská knihovna Karlovy Vary nabízí své služby i přes prázdniny. Na co nového se mohou její návštěvníci těšit se začátkem školního roku? Jaké projekty toto vzdělávací zařízení připravuje a mnoho dalšího prozradil v našem vysílání při rozhovoru s moderátorem Petrem Čimperou, ředitel karlovarské pobočky Vratislav Emler.
1: Připravili jsme si pro naše návštěvníky novou učebnu. Víte, že školíme naše knihovníky, školíme spoustu našich obyvatel z celého kraje a 1. září budeme otevírat nově opravenou učebnu. Máme tam novou digitální vlastně touch obrazovku, slouží jako ohromná další velká obrazovka se vší obsluhou, kterou k tomu potřebujeme, ale hlavně jsme si letos pořídili kompletní novou sérii počítačů, takže 10 počítačů plus 5 ještě notebooků, takže jsme kompletně připraveni od 1. září nejlépe vybavená učebna, jakou máme.
2: Vy jako krajská knihovna Karlovy Vary jste se zapojili do celonárodní kampaně Čtu za nároďák. O jaký projekt se jedná a proč právě vaše knihovna se zapojila do tohoto projektu?
1: No, my jsme v podstatě v dlouhé řadě knihoven, kdy Čtu za nároďák je podpora vlastně čtenářství v celé České republice. Chceme, aby nejenom čtenáři, ale i sportovci a další lidé se přiblížili k tomu čtení a našli si k němu nějakou cestu.
2: Vy máte ještě jedno takové, abych řekl, eso v rukávu, a je to kampaň Digiody. Co si pod tím máme představit? Já mám pocit, že teď budeme mířit seniorů.
1: Naše knihovna dlouhá léta připravuje pro seniory spoustu různých programů. Připomenu třeba Univerzitu třetího věku, která v letošním roce už vlastně má 3 vedle sebe třídy. A tato Digiode je vlastně zaměřena na seniory a jejich orientaci v dnešním digitálním světě. My chceme naše seniory připravit na to, co se vlastně všechno kolem nás děje.
2: Když se někdo vypraví do knihovny, tak my dříve narození si říkáme, je to ta klasika, půjčím si knihu, přečtu si nějaký zajímavý článek, ale vy nabízíte mnohem širší služby. Připomeňte některé ty zásadní.
1: Z těch služeb, které se moc nevyužívají, je to ohromná škoda. Máme tam služby, které se týkají rešerší třeba. Když si u nás zadáte téma, tak vlastně k tomu tématu vám můžeme najít dostupnou literaturu na území České republiky.
2: Vy připravujete velmi pestrý a bohatý program na září, říjen, prostě na podzimní čas. Mezitím je zařazen cyklus přednášek Na moment.
1: Vzniklo to u nás knihovně, my bychom se víc chtěli soustředit na méně těch pořadů, ale o to kvalitnějších, takže vznikl ten celý cyklus, který se jmenuje Na moment, 2 velké přednášky na jaře, 2 velké přednášky na podzim a já bych se chtěl vrátit do toho jarního období. Tam jsme pozvali úplně první, která otevírala, byla paní doktorka Irena Kalousová, odbornice přes Izrael. Na moment pokračuje samozřejmě dál a tady bych chtěl zmínit, že jsme v jednání s panem Markem Orkováchou. No a od září začínáme ten klasický cyklus, který vlastně dneska máme. 2. září začínáme třeba panem Štěpánem Javůrkem.
2: Pak nás čeká velmi zajímavé setkání 9. září a ta pozvánka bude na 17. hodinu.
1: Pan magister Bělohlávek, opět známá osoba v tomto kraji, 4 zastavení v dějinách všedního dne a jsme připraveni na takovou hezkou věc, jak se jedlo a pilo za císaře pána. Těšíme se na 15. září, máme připravenou přednášku pana doktora Wipplera, zajímavosti ze světa hub.
3: Den v kraji.

31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Každý posluchač, který nás pravidelně poslouchá, ví, že ve vysílání rádi představujeme příběhy zajímavých a úspěšných lidí z Karlovarského kraje. Jeden takový příběh dobrosrdečného člověka pro vás našla naše regionální stopařka Lucie Chládková. Hezké odpoledne, Lucko, jaké jméno pro nás máš a prozrať nám, čím tě zaujal?
2: Krásné odpoledne. Jan Kohoutek, to je jméno, kolem kterého se dnes několikrát otočíme dokola, a to doslovně. Honza ještě před rokem pracoval jako zkušební technik parních turbín. Požádal ale o neplacené volno a vydal se na kole ze Žďáru nad Sázavou až do dalekého Azerbajdžánu. Cesta se pro něj stala zásadním životním zlomem a rozhodl se ji spojit s dobrodružnou myšlenkou. Kontaktoval neziskovou organizaci Domestici a podařilo se mu vybrat 190 tisíc korun na podporu paliativní péče.
1: No to je naprosto neuvěřitelné, takže Honza už dorazil domů?
2: Ano, ale ne tak úplně. Po návratu se rozhodl pokračovat a tak opustil korporát. Chce se naplno věnovat cestování, sdílení příběhů a projektům, které propojují dobrodružství s hlubším společenským tématem. 23. června se vydal na další dobrodružství. Projet Českou republiku na kole není úplně neobvyklý nápad. Projet ji na těžkém městském sdíleném kole už zní odvážněji. A projet přitom všech 352 českých obcí, začínajících na písmenem D, to je projekt, který se říká o pozornost.
1: Proč zrovna tohle písmeno a ne jiné?
2: D jako domov, D jako dobrodružství, D jako dobrý den a D jako domestici, vysvětlil mi symboliku projektu Honza. Cesta dlouhá přibližně 6,5 tisíce kilometrů má podpořit zmiňovanou organizaci Domestici a otevřít mezi lidmi téma paliativní péče. Honza chce během cesty vybrat alespoň 352 tisíc korun. Symbolika je jednoduchá. Jedna obce, 1 tisíc korun. Každá z 352 obcí se tak má stát nejen zastávkou na trase, ale i příležitostí otevřít téma důstojného odcházení. Jak mi Honza řekl, obcemi nechce jen projet, chce je navštívit, protože každá může nést svůj příběh. Honza svou cestou nestojí o titul hrdiny, ale chce otevřít důležité téma a připomenout, že každý má nárok na důstojné dožití.
1: To je určitě velká pravda, Lucko, teď už nám ale prozrať. V našem kraji je hned 8 měst, začínajících na D. Kdy jimi bude Jan Kohoutek projíždět a jak ho můžeme podpořit?
2: Podle plánu by měl právě v těchto dnech Honza projíždět naším krajem. Konkrétně dnes chtěl zavítat do Drmoulu a Dolního Žandova. Zítra dojede do Dasnic a Dolního Rychnova a středečním dnem uzavře náš kraj v Dolních Nivách, Děpoltovicích, Dalovicích a Doupovském Hradišti. Místní obyvatelé se mohou zapojit fotkou, setkáním u cedule, podporou sbírky nebo sdílením vlastních typů, historek a zajímavostí z okolí. Lidé se budou moci na cestu přidat i aktivně, buď fyzicky, nebo na některém úseku, nebo vzdáleně prostřednictvím různých výzev, které Honza na cestě chystá a které se budou postupně rozkrývat. Celá cesta se dokumentuje prostřednictvím deníku na webových stránkách a na sociálních sítích Honzíkovic cesta.
1: Lucie, děkujeme za tak citlivý a inspirativní příběh. Pokud by někoho tato cesta oslovila a rád by se s Honzou Kohoutkem potkal a podpořil paliativní péči, určitě to má smysl. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ty. Počasí.
1: A my jsme už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Plzni, konkrétně ve vysílání. Vítám meteorologa Ivo Bomana. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak jaké počasí nás čeká v noci a také zítra?
2: Tak už nám přibývá oblačnost evidentně nad hlavou a pod tou zvětšenou oblačností se ponese celá dnešní noc, bude většinou polojasno nebo oblačno. Zítra přes den té oblačnosti přibude ještě více, bude většinou oblačno, přechodně může být i obloha zcela zatažená, no a během dne se přidají místní přehánky nebo občasný déšť. Žádné silné srážky nečekáme a vyskytnou se tak zhruba na polovině území. Teploty v noci mezi 12 a 8 stupni Celsia, zítra přes den mezi 21 až 24 stupni. Vítr bude vát od východu a bude postupně mírný od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Děkujeme za přesnou předpověď a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Dospívala Dusty Springfield, přesně za 5 minut odbije 18. hodina. S ní můžete čekat další aktuální zprávy v podání Matěje Štecha. No a hned poté další program. Vítá vás Muziky Muziky, anebo také Špalíček. No a přesně v 5 hodin ráno startuje Dobré ráno s Jitkou Broškovou, tak určitě nezapomeňte, vy co budete vzhůru, užijte si s ní parádní českou muziku a také mnoho informací. Pro dnešní den se s vámi loučí Pavlína Kyselová, budu se těšit zase příště naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Lázeňské lesy a parky Karlovy

0: zkoušek začne v říjnu a potrvá do května, říká mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
1: Děti se během roku vydávají přímo do terénu, pozorují zvěř, učí se poznávat její stopy, zkoumají hmyz nebo poznávají stromy a další rostliny. Když zrovna počasí nedovolí vyrazit ven, máme připravený programy uvnitř. Děti například pracují s mikroskopem nebo využívají různé naučné aplikace.
0: V zaniklé vsi Svatobor na Karlovarsku pokračuje oprava střechy barokního poutního kostela. Po začlenění vsi do vojenského újezdu v roce 1954 sloužil kostel jako skladiště a postupně chátral a nakonec v roce 1966 vyhořel. Zdevastovaná kulturní památka má za sebou částečnou rekonstrukci, ale dál je v havarijním stavu. Na záchraně kostela pracuje spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s obcí Doupovské Hradiště. Podle nezávislé starostky obce Jarmily Boškové potrvá oprava střechy několik let.
2: Teď bude třetí etapa opravy té střechy. My opravujeme to podle toho, kolik dostaneme dotaci z Ministerstva kultury z programu záchrany architektonického dědictví a my k tomu přidáváme většinou těch 30% a tak, jak to půjde, prostě tak dlouho to bude trvat.
0: Upravené je okolí kostela a na pozůstacích bývalé školy ve Svatoboru vznikl taky altán pro turisty i místní. Nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Není zatím jasné, jestli je v okolí hnízdo nebo jde o osamělého jedince dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň. Hasiči v americkém státě Nevada bojují s ohněm, který se blíží k městu Reno. Živel už zachvátil 60 kilometrů čtverečních plochy. Nevadský guvernér Joe Lombardo vyhlásil v okrese u hranic s Kalifornií stav ohrožení.
3: S ohněm bojuje skoro tisícovka hasičů. Guvernér aktivoval národní gardu, která jim poslala na pomoc 60 příslušníků a dvě posádky hasicích vrtulníků. Úřady nařídily evakuaci 42 tisíc obyvatel a dalších 45 tisíc jich dostalo varování, že příkaz k opuštění jejich domovů může přijít. Velitel policie ve městě Reno, Cory Solferino, vyzval občany, aby brali výzvy k evakuaci vážně a umožnili policistům, hasičům a dalším záchranným složkám na místě účinně zasahovat. Při požáru se zatím zranilo 6 lidí, z toho 3 jsou hasiči. Podle úřadů vznikl požár lidským přičiněním. Kdo jej způsobil, ale neuvedli. Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
0: Tenisté Coco Gauffová a Arthur Fils vyhráli turnaj elitní kategorie Masters v Cincinnati. Gauffová v ryze americkém finále přehrála Krajenku Jessicu Pegulaovou 6-2 a 6-4. Francouz Fils na generálce na blížící se Grand Slam US Open oslavil největší úspěch v dosavadní kariéře poté, co ve třech setech zdolal dalšího Američana Francise Tiafoea. V rozhodující sadě nadělil soupeři Kanára. A na turnaj série WTA v mexickém Monterrey postoupila tenistka Nikola Bartuňková do druhého kola. 38. hráčka planety na úvod porazila Chorvatku Antonii Ružičkovou ve dvou setech 6-4 a 6-3. Počasí. V noci a zítra bude většinou polojasno až oblačno, přechodně se obloha i zatáhne a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia. Na horách také. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách 17 až 20. Povane mírný východní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Jáchymově jsou na kruhovém objezdu v ulici Karlovarská a třída Dukelských hrdinů z důvodu stavebních prací zúžené jízdní pruhy. Pro těžká nákladní vozidla je místo zcela uzavřené.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
5: Krásný a ničím nerušený poslech dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Druhá květnová neděle je každoročně svátkem všech matek, který je oslavou mateřství a příležitostí poděkovat maminkám za jejich péči a lásku. A k tomu využijeme dnešní pořad, ve kterém budou znít samé písničky o maminkách. V řadě gratulantů už stojí jako první Ivana Zbořilová, která zaspívá za doprovodu pražských

Skladatel Petr Fink a textařka Věra Urbánková společně napsali tango, které je u posluchačů populární již mnoho let. Jmenuje se To slůvko maminka a zaspívají nám ho Ivana Brožová a Karel Hegner za doprovodu autorova orchestru.

Na CD věnovaném k životnímu jubileu skladatele a hudebního režiséra Antonína Bulky jsem s rozhlasovou plzeňačkou natočil jeho valčík, který textem opatřil František Kratochvíl a nazval ho zcela prostě a jasně Valčík pro maminku.

Zpěvák Karel Hála je považován za krále českého swingu, ale byl obdařen schopností zaspívat písničku jakéhokoliv žánru. Natočil i několik dechovkových skladeb a že i tento žánr zvládal na jedničku, nám dokáže v pochodové písni Karla Vacka Hej, paní mámo. Hraje dechová hudba Suprafon, řízená Jindřichem Bauerem, nahrávka je z roku 1970.

Můj kolega Jan Ježek, kterého znáte z rozhlasového vysílání jako výborného dechovkového zpěváka nebo z divadelních podií jako muzikálového a operního pěvce, mi před časem prozradil, že jedna z jeho vůbec prvních nahrávek v Československém rozhlase byla písnička Mámo má. Domníval se, že se nedochovala, ale nám se jí podařilo vypátrat. A protože je krásná, tak si vám ji dovolím v takovém malém mimožánrovém okénku nabídnout. Hudbu napsal Vladimír Brandt a text František Klečka. Nahrávka byla dokončena 5. května 1975 a Honzovi Ježkovi tehdy bylo 17 let.

Ještě jednou se dnes vrátíme ke skladateli Petru Finkovi, který s textařem Václavem Babulou napsal také vals Kdybych tě, mámo, neměl. V loňském roce jsem ho v plzeňském rozhlase natočil s Ivanou Zbořilovou za doprovodu klatovské úhlavanky Jana Červeného.

Starobrněnská dvanáctka se solisty Štěpánem Mátlem a Marií Řezáčovou, kteří zaspívají valčík Mámy, vy naše české mámy, budou posledními gratulanty dnešního pořadu k oslavě svátku matek. V závěru bych rád popřál všem maminkám, včetně té mojí, všechno nejlepší a budu se těšit na další setkání u pořadu Muziky muziky. Loučí se s vámi Jan Šimůnek.

Krásný dobrý večer, rozezněly se tóny lidové hudby. Na vlnách Českého rozhlasu vítejte u poslechu naší folklorní půlhodinky Špalíčku lidových písní. Dnes se v něm podíváme na některé roztomilé lidové hádanky a škádlivky ze začátku 20. století. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Tak tedy malou kolekci lidových hádanek a škádlivek zapsaných v roce 1905 pro vás dnes máme. Jsou půvabným dokladem ústní lidové tvořivosti a lidé se jimi bavili mezi sebou. Tak schválně, zda byste je také dnes uhádli. Tak třeba. Černá díra chová štíra, na závory ho zavírá. Víte, o co se jedná? Jde o ústa, jazyk a zuby. A nebo z dětka to ubývá, na bábu přibývá. Co to je? Kužel a přeslice. A nebo do třetice tahle hádanka. Já mám hříbě v zlatým chlívě, ono mě zařičí, je to slyšet dvě míle. Co to je? Podle našich předků kostel a zvonek.

Ve špalíčku lidových písní dnes kromě pěkných písniček posloucháme také staré lidové hádanky a škádlivky. A máme tady další hádanky. Na hlavě věnec, na břiše tanec, pod nohama posvícení. Co je to? No přece rendlík. Nebo další hádanka. Není to tekutina a přece to teče. Co je to? Necky. No a do třetice. Je to zatroníček a je toho plný pokojíček. Věděli byste, co je to? Podle našich předků světlo.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní a ještě tři pěkné a velmi staré lidové hádanky tady máme. Tak tedy. Jede, jede kosejček, má placatý nosejček. Kde voda crčí, všude ho strčí. Co je to? Je to kachna. A nebo běžela liška vokolo vrška, kady vběhla, tráva uschla. Je to kosa. A nebo do třetice. 12 čápů, 52 koroptví a 365 ptáků jedno vejce snesly. Co pak je to? Přece rok. Tak to byly velmi staré hádanky našich předků. Také znáte nějakou velmi starou hádanku nebo škádlivku, kterou jste slýchali třeba od svých rodičů nebo prarodičů? Dejte nám o ní vědět, třeba se o ní pak podělíme v některém z příštích špalíčků. Pro dnešek už se loučí a krásný večer vám přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hrad Loket na Sokolovsku přivítal letošního 100 000 návštěvníka. V Perninku na Karlovarsku budují novou vodní nádrž. Platové tabulky by se mohly od ledna změnit. Zítra bude většinou polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. 100 000 návštěvníkem hradu Loket na Karlovarsku se v tomto roce stal Igor Hofman ze Stráže nad Tachovsku. Loni památku navštívilo celkem 164 650 lidí. Do celkových statistik se přitom letos nově započítávají taky návštěvníci druhého okruhu, který se zaměřuje

0: Perník nádraží pokračují terénní úpravy a výkopové práce pro novou vodní nádrž. V zimě bude sloužit pro zasněžování, v létě pro koupání. Stát bude 15 milionů korun a náklady zaplatí areál z vlastních zdrojů. Zemina z výkopu poslouží k vyrovnání sjezdovky. Detaily přibližuje majitel areálu Vladimír Bruna.
1: První fáze je čistě o bagrování, dáváme na folii, pak tu folii překryjeme kamenama, aby ta nádrž působila přírodně a byla hezká. A příští rok začneme s osazováním herních prvků na léto. Plánujeme tam dětské atrakce, různá mola, skákadla.
0: První část prací má skončit ještě letos. Kompletní dokončení plánuje středisko na příští rok. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Po jednání tripartity to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Žádný tarif by podle návrhu neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy. Ta by se v příštím roce měla zvýšit na 24 900 korun. Podle reformy by se měl taky výdělek nově pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Odbory považují návrh za revoluční, zaměstnavatele za odvážný krok. Rusko a Ukrajina si dnes vyměnili po 10 zajatcích. Do vlasti se tak vrátili vojáci, které Ukrajina považovala za nezvěstné. V den oslav 35. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny to napsal na síti X prezident Volodymyr Zelensky. Podle agentury AFP je výměna zajatců jednou z posledních oblastí spolupráce mezi válčící Ukrajinou a Ruskem. Kyjev tvrdí, že je v ruských věznicích více než 15 000 ukrajinských civilistů. V zajetí podle Zelenského zůstává také přibližně 7 000 ukrajinských vojáků.
2: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou polojasno až oblačno. Přechodně se obloha i zatáhne a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane mírný východní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji jezdíme v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V jednom z novinových titulků bylo nedávno slovo svoloč. A to hodně zaujalo paní magistru, protože si říkala, jestli ještě třeba mladá generace tomuto slovo rozumí. Tak paní magistro, dá se říct, že slovo svoloč, než se mu budeme věnovat, je archaismus?
2: No, zastaralo určitě a já si myslím, že je spíš součástí pasivní slovní zásoby dneska už. Že ho patrně pochopíme hlavně díky kontextu, ale nejsem si jistá, jestli se ještě příliš užívá. Takže možná ne archaismus, ale určitě se tam tím směrem ubírá.
1: Takže zastarává, tak by se dalo říct. Kdybychom to pojmenovali jako proces, z kterého jazyka vlastně tohle slovo dokážu, troufnu si odhadnout, že ruština?
2: Ano, je to přejímka z ruštiny, ale původně to bylo odvozeno od praslovanského výrazu volčiti, to je tedy sloveso zrekonstruované, řekněme, ale vzhledem k tomu, že se vyskytovalo v různých slovanských jazycích, tak nějaký ten společný výraz být musel předtím. A my máme třeba v češtině dneska od tohoto slovesa slovo vláčit.
1: Mm-hmm. No a to by jeden neřekl, kolik různých handlivých označení je původem ze slovanských jazyků.
2: Tak když zůstaneme u toho slova svoloč, tak právě k němu máme různá původem slovanská synonyma, například chátra, nebo sebranka, nebo holota.
1: Holotolína se říká.
2: Případně zběř, nebo chamrať.
1: No, řekl bych, že to všechno zastarává trošku, že už to nepoužíváme běžně, spíš to dokážeme vnímat pasivně.
2: A ještě jsme si k tomu tady našli dvě synonyma ve stejném významu nebo v hodně podobném významu z jiných jazyků a ta jsou na tom jistě lépe. Z němčiny tady máme lůzu, s tou se stále setkáváme s tímhle slovem a pak z francouzštiny přes němčinu k nám přišel výraz pakáž.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Na pražskej letnej scéne Vyšehrad môžete 30. a 31. augusta navštíviť predstavenie, ktoré sa volá Všetko o mužoch. V inscenácii o tom, ako muži sami seba vidia, za čo sa hanbia i nehanbia, účinkujú Tomáš Novotný a slovenskí herci Ján Jackuliak a Peter Pecha. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda, odbory a zástupci zaměstnavatelů se shodli na změně platů v oblasti veřejné sféry. Hydrologické sucho v Česku přetrvává, víkendové deště pomohly jen omezeně a počasí zítra postupně od jeho západu oblačno až zataženo, k tomu déšť maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Žádné platy ve státní správě a ve veřejném sektoru by neměly klesnout pod minimální mzdu. Návrh pojednání vlády s odbory a zaměstnavateli představil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Podle reformy by měl od ledna příštího roku nejnižší platový tarif odpovídat minimální mzdě. Ta by se pro příští rok mohla podle návrhu vlády zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900, říká ministr Juchelka.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda. A osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoliv jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
2: Hydrologické sucho v České republice stále přetrvává, víkendové deště.

0: 5,5 roku do vězení dnes poslal olomoucký krajský soud mladistvého Hocha. Přiznal se, že loni na podzim ukopal na ubytovně v Zábřehu na Šumpersku 57-letého muže. Dva týdny předtím okradl a zranil tři muže, jeden z nich na následky později zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let a podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také dvě loupeže a jeden případ výtržnictví.
1: Soud zvažoval i uložení trestu na samé horní hranici, to znamená 10 let, ale vzhledem k tomu, že u hlavního líčení dnes došlo k prohlášení viny ze strany obžalovaného ve vztahu ke všem bodům, k doznání se k jednání, tak na to nějakým způsobem musí reagovat, proto je to 9 roku a 6 měsíců.
0: Rozsudek ale zatím není pravomocný, obžalovaný si totiž ponechal lhůtu na podání odvolání. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice postupně většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno a kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni, v místech, kde bude delší dobu pršet jen kolem 20, mírný vítr od východu bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Silnice číslo 15 za Terezínem na Lovosice zůstává po vážné nehodě motorkáře v obou směrech uzavřená. Objížďka vede buď přes Nové Kopisty nebo přes Mlékojedy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují Osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadle v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiné době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně a tam v těch Budějovicích to bylo úžasný, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. No. Jako, já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach, no.
1: Jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležérnější nebo co a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo. Aby já se bohužel nečtou a tak jako to, ale a aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu, jako hlavně ze svých zkušeností, jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takový ten sekerník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, anebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba, jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažené jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti dané a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělaný. jo? Že to je dost povrchní. To učím jako 15. sezónu, 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec, jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat, jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom ku podivu potom, jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na
2: připomínku. Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročný, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my si všechno poslouchali, my jsme se o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, který budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všeho. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je
2: no,
1: jiný.
2: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále.
1: Naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý s rouškou takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak to, jako abych, že stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nevím, že u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Jo? Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá Nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty úplně ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi třikrát, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmen a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té růd jsem si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, kteří to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává, jo, občas, jo. Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No, já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnický jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je ta Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazu. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako měl jsem místy, jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já vím, já jsem tak, jako to tak se mu přiděkovat, se řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelný. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílí tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidní, sedějí klidně, nebo jo.
1: S těma nožkama hejdu, no, jasně.
2: Všecko vidíte.
1: No. Tam se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma. Doma nosíte
2: Ne. To jsou pak nebezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo jak úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, a... tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo si strašně, já jsem jako ve znamení střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, no, tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám noci karty, jestli to bylo tak strašný. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na ně vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako, jo, to se, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohleto jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93, 4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetl.
1: Pardon, když jste to četla, no.
2: Ty
1: deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. On byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo. Ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Teď tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak. Takže to bylo jako komplexní znalost. I toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil. Jo? Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam,
2: já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo, pokud teda nekouká do textu, jo. No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak to je ještě asi tři film. Věci.
2: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválí právě za ten, no ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to
1: si?
2: Jsme skoro moc neřili, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Mladí lidé v České republice by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. V Pardubickém kraji letos meziročně výrazně poklesl počet nakažených žloutenkou typu A a počasí zítra postupně přibývání oblačnosti, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pravidla penzijního spoření v České republice by se od začátku příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který právě dnes schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu, zároveň by měli klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty ale novelu kritizují, varují, že mohou mít problémy s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Počet nakažených žloutenkou typu A v Pardubickém kraji letos meziročně výrazně klesl. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Ta v loňském roce registrovala více než 90 případů, letos zatím pouze 11.
3: Nejvíce nakažených v loni bylo právě o prázdninách, kdy se žloutenka potvrdila u 50 lidí. Podle údajů za letošní červenec to byl jediný člověk. Pardubický kraj má v celostátním srovnání druhý nejnižší počet případů. Nejvíc jich je naopak na jižní Moravě. Pardubic, Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Dlouhodobé velmi teplé počasí mělo vliv také na návštěvu koupališť po celém Ústeckém kraji. Už teď některá z nich odhadují rekordní návštěvnost. Bližší data ale budou mít až v září. Vedoucí letního koupaliště Litoměřice Marek Opluštil dodává.
4: V letošním roce při první vlně VDR jsme zaznamenali návštěvnost 2x přes 2000 lidí, což se v minulých letech úplně nedělo.
2: Podobná situace je také na jezeře Barbora na Teplicku nebo v Brně na Ústecku. Sport. Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov povede nově Radek Kronďák. Nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před

0: Víti. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky. Od jeho západu postupně srážky častější, maxima mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude déle pršet, jen kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici číslo 9 Praha Mělník pozor na nehodu za Neratovicemi. Před křižovatkou na Obříství zasahují záchranáři u nehody osobního vozidla s motorkářem. Místo je s opatrností průjezdné. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
2: Zveme vás na návštěvu k manželskému páru, kde jemu je 80 a ona už má za sebou 81. narozeniny.
3: Znali se sice už od dětství, ale zakoukali se do sebe až ve 20 na kolotoči při jedné pouti.
2: Tanec, mužská rozhodnost a dívčí něha rozhodli, že se zamilovali a zůstali spolu dodnes. Lásku si hýčkají už 60 let.
3: Jak napsal americký spisovatel Nicholas Sparks, když jsem s tebou, cítím, jako bych našel to, co jsem celý život hledal.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: 15 nejtklivějších.
1: Ale rozhodli jsme se mezi ně zařadit také povídání manželů Jaroslavy a Jiřího Henčlových.
0: Jejich láska je plná porozumění, tance, zpěvu a odhodlání udělat něco pro toho druhého a pro své děti.
1: A tak se za nimi na náš poput do Rosic u Brna do jednoho z činžovních domů vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vítáme vás.
4: No, vítáme vás.
5: Pojďte dál.
3: My jsme se přivítali s psím členem rodiny. Kdo to je?
5: No, to je odcelý pejsek.
3: Máte nahlídání?
5: Nahlídání, no. Máme.
3: On je tady jako na dovolený u vás?
5: Ne, on je, my ho hlídáme, jako když jsou v práci, no.
4: Když jsou v práci, to je náš ochranka.
5: Náš ochranka.
4: No, a platí to.
3: Tak já doufám, že teď ztratíme ostych, stud, všechno a možná, že to odbourá i kytička, kterou jsem vám přines, Jaroslavu.
5: Moc děkuju, nádhera. Krásný jste hodný.
3: Máte ráda kytky?
5: Mám ráda, máme zahrádku, děkuju moc.
3: Staráte se o zahrádku ještě?
5: No,
4: co, 53 let?
3: Co tam všechno máte?
4: Všechno.
3: Všechno. Dobře, tak nebude to o zahrádce, není to hobby magazín, je to Zlatá láska, bude to o vás a budeme se povídat za malou chvíli.
5: Dobře, dobře.
3: Jste připravený?
5: No, nevím.
4: Nevím, mamka prvně nechtěla, ale...
5: Vidím, nejak to dopadne, si říkal.
4: To je kamoška.
3: Životní, že jo, už tolik let, jak dlouho?
4: 59,5.
3: To zvládnete, přece věříte svému muži, ne?
5: Jo, doteďka jo.
4: Zkrátka dobře jsem to napsal, nic se mi neřekla, nic neviděla. Až s celou jsem to dokutil. Já říkám, Miri, furt to poslouchám v rádiu a nevím, jestli mám nebo nemám. Taťko, pojď na to. Tak mě to trochu upravila a poslali jsme to.
1: Jaroslava se s Jiřím znali od svých 4 let od mateřské školky. Bydleli ve stejném městě.
0: Tehdy ještě netušili, že se jednou jejich cesty skříží a vymění si pohled, který je k sobě upoutá na 60 let.
1: 10. srpna 1965 jel 20-letý voják na opušťák domů. Na pouti u Brna potkal o půl roku starší slečnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tam jsme tančili, hýřili a kolotoč. Jo, kolotoč.
5: Chodili jsme spolu na kolotoč, no a nějak jsme se zblížili.
3: Jak se na kolotoči lidé zblíží?
5: Já nevím, tak to bylo hezky.
4: Já jsem navazoval.
3: Jako pouštěl dopředu a pak chytal.
4: No, to bylo, kdyby jsme jezdili jen tak na nic.
5: Ne, to bylo takový, to bylo poprvé, když jsme tak spolu, jako, že jsme byli dva, no. Takhle jsme se předtím, to tak nemuselo být, ale to jsme byli. A potom už to bylo takový, už jsme jako na sebe víc mysleli, nebo když přišel, tak už jsme šli spolu a to byl takový začátek, bych řekla, no.
3: To znamená, tam jste se domluvili, že si dáte rande?
5: No, domluvili ani ne, protože já jsem neviděla, ještě byl na vojně, kdy jako přijede. A když přijel, tak si třeba pamatuju, že jsme stáli u kostela, je taková studna, a tam jsme si povídali a bylo to takový hezký. A bylo to od té doby, už to bylo takový už, že jsme dva, no já nevím. No.
3: Jak se pozná to hezký?
4: Bylo to krásný. Bylo to moc fajn. Vždycky jsem se těšil. To bylo těšení, jo? A těšení je nejlepší. Takový, že jsem byl z toho vyvalený a bylo to moc hezký, no. Ale snažil jsem se, abych zaujmul, že jo, já bych holka, ale znali jsme se, takže jako já nevím, jak říct, ale...
3: Jak to prožívala Jarka?
5: Jak? No, těšila se zase, že přijede, nebo že se uvidíme a že to bude zase pěkný, no, tak těšení, jako je to radost, nebo no, je to tak, já nevím, jak to říct.
3: Pamatujete si první pusu, kde to bylo? Přímo na kolotoči nebo někde při tanci?
5: Tak to úplně ne, ale tak jsme se šli projít od kolotoče kousek.
3: Abyste měli klid.
5: Asi.
4: Jo. Jo. Bylo to dobrý, no. Bylo to moc fajn, no. Podívejte se, že ještě teďka si držíme ruku. Holka dobrá.
3: Jak vám se líbil jako kluk potom, když už jste spolu chodili, jako co jste na něm obdivovala třeba, nebo jaký byl, jak vypadal jako štramák?
5: Vypadal hezky, ale nejvíc, co u něho já toto, když něco řekne, tak to splní. Úplně na 110%. Tak jak dnešní mladí něco jako my přijdem a nemusí to být pravda, ale tady jeho slovo, nebo co řekl, bylo pravda. To jsem se mohla jako, to bylo takový jako jistý u něho, jo, že doteďka jako, to si na něm vážím, jako, to si, takový každý není. Za toho mám ráda doteď.
3: A to je dobře. Byl to svým způsobem i gentleman, galantní no, chlapec?
5: To my si myslím, že může o něm říct celý okolí. Že takový jako je. No. A já mám to štěstí, že je můj.
3: Když už jste věděli, že spolu chodíte, vy jste se vrátil z vojny, jak pak to chození vypadalo? Domlouvání třeba rande, nebo jak ten pár funguje před tou svatbou, když už ví, že k sobě patří?
5: No, tak šli jsme jako ven, nebo jsme si řekli, že půjde ven a to bylo snadné, to říkám, v jedné dědině to je úplně nic jiného.
3: A co se dělá venku?
5: Co se dělá? Někam dojde.
4: No, a? No, taky
5: povídáme
4: bylo,
5: no. Si, no, dáme si pusu, je to hezky.
4: No, a bylo tam taky ještě něco víc, ale dobrý, no. A jo, já jsem si pořád říkal, že tam mám písek, tak jsme zkoušeli furt pryč. Zkrátka dobře, písek nebyl, no, a v září potom...
5: No, že jsme byli brzy, jako jsme měli...
4: No, naši nebyli rádi teda.
5: No jo,
4: takže... Ale potom to, jo, vzali to.
3: Takže z vaší lásky se zrodil nový život celkem brzo, můžu to tak říct?
5: Jo, no jistě, jo. To byla rychlovka.
4: Od Silvestra, že jo, tak nějak, no.
5: Září se narodil první syn.
3: Jak jste zjistila, že jste těhotná?
5: No jak? No tak jako, když to nepřijde, tak je podezření, jde se... Doktorovi, no a tam se to pozná už, no, jak.
3: A teď, když vám to doktor řekl, na plná ústa, jo. Co to s vámi udělalo?
5: Jo, na to si pamatuju. To jsme jeli ve vlaku, tak jsme stáli v uličce a já mu říkám, Jirko, já jsem to nedostala. A on říká, no a tak co, teď na to jsme dva. Jo, to když mě řekl, tak to bylo takový hezký, doteďka to mám tady, že... To opravdu, jako kdyby, že se k tomu postavil hned... Tak jako no, no a potom už to bylo, že už jsme to viděli a už jsme se těšili, zaháněli na svatbu a už jsme to všem řekli, ale tady ty slova, které řekl, ty byly od něho moc hezký, že to tak nemuselo být, jo.
3: Já si myslím, že pro tu ženskou je to potvrzení toho, že si dobře vybrala, když chlap takhle zareaguje, ne?
5: No určitě jo, to bylo takový, mohlo to dopadnout úplně jinak, nebo říct něco jiného a už člověk by přemýšlel všelijak, ale... Toto byla v něm taková jistota, jako u mě, tak si mě jako získal. No.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vyprávěný dnes patří Jaroslavě a Jiřímu Henčlovým z Rosic u Brna.
2: Znali se od 4 let. Ve 20 mezi nimi přeskočila jiskra a pak už to šlo hopem, jak se říká. Tak rychle, že ani ne po půl roce čekali miminko.
1: Rodiče byli jejich radostí trochu zaskočeni, ale oběma přáli a začali jim pomáhat se svatbou.
2: V obřadní den 26. března 1966 podstoupili dokonce starou svatební tradici. Museli odprosit rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Krátce. Teta, my jsme na to nebyli nachystaní a ona jako je zvyklá, že se odprošuje, my jsme nic neviděli, tak to bylo takové malé zmatek, no ale tak přežili jsme to, jo. Že nás tam nahnala do ložnice, dala nám stoličky a že si máme kliknout a odprošovat rodiče a to nám nikdo neřekl předtím, takže my jsme byli z toho trochu špatní, ale přežili jsme to.
4: Co se tedy po vás žádalo?
3: No, jako aby jsme ty rodiče jim poděkovali za výchovu a tak to tak se dělávávalo. Ale nám to neřekli dopředu, že to bude. Ona byla tady ve Želešic a tam asi ten zvyk funguje. A tak má poté tady stoličky toto a teď nás tam nahnala do ložnice a teď my jsme měli něco říkat a byli jsme z toho teda pěkně.
5: Nikdy jsem to neviděl.
3: Dopředu nám to nikdo neřekl, takže jsme to byli jak trubky, no. Museli jsme říct, že děkujem za výchovu, ne? Jako, no tak to tak nějak tam zadrmolí, ale něco.
5: Já už nevím.
3: Bylo to bez přípravy, no, tak když něco děláte takového, tak to tak vypadá.
4: Ale svolení jste dostali?
3: Dostali, určitě, jako to dostali, ale tak to tak nás zaskočilo.
4: A to už jste byli oblečení v tom svatebním?
3: Jo, no.
4: No, povězte, jak vám to slušelo. Nebo jak to slušelo Jarošce?
5: Mně se líbila. Jestli já ji, já nevím. Ale asi jo, no.
4: Co jste měla za šat?
3: No takový, no bílý, ale bílý to jako kostýmek. Šaty a kabátek, no.
4: Dostali jste od rodičů třeba nějakou radu do života v souvislosti se svatbou?
5: No, naši si mysleli, že je to brzo. A já jsem si říkal, že je to akorát, no. Naši to vystrojili. No a měli jsme autobus, že jo, nás bylo 50 nebo kolik. A svatba byla v Rosicích na radnici a potom v kostele. A z radnice jsme šli a ten ministrant chtěl prstínky. Tato sundala, ale já jsem to nemohl sundat. Já jsem to slinil, ježišmarja, to bylo těsně před kostelem, ministrant už byl opocený, jak ta krava, a já jsem to teda sundal, tak jsem mu to prdla a on šel to dát farářovi, ne?
4: Při tom obřadu, dostalo vás to osobně nějak, dojalo vás to, nebo dolehlo na vás najednou, že teď je to ten náš den a my se opravdu bereme, nebo jak jste to prožívali? Co se tak odehrává v té hlavě, v srdci?
3: To nedokážu, ale bylo to hezky, jako, když to můžu zhrnout, hezky, jako, nebo jsme si to přáli a už to bylo, takže...
4: Bylo všechno v pohodě, netřásla jste se třeba nervozitou nebo tak?
3: Tak to jistě, to je jako taková nějaká nervozita, ale to by se toho asi nejde. No.
4: Řekli jste dostatečně nahlas ano?
3: Jo, já myslím, že jo, že to slyšeli.
5: Já si myslím, že to slyšel na poprvní, no.
4: Co jo. Polibek, jak si ho pamatujete, jo, ten manželský?
3: Rychle. To bylo, aby to bylo.
5: Jsem to odhnul a lupa o to. Žádný zdržování.
4: Nechal jste závoj nahoře?
5: Já nevím už.
3: Jo, to se tak dělalo, ne? Jsi měla, jo.
5: A pak jsme šli k fotografovi, no tam čekali moji kamoši, to byla, oni měli muziku, hráli tam před fotografem a šli na pivo. Tam byl Lidový dům hned vedle a my jsme jako jim šli dát výplatu, ne nějak. Pivo stálo korun 50, jo. Tak se mi dali 300 a potom, potom jsme měli svatbu a oni přišli ještě na svatbu, potom a 6 jich tam přišlo, no.
4: První tanec novomanželský, vy jste rádi tančili, tak jak si na to pamatujete, Jaruško?
3: Jo, tak to bylo hezký, no, tak jak vždycky.
4: Vyzval vás tedy k tanci?
3: Jo, tak.
4: Čím takový svatební den končí, ta zábava, ta hostina, jak se to ukončuje?
5: No, to byla sranda. No, my jsme jeli domů, no.
4: Kam? Vy jste jeli na svatební noc?
5: No.
3: Tak my jsme jeli, jako, kde jsme bydleli, k rodičům, jako manžela, a jenomže my jsme chtěli tam být dřív než ten autobus. Ale nevzali jsme si klíče od baráku. Takže my jsme přelezli plot a potom manžel šel normálně do toho, kde jsou slepice, a od slepic vzal ten žebřík a my po tom žebříku jsme lezli oknem. Okno bylo pootevřené, takže my jsme tím postraným žebříkem lezli dom. A ještě jsme nebyli ani vysvědčení, ani se autobus už tam byl.
4: Vy jste na svatební noc lezli jak do kurníku, jo?
3: Tak jak zloději. Jo, protože jsme neměli, nemohli jsme si, my jsme chtěli mít náskok, ale dopadlo to jinak.
5: To je pravda.
3: Jo, jo.
5: A naši z toho byli vyvalení, že jsme tam, že se svítí vzadu, že? To už jsme měli tu místnost, ne? No, zkrátka dobře, bylo to takový napínavý trochu.
4: A pak co, šup do postele?
3: No, potom šup.
5: Jo, bylo to dobrý.
3: To nebylo poprvé.
5: jako bylo to hezký.
2: Jedním z důvodů, proč se Jaroslava s Jiřím brali už půl roku po seznámení, byl očekávaný potomek.
1: Jaké to bylo, když se v září téhož roku narodil malý Jiří?
3: Hezký, no tak jak jsme si těšili. Doteďka jsme rádi, že je máme. No, už máme 3 velké děti a už máme vnuky a už máme pravnuky.
4: Co se tak změní ve vás? Jak se objeví v ženě manželce máma, když se narodí první dítě?
3: No tak trochu starost taková, jako, aby bylo všechno, jak má, no. Těší se na to, no.
5: Tam byla opora hodně babička, matka. Tam moje mamka, ta dělala v JZD, ta byla nějaká skupinářka nebo něco, tak byla pořád pryč. No a jejich babička jako byla doma. No a když jsme potřebovali, tak kdykoliv, jakkoliv, přišla, pomohla, to byla babka. Fajn, nej. Já jsem měl jako babi, jako švígere, mě rád moc. Fajn.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je pořadem o dlouhotrvající lásce pečetěné zlatou svatbou.
2: Svůj osud nám líčí a své city odhalují Jaroslava a Jiří Henčlovi.
1: Brzy oslaví diamantovou svatbu. Dokázali by poradit, jak si lásku uchovat do vyššího věku a na čem v životě záleží?
3: Na čem záleží? Na štěstí záleží. No. Jak poradit? To nejde poradit. No. Tady můžem přát všecko. Nevím.
4: Má se člověk řídit rozumem, srdcem, intuicí? Čím?
3: Tak vším dohromady.
5: Intuici a nepodrazit. Nebýt zákeřné, nebo být kamarádský, jako já jsem vycházel vždycky. Já mám rád srandu.
4: Jiří se občas zpívá, má to rád?
5: No, já rád zpívám, no.
4: Co byste své ženě teď zaspíval?
5: A mamko moja, já se vydávat mám. Mamko moja, já se vydávat mám. Chodí za mnou z javoriný cigán. Chodí za mnou z javoriný cigán. A cigán samý prevelice lůví. A cigán samý a prevelice lubí, protože má pěkné bílé zuby.
3: Dobrý.
4: To bylo pro vás.
3: To bylo pro mě, děkuji.
4: Měl by být chlap jakousi skálou ve vztahu, oporou?
3: Měl, no.
4: A je?
3: Tento jo? Každý ne. Nemůžu říct na něho nic špatného.
4: Byl starostlivý táta?
3: Jo, je doteď. Není to, že by byl sám za sebe. Pořád má tu starost.
4: Bála jste se o něj někdy?
3: Pořád. No vždycky se bojím. Vždycky se bojím, když se něco stane nepředvídaného, když cokoliv. No, jak... Byli jsme na dovolené s autem, kde jsme byli, u Prahy někde to. A mistr světa hrál volejbal s mladěžkama a snažil se a vyskočil a utrhl si tady achilovku, jo. Toho odvezli do nemocnice, do Příbrami, tak tam byl ale dva dny, potom to...
5: Týden,
3: já si to nepamatuju také.
4: Bála jste se třeba, že by opravdu nemusel chodit?
3: No tak já jsem neviděla, jak moc to je, nebo nerozumím tomu, ale bylo to takový jako z hezkýho špatný, jo? To bylo, tam jsme šli, všechno bylo v pohodě a dopadlo to úplně jinak. No.
4: Uvědomili jste si někdy v životě, jak ten život, ten vztah je křehký, že stačí třeba chvíle, hodina, jeden den a všechno se může změnit? Ověřili jste si to u něčeho?
5: Jo. Já jsem teďka dvakrát spadl. Teďka byly broskve, tak tam byla halus. Tak seděl jsem na prdeli najednou. Tak a jo, a je starostlivá holka. Je fajn.
3: No ale... protože zapomněl, kolik je mu let. Jo, zapomněl. Mu říkám, nelez tam, sletíš z toho. No, nedá si říct a potom sedí na zemi. Sedí váže na zemi.
5: Ale
3: aj mně se stane. Mně, tam jsme sázeli brambory a mě říká, pojď posunem to takhle. Tady měli jsme tam takovou věc, nějakou, že to zvedneme a dáme dál. A pichlo mě v zádech a už byl konec světa. Už jsem se nenarovnala a už jsme museli, nechtěla jsem do nemocnice, protože jsem byla špinavá, tak říkám, tam nepojedu až zítra, no tak potom jsme tam jeli, ale moc to nepotřebuje tady toto, aby bylo, jako, že se něco může stát tady po všem, jako stačí málo. No.
4: Uvědomujete si to s věkem víc a víc?
3: Určitě. Se o sebe bojíme už, protože jako za ty leta tady zůstat sám, to už jako vůbec jako ani náhodou si představa. To už je...
4: Uvažuje tak člověk už?
3: Asi jo.
4: Co vás tak napadá v tu chvíli, aby nám ten osud ještě nadělil dost těch let být spolu a v klidu, nebo...
3: A ještě by to chvíli vydrželo. Takový přání.
4: Je to tak?
5: Jistě. Ne, je to krásný. No? Ne, je to krásný. Ne, já si myslím, že jsme spolu prožili fajn 59,5 zatím. No, v březnu máme mít diamantovou, kurňa, to je. No já všem se to počítá, no.
3: Já si myslím, ani nejde tak jako o nás, já říkám, to každému se nepovede tolik roku. A spíš, aby to nějak v klidu dopadlo, no. Spíš tady, já nevím, no. My už musíme být rádi za to, co bylo.
4: A za co jste v životě tak nejvíc rádi?
3: Pořád u sebe stojíme, jako jo, bo... Můžu říct, že pořád jako to nepřestalo.
4: Ale to je přece důkaz lásky a to je krásný.
3: Asi jo.
4: Vás to dojalo úplně. Jste ráda, že máte takovýho chlapa vedle sebe?
3: Jo, to určitě.
5: Ne, já jsem rád, že máme zdraví děti. Že je to všechno jako, jak má být a nemůžu říct na mamku ani půl slova špatného a jsem šťastný, že ho mám. To je všechno.

0: Jedna indická moudrost zní: láska se neptá, proč se co děje. Když zleje, na pomoc spěje.
1: Bylo vám osobně někdy třeba do breku úzko a přišel Jirka, pomohl?
2: Určitě. No, tak víc toho bylo za ten život. Jako. Ježiš, já to nechci. No, Evička, když byla, to je takový špatný.
3: Nebyl jí rok.
2: Začala běhat, bydleli jsme na městě tady, měli jsme všechno jako nové bydlo, začala běhat a měla jsem tam sousedku, uvařili jsme si takhle kafe a teď jí říkám, Ježiš, díle se, ona už chodí, no a ona až se upustila, v obě jsme takhle seděli, dívali se na ňu a ona šla a ty kroky tam a jde zpátky a teď přišla k tomu stolu a takhle brnkla rukama do toho talíře a to kafe se na ňu vylilo. Jo, takže to bylo, jako já úplně husí kůži teď z toho mám ještě pořád. Jdu takhle do obličeje vlastně a no už bylo po radosti. Jsi byl v práci, ne?
3: No, poslal Mirečku jako tu starší o 10 let. A bych přišel dom, že se Evičce a oni už jeli do dětské nemocnice do Brna. Jsem přijel dom, počkal jsem, až sanitka je doveze, z toho sousedko taky. No a pak jsme vezli věci tam, jako ty, toto a to bylo, a co jsme měli starý auto, tenkrát ještě jsme v Bosonách měli problém s autem. No to bylo to lílo jak svíňa.
1: Měl jste strach?
3: No jo, Ježišmarie, to bylo, ale to byl takový moment, nešťastná náhoda, no. Ne, to byl blbéde, no.
2: Chudák, každé, komu se něco takového stane, no.
3: Jako doktoři to udělali dobře, že jako jí tím chlazením, nebo já nevím, těm léčem. Takže neměla žádný, akorát tady pod krkem má trošku, jako, ale jinak. To zaplať vám, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: Takový špatný chvíli jako z toho, jo? Tak když se něco takového stane, nebo když se to musí řešit, tak to teda jako jde o moc, no, už to je jako...
1: To si i máma pobrečí, ne?
2: No, tak ježišmarja, kdyby to pomohlo, tak ještě teď. Ale to se stane. A i když jsme ju měli tak, jak vlastně byla po 10 letech, jsme měli Jirky, potom byla rok a půl, byla tam Jelečka a potom za 10 let ju. Takže to bylo všichni kolem ní a, no a stane se. No.
4: Zlatá láska.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Tyto příběhy jsou pro nás inspirací a důkazem, že opravdová láska existuje.
3: Dnes o té své mluví manželé Jaroslava a Jiří Henčlovi. Jejich příběh nás oslovil už v dopise, který Jiří poslal.
2: A my jim za to chceme poděkovat a posíláme dárek v podobě dvou zlatých hrnečků zlaté lásky, které jim předá Patrik Rozehnal.
4: Cože?
5: A proč?
6: No, protože jste fajn.
4: Co to je? A jo, hrničke, já se musím podívat. A jo, děkujem, krásný.
5: Tak díky.
4: To je zlatý. Ježiš, no pravý zlato, nádhera.
5: Mamo, s toho musím
4: snídat.
5: Každý ráno.
6: Na piano.
4: Děkujem.
5: Každý ráno, mamko.
4: Tak to každý nemá teda.
6: No.
5: Fakt?
6: No jasně.
5: Kecáte.
6: No nekecá. To je od Petra z Karmen. A ještě jedna věc. Ještě jeden dárek, který společně užijete a na kterém si třeba budete moci poslechnout. I tenhle pořad, to je nové digitální rádio.
4: Ne.
5: A počkat, jak to funguje?
6: Jednoduše, zapojí se to do sítě, připojí se to k síti, má to obyčejné knoflíky, jak jiná rádia, ale jenom lepší, kvalitnější, čistý příjem.
4: To snad ne.
6: Jo.
5: A proč to nám to dáváte?
6: To posílá Petr z Carmen.
4: No moc děkujem, no tak to jsme nečekali.
6: Užijete to?
4: Určitě.
5: No. Vezmeme na zahrádku. No. Tam valíme, budeme kopatí a pracovatí a poslouchatí.
4: Moc děkujem.
5: Děkujem.
3: Jaroslava a Jiří Henčlovi jsou manželé už téměř 60 let.
2: Tolik desítek let spolu. Pamatují si ještě na své začátky? Poznali se za ten čas důkladně a ví o tom druhém opravdu všechno?
3: Ověříme si to v manželském testu. Otázky každý z nich dostal od Patrika Rozehnala zvlášť. Navzájem se neslyšeli. Až teď.
6: Co jste od Jarky dostal kdysi, když jste spolu začali chodit na památku?
5: No fotku určitě, fotku jo.
4: Tak asi fotku nějakou v tom.
5: Fotku jo.
6: Kde nebo na jakém místě jste si nejčastěji domlouvali rande?
5: No přišla na dědinu a šli jsme spolu, no.
4: Tak jsme šli ven, tak jsme šli třeba, tam se říká, kde se hrál fotbal na Výsek, tak jestli tam někam.
6: Jakou tehdy měla kabelku?
5: Kabelku nenosila, to ne.
4: No měla, ale že bych, když bych šla s ním na rande, tak určitě jsem kabelku neměla. To spíš tak kapesník.
6: Kdo víc žárlí?
4: To nevím, jestli on žárlí.
6: Takže vy?
4: Takže já, nebo já nevím, no.
5: Já si myslím, že mamka.
6: Kde jste trávili své první Vánoce?
5: První Vánoce. Jo, to jsme byli u kamoša, u křivánku.
4: Možná u kamarádu, jestli tam u těch křivánků.
5: Tak jsme tak toto a pak jsme šli doma a bylo to nějak takový hezký. No.
6: Kdo chodí s košem?
5: Oba dva.
4: Tak to já mu vždycky nachystám, když jde ze psem.
6: Na co je, jak se říká, levej?
4: Třeba na úklid. Takový blbosti, no.
6: Na co jste levý?
5: Na prádlo, na úklid, tak vysávám to, jo, jako vysaju vzorně, ale že bych nějak...
6: A co je její libůstka při uklízení?
5: Čistý prádlo.
4: To nevím, teda já si myslím, že nemám uchy.
6: Tak Tak na čem jako lpíte nejvíc, co tak vás těší při úklidu, jako aby to bylo eňoňuňo?
4: No, aby to bylo tak, jak chci já.
6: Jak dlouho si češete vlasy?
4: To moc tomu nedávám teda vlasům.
6: Jak dlouho si češe vlasy? Nebo je schopná česat vlasy?
5: A pak ji jdu zkontrolovat a vzadu ji to opravím jako a jako ji nabarvím vlasy, když jako...
6: A když chcete novou barvu?
4: No tak si to nabarvím a manžel mě to nabarví vzadu.
5: To dělám poctivě, no.
6: U čeho se nejvíc směje?
5: No sranda, tanec a tak všechno dohromady, no. Tončíme, hýříme. Já jsem rád, když se usmívá, když je spokojená. A tak spolu, a nejradši si fakt spolu zatancujeme.
4: No, čeho? Na televize.
6: Kolikrát měsíčně chodíte do hospody?
5: Chodil jsem, teď nechodím vůbec. Vůbec.
6: Chodí teď?
4: Ne. My si dáme spolu pivo každé půl.
6: Raději večer nebo ráno?
4: Večer, v klidu.
5: Ráno.
6: Jo.
5: Ráno.
4: Ráno ne.
5: Ráno.
6: Kdo vyžadoval více něžností?
4: Tak asi já. Asi já.
5: No, mamka trochu, no.
4: Jak kdy, jak to mám říct, no, jak je bylo počasí.
6: Jak vám romanticky říká?
4: Jari mě řekne jedině, jak.
5: Jari.
6: Co děláte s rukama, když se líbáte?
5: Ježišmarja. No, ruky šmátrálky.
4: Já ani nevím, kde je má.
5: No, všude, no. Jak se dá, no.
6: Jaké je jeho pohlazení? Jak byste ho popsala?
4: No, hezky. Hezky je to, no.
5: Pozná, že nejsme si cizí, no. Máme se rádi, no. To je všechno.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
7: Milují se natolik, že se snaží co nejvíce času trávit spolu. Ať už doma, nebo na jejich milované zahrádce.
2: Za pár týdnů je čeká nádherná diamantová svatba. Mají ještě nějaký sen, co prožít, udělat, nebo se naučit?
4: Já bych chtěla, aby to zůstalo tak, jak to je, aspoň jako chvíli, ale takový sny to už ne. Kdyby to mohlo být tak, jak to je, no, ale to mě nikdo nezaručí.
5: No, já...
6: Co byste si pro svou ženu přál ještě v životě?
5: Aby byla zdravá a fajn baba. Zdravá.
6: Našli jste v tom svém životě nějaký návod na šťastné manželství? Co byste poradili těm mladším?
4: Každá dvojice to má jinak. To se nedá. To.
6: A jak to máte vy?
4: No, jak vám říkám, no. Děláme, co může.
5: Nevyčítali jsme si nic jako nebo nějak...
4: Nemáme o toho nějaký velký představy, žádný velký.
5: Jsme normální, já nevím, jsou rád, že děcka jsou rádi, když k nám přijdou, dáme jim něco na paštu a jako takový kamarádský, ze zahrádky, já rád rozdávám. No, co je na zahrádce, tak já rád nejradši rozdávám.
6: Kdyby byla možnost přetočit čas, zkusit něco změnit, šli byste do toho znovu? Do toho vašeho vztahu?
5: Jo.
4: Vám budu zaplatit za to, co bylo.
5: No ne, já bych šel do toho znovu, ty ne.
4: Ale jo, no ale ty to není možný.
5: No tak se ptá, jestli by to bylo možné, tak já říkám, no, tak já bych do toho šel, no.
4: No tak jo, no ale tak jo, no.
6: Na vás je hezké, jak se na sebe usmíváte a že se pořád tak, jako, jak já říkám, otlapkáváte. Že se držíte za ty ruce.
5: Je fajn baba, no.
6: Patří v tomhle věku i k té lásce právě ten tělesný kontakt pořád? To, že se můžete převinout, přitisknout, přitulit?
4: Jo. Určitě jo.
6: Je podle vás život krásný?
4: Je. No, musíme za něho poděkovat, no.
6: Za co byste mu poděkovala?
4: Já bych řekla za všechno. Jsou ráda, jaký je, tak bych řekla, jako ve srovnání, nebo to, co vidím, slyším, tak jsou ráda, že že ho mám, že je takový, jaký je, se mě líbí.
5: Já ji děkuji za všechno, že jsem tak prošel ten život, protože pořád jsem měl jistotu, že mám v zádech někoho, kdo na mě čeká, kdo chce, abych přišel, kdo jsem byl rád, jsem se dom rád vracel. Bylo to nejlepší, co asi může být.
6: Je v tom pořád touha?
5: Jo, touha je, no, jo.
6: Je to tak, že na začátku si lidé neuvědomí, co v sobě mají a že čím jsou starší, tím přichází i ta úzkost a strach, že by se to mohlo ztratit?
4: No určitě. Říkám, pokud jako ta dvojice funguje, tak určitě to tak je. Jako když jednou na druhým záleží, tak jako je to... Měl by to tak být vždycky, no. Všude. Všichni by to tak měli. Jsou ráda, že ho mám, no. Neměnila bych tak.
6: Jste ráda, že jste se dožili tolika let spolu?
4: Určitě. Pán Bůh zaplať za to. Určitě. V životě by mě to nenapadlo ani tak, ale když to vidím kolem sebe všechno, jako ty. No.
6: Je to tak, že člověk někdy třeba i večer, když je ta chvíle nějakého usebrání, člověk uléhá, že i děkuje za to, že se dožil, že toho druhého vedle sebe má?
4: Denně.
5: Jako... Já myslím, že jsme spolu takové pár, akorát.
6: Milujete jí?
5: Jo, určitě.
6: Milujete Jirku?
4: Určitě. Moc. No moc, no.
6: Kdyby vám osud dopřál prostě být do té poslední chvíle spolu a pak jste se loučili tady na tom světě, jaká si myslíte, že by byla poslední slova, která byste své ženě chtěl věnovat?
5: Mamko, byla jsi moc fajn a měl jsem ti rád.
4: Děkuju. Děkuju za to, co bylo vůbec, protože se to každému tak nepodaří. Díky Bohu. Je to tak, no.

0: Jaroslava a Jiří Henschlovi svá srdce otevřeli jeden druhému na pouti a při svém putování životem si ověřili, jak je důvěra, starost a pomoc důležitá, aby láska vydržela 60 let.
1: Láska trvá, žije v nás, jak napsal Rainer Maria Rilke. Pravá láska neznamená mít, ale být.
0: K lásce a štěstí v životě stačí nám všem tak málo. Když toho druhého vezmete za ruku, podíváte se mu do očí, najdete tam všechno, co potřebujete a s čím překonáte každou překážku. To dobře vědí
1: i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Minimální mzda v České republice by se v příštím roce mohla zvýšit téměř na 25 000 korun. Omezení na železniční trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohlo trvat do středy. A počasí zítra postupně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Minimální mzda v České republice by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom dnes tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné hrubé mzdy.
2: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2 tisíce korun navýšení.
2: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
4: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
2: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlala jí voda po páteční silné bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto jezdí pouze po jedné koleji, říká mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
5: V neděli se povolil statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
1: Bourání zbytků vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se přitom zřítila ještě při požáru. Společnost Cream, která tento objekt vlastní, se už připravuje také na odvoz asi 140 000 tun suti, říká mluvčí Marcel Schmidt.
6: Stále probíhají ty přípravné práce pro dotažení tendru, výběru dodavatele, způsobu třídění a odvozu. Co se týká

0: V noci na úterý čekáme v České republice většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, k ránu ujediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ujediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ujediněle přehánky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni, v místech s deštěm pouze kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Starou Boleslav. Na kilometru 13 se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Počítejte tam s omezením, zdržení, ale není nijak dlouhé. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burjanem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací, je taky to bylo to velké finále na závěr v podobě Policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokýl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět.

0: První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky? Pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V mince propukl náhlý zájem, nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli, bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza. A jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejvicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání a nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek. poznamenal s líbostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Prvil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí udělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektívky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli? Opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. A 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si ani vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo. Ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní vy huso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se. To je čajová kombička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídaní. A ta osamělá osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď, Součku, budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvicemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku, povídá, vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy si náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchají užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten kroutil z Košíc, ale on se vlastně jmenuje Pastýřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak ten to dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo Pastýříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla. To je strašné. Teď už ne, pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukážeme, po čem pásla ta pirátská cházka.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak se láme uvnitř. Nějaká knížka, čmáranice. Tady je napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis u Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Číslice. Ty, ale ano, ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice, víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu, honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov, je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: Na pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej. Nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu.
3: Poklad. Je tam poklad. Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V10 stop směrem k V, zlato v píšitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guineí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně frakci na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
3: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: Ještě skleničku, pane.
1: Děkuji. Děkuji, už nebudu.
0: Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: A podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
0: Děkuju. Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo.
0: O, to už je za náma. Ach jo, bejval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
0: Silver, říkaj mě, dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere, a kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
0: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž, kdybych to byl já?
0: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
0: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
0: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: No vím, Silvere.
0: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
0: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
0: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
0: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
1: Papouška. No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
0: Děkuju. A kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
0: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, samý šikovný hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je, hned zítra je přiveďte. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
0: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
2: Do toho, hoši, do toho. Ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
3: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
2: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
3: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
2: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
4: Náprstek!
3: Potvoro jedna.
4: Potvoro!
2: A hele, Jim, no hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
5: Dobrý den, Silvere.
4: Dobrý den!
5: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
2: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi jablíčko z bečky. No, tu máš.
5: Děkuju.
2: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocetu pana kapitána.
5: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint? To byl přece...
0: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
4: Pokr!
0: A kdo ho hledá?
4: Baron!
0: To je legrace, vidím. No nic, musím jít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
5: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
0: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhej Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
6: Co jí říkáte, barone?
1: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
6: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
1: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
6: Vstupte.
7: Dobrý den.
1: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
7: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
1: Můj přítel Life se může slyšet všechno.
7: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
1: Můžu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
7: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
1: A loď se vám líbí?
7: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
1: A já? Já se vám líbím?
7: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne. Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku? Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
1: Já nechápu.
7: Trelóny. Prosím, kapitáne. Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
6: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
7: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého gusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
1: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
7: Chtěl jsem říct, že o tom mluvit deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
6: No tohle...
1: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
7: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
6: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
1: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
7: Vy? A nebo kuchař Silver?
1: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
6: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
7: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady pod vaší kajutou.
1: Prosím. Ještě něco?
7: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
1: Vy.
6: Proboha, snad nečekáte vzpouru.
7: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladu a za vaše životy.
6: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
7: A ještě maličkost. Řeči bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
1: Velmi dobře, kapitáne.
7: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz k vyplutí. Buďte zdraví.
6: Tak co tomu říkáte, barone?
1: Ještě se ptejte.
6: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
1: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
6: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
1: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
6: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
1: Musí mi dát recept.
6: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
5: Chutná, pane doktore.
6: Ale nejíš.
5: Já vám chtěl něco říct.
7: Tak, ven s tím.
5: Ten papoušek se jmenuje Flint.
7: Jak se musí jmenovat?
5: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
7: Černý pes? No, shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
5: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
1: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslužte si.
7: Děkuji. Poslyšíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
1: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
7: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
8: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled. Hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
10: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny, tam si vedle Jaroslava Marvana, jako pana Tadeuše, zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka Hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
11: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný, to živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší. Člověk začne vytloukat klín klínem, co vám budu vykládat. Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grycarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si jobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od rádnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. V zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
1: Pár pohlavků by pán nechtěl.
11: Prosím.
1: Hoří snad, že pán zvoní?
11: No, máte tu zvonek.
1: No snad tady můžu mít, co chci, ne?
11: No já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
1: Pán si ze mě dělá legraci?
11: Ale ne, my si nerozumíme. Vy jste pan Tadeuš?
1: Jo.
11: No já jsem, no ten... Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny.
12: A to jsem rád, Adame, že jsi ke mně zašel.
13: Ale já se nemenuju Adam.
1: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
12: Pojď, Adame, pojď.
13: Jo, tak, no, všem. Zrovna jsem šel...
12: Náhodou,
13: tady doprava od radnice, totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
12: A co teta kází?
13: Jo, to já neznám. No ne, totiž chtěl jsem říct, umřela, hudinka, u nás se porad něco děje. No,
12: tak tudy, Adame.
13: Bože, byl dávno, no člověk zapomíná.
14: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
13: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
14: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když se co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psína, podle mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
13: No, co pak?
14: No, to nemusí pána zajímat. Pána si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
13: Co si mám odnes... Co, jaký hodiny?
14: Pán si nepřišel pro zboží?
13: Ale jo, samozřejmě.
14: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky, no co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x Omega, 100x Doxa a zbytek Longines. No, co pak je?
13: Ne, nic.
14: Co?
13: Můžu si sednout.
14: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
13: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No co, když hodiny, no tak hodiny, ale stejně to divný, proč zrovna hodiny?
14: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
13: já vím, ale jak to poberu, pane Tadea, když ten kufr já neschovám.
14: No taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
13: Gumovou vestičku?
14: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
13: Dobrý.
14: Celník je pravda, natura psí, ale pod košilku šáhá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
13: Je šikovný.
14: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
13: To jaké je aušus?
14: No ty hodiny, myslím.
13: A pozor, řekl jste aušus.
14: No to co jsem řekl?
13: Podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
14: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
13: No ne, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
14: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
13: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
14: Já pánovi nerozumím.
13: Víte, pane Tadeáš, co je to jménotechnika? Jménotechnika je, když já si například zaspívám, zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
14: Svatá panu, ví pan určitě, že včera nepil?
13: No, to ví pan určitě, žádnej strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
14: Sakra.
13: Hlejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
14: No, proč by nešli? No co já vím?
13: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím... zkontrolovat, je-li všecko v pořádku,
14: ale proč? No co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj? Pán dostal vestičku,
13: jo.
14: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
13: Jo.
14: Já mám práci.
13: Jo.
14: Hodinky
13: jo.
14: Jdou,
13: jo.
14: Hodinky vždycky jdou.
13: Jo.
14: Tak co se pán bojí?
13: Jo.
14: Já to s pánem myslím dobře.
13: Jo.
14: Já v rozumný věci vyhovím.
13: Jo.
14: No?
13: Jo.
14: Nechce pán například tranzistor?
13: Jo.
14: Je pěkný, japonský, pán se může přesvědčit. Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá.
12: a Lacino.
15: Jo, no tak, jo, no. Jo. Já tu nejsem o toho, no. Abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
12: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
15: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
12: Svatá. Pano, jako dub je pán, jako balvan, říct
15: pane
12: si nedá.
15: Tadeáš.
12: Pán to teda myslí vážně.
15: Jo.
12: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
15: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všecko v pořádku, a teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
12: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky? Natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
16: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Já už palec necítím. Aby pána husa kopla. Takže jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
2: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
2: No, nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: Ale no dobře, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
2: No jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
2: No proč? No my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
2: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
2: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
2: Ne.
1: Ne. Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
2: Jistě, pane Tadáš, no. jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
2: A jo. Je. Sach. Jej, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natážený hodinky a zmizí.
2: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu. No, no pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
2: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
2: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně.
2: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
2: jo, šlo
1: a
2: by.
1: Jede si.
2: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
2: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
2: Už, pane Tadeáš.
1: Pane Tadeáš,
2: pane Tadeáš.
1: Zůstat tu, pane, nemůže platit, to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Dnes vás pozvu na místo, kde se na chvíli může stát úplně všechno. Na jeviště, kde někdo někoho miluje, někdo se směje, někdo pláče a kde se někdy může přihodit i něco, co nebylo vůbec v plánu. Ano, dnes bude řeč o divadle. Možná máte rádi ten okamžik, kdy se v sále stlumí světla, zavládne ticho a opona se pomalu otevře. Možná máte své oblíbené divadlo, herce nebo představení, na které byste se mohli dívat znovu i znovu. A možná si při slově divadlo vybavíte úplně jiný příběh, třeba ten svůj, nějaký dětský zážitek nebo vlastní vystoupení, trapas na jevišti, vás nebo někoho jiného, nebo krásné setkání s někým, na koho dodnes vzpomínáte. Tak si dnes večer pojďte zavzpomínat spolu s námi, s Českým rozhlasem. Co pro vás znamená divadlo? To je dnešní téma. Kam vás zavede vzpomínka, když se řekne divadelní prkna? Jsem zvědavá na vaše příběhy, je tady noční linka Jarka Barboříková. Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dnes v noci se podíváme na to, kde může být každý na chvíli někdy někým jiným. Co se vám vybaví, když se řekne divadlo? Na to se vás budu ptát až do 1 hodiny v noční lince Českého rozhlasu. A jako první bude odpovídat paní Kamila z Kladna. Zdravíme.
1: Taky zdravím, dobrý večer. Jak jste zadali tohle téma, tak mě napadla jedna legrační historka z Kladenského divadla, kde je to už přes 20 let, kde můj syn tam hrál jako malé dítě v inscenaci Strakonický dudák. A já jsem ho tam musela doprovázet, protože mi bylo 7 a to představení jsem viděla několikrát, pořád bylo samozřejmě stejné a už jsem si pamatovala ty repliky a jedna z nich byla, to bylo za doby krále Holce, kde byla za groš každá ovce. A ten herec, který to říkal herec, který se jmenoval Miroslav. A jednou takhle slyším. To bylo za doby krále Mírka, kde byla za groš klíčová dírka. A já jsem se začala hodně smát. Vlastně jsem zjistila, že se směju úplně sama. A ty herci měli taky co dělat, aby se nesmáli. A divadlo prostě miluju. A miluju tadyhle ty věci, které vlastně si vyvádějí ty herci, když to málo kdo ví.
0: No,
1: ale
0: řekněte,
1: on se tím hodně baví.
0: Hrál Honzíka, nebo?
1: To já už fakt nepamatuju, co to bylo. To bylo jenom nějaká scéna tam v hospodě, v tom Strakonickém dudáku, když se tam něco vyprávěli.
0: Vy říkáte, že to je zpátky 20 let, měl 7.
1: Přes 20.
0: Tak hraje i dnes? Stal se hercem?
1: Hraje pořád, ano.
0: A už teda jako profi herec nebo nějak
1: ano, jako profi
0: ochotnicky?
1: Tak jako profesionál.
0: To máte krásného koníčka dívat se pravidelně na vašeho vlastního syna v divadle.
1: No, tak to je krásný samozřejmě, protože divadlo mám ráda a ještě takhle to vyšlo, takže
0: no a pokud to má ty vlohy po vás? Měla jste nějaké ambice?
1: No, tak já nevím, tak spíš jako já jsem takový ten fanda divadelní, ale my máme v rodině nějakou pratetičku Jelínkovou, tak jsme zjistili dodatečně, že oni měli nějakou divadelní společnost kočovnou, tak možná stalo z té strany.
0: A když dnes syn hraje, jste pořád ta maminka, která má v hledišti trochu větší trému než ostatní? Jste nervózní, co se bude dít?
1: Vůbec. Já si to užívám, protože syn je výborný, já si to prostě jenom užívám.
0: No, tak to není jen tak obyčejná vzpomínka na divadlo, to je vzpomínka vlastně, která asi je pro vás hodně důležitá, protože tím toto předpokládám všechno začalo v těch 7 letech a potom už to asi bylo tak, že byl ve správný čas na správném místě.
1: Asi tak.
0: A má to tady vystudované to herectví?
1: Má Adamu, určitě.
0: No, tak to je nádhera. Kamilo, a nemůžeme ho znát?
1: Já takhle nechci o něm mluvit.
0: No tak teď ještě víc bychom to chtěli vědět, když to tak řeknete, což znamená, že asi ano. Dobře, no.
1: Ne, takže já jsem to chtěla říct jako o tom divadle obecně, ale zase nezeptala jsem ho, jestli můžu o něm mluvit, tak radši ne.
0: Dobře. No, řekněte mi, když se za tím jeho příběhem ohlédnete, myslíte si, že se tehdy vybral divadlo on, nebo se divadlo vybralo jeho?
1: Já si myslím, že se hercem narodil.
0: Takže už odmala.
1: On se tak hrál.

0: od malička, to už bylo jasný, no. Já jsem musela, když jsem četla pohádky, měnit hlasy a on potom hrál ty pohádky a sám pro sebe a bylo to legrační s ním to dětství, takže myslím si, že už se hercem narodil.
1: No tak my vám přejeme, ať máte ještě spoustu příležitostí sedět v hledišti a s hrdostí sledovat svého syna.
0: Děkuju, díky moc.
1: Mějte se dobře, Kamilo, zdravíme ze Zlína do Kladna.
0: Krásný večer. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Opona se zvedá, světla svítí a před námi začíná příběh. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne divadlo? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď je s námi paní Marcela z Polabí.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás samozřejmě. A já jsem v podstatě z divadla vyrůstala, protože moje mamka hrála sice v Ochotnickém divadle, v Hálkově divadle, bylo to krásný, no mě už je 81, mamka samozřejmě už nežije, ale já jsem jako dítě už, když prostě to byli ochotníci, to znamená, že museli chodit do práce a po večerech teda se zkoušelo a to nebylo jako, že by sem jezdili, jako dneska sem jezdějí ty herci z Prahy, vždycky celý ansábl. Dřív prostě jezdili jenom jako host vždycky. A takže já jsem poznala strašně moc herců, pana Peška, paní Leopoldu Dostálovou, tam jsem dokonce hrála nějaký plačící dítě v tom. No prostě spoustu, Eduarda Kohouta, Vojana, prostě tyhle ty starý bardy, kteří teda byli úžasní. Pana Štěpánka, já si nespomenu samozřejmě teďka takhle. No a moje mamka hrála a dokonce vždycky jezdili, celý soubor jezdili na ten, no jak se to jmenovalo, Ježiši, Hronov.
0: Ano.
1: Ten amatérský, ten Jiráskův Hronov, že jo. No a tam teda dostala to vyznamenání. Já si teď nespomenu, to je vždycky se mnou hrozný. Už je mi taky 82, takže už mi to tak nemyslí. Ale prostě já jsem žila tím divadlem. A žiju dodnes teda. Ale ty krásné doby, kdy jsem po večerech doma, když teda neměla zkoušku, tak jsem ji nahazovala, jak se říkalo, že jo, texty, učila se i doma, ona vařila a já jsem ji nahazovala texty a ona se je učila. No, takže opravdu jsem, a samozřejmě jsem na žádném divadle nemohla chybět, že jo, kde hráli, no. Takže opravdu,
0: Marcelko, vy jste vlastně poznala to české divadlo úplně zblízka, víc to asi ani nejde, nejenom z hlediště, ale i ze zákulisí a z těch zájezdů.
1: A hlavně, já jsem strašně ráda na těch zkouškách seděla vždycky vedle režiséra a vždycky on se mnou diskutoval a říkal, no co myslíš, pak už když jsem byla větší, že jo. A já říkám, no ještě by to možná něco. A no tak prostě já jsem v tom vyrůstala. To bylo opravdu pro mě zážitky úžasný. Jednou se stalo, že hráli Dalska Báty Hříšná Ves, myslím, a moje mamka tam hodně hrála hlavní role. A hrála tam a teď tam měla něčím bouchnout, tak vzala židli a bouchla a zlomila si palec u nohy a šla s tím k doktorovi a on jí říká, no to ne, to musíte být v pořádku, to já s tím něco musím udělat, protože já mám listky, to já příští neděli nebo sobotu jdu do divadla. Tak to přeci nebudete to, jako no. Prostě byly tam spousta, tam bylo krásných zážitků, které se už nevrátí, už je to dneska všechno jinak, ale bylo to úžasný, no. Bylo to opravdu úžasný, no. Takže
0: když jste se teda potkávala s takovými osobnostmi, zmínila jste pana Štěpánka, Peška, tak
1: byli tak pokorný, takový.
0: Zkuste se vzpomenout na nějaké setkání a trošku ho popsat.
1: S Beckem hrála hlavní roli, hrál on a ona mu hrála teda tu jeho partnerku s Josefem Beckem a takový, prostě to byli tak fajn lidi všechno. Na nic si nehráli, prostě byli úžasní.
0: No vy jste ale, Marcelko, zmínila, že ona byla jako ochotník?
1: Ona byla jako ochotní.
0: Ale
1: no.
0: Jak se pak dostala na jeviště s takovými
1: jako ochotní
0: hvězdami?
1: Prosím?
0: Jak se potom vlastně stalo, že se ti ochotníci dostali na jeviště s těmi profesionálními herci?
1: No, protože dřív nejezdili celý soubory sem, jako dneska divadelní soubory sem jedou různý, že jo, jako celek. Když to dřív jezdili jenom třeba na pozvání, třeba paní Nedřická, že jo, když se hrála, když vlastně nevím, jak to tam jmenovalo, to divadlo, ale teda divadlo, ten příběh. Ale prostě oni jezdili jenom, když je ten soubor pozval, a taky nejezdili všude, jenom tam, kde už asi věděli, nebo to, že to nebude žádný, že ty lidi tomu dávají opravdu strašně moc, ty ochotníci, tak jezdili tyhle ty bardi a to bylo krásný. To s nima byla vždycky taková legrace v ty šatně. No samozřejmě, že jsem v šatně a při líčení a to prostě jsem žila tím divadlem. Bylo úžasný. To bylo úžasný a do dneška na to teda vzpomínám. Sestra moje hrála, můj bratr taky hrál pak, ale já jsem teda byla takovou jako s režisérem vždycky. Mě to strašně bavilo vždycky, když on tam jako měl nějaký k ním připomínky a tohle a pak jsme si povídali. Jako opravdu tím divadlem jsem hrála, jo, jednou jsem hrála v nějaký hře, už nevím jaký, ale opravdu to bylo krásné, no. To prostě se nedá jako nějak o tom povídat jinak, než hráli se v neděli se hráli pohádky hodně pro děti, takže třeba v neděli byla pohádka dopoledne a ta samá pohádka se hrála ještě odpoledne. No a tak všichni z toho souboru tam zůstávali samozřejmě. Každý přines něco, co zrovna uvařil, někdo polívku, někdo něco. A takhle se to dřív dělalo, no, takhle to bylo. Prostě. To byla opravdu parta úžasná lidí.
0: No. Já když se představím, že bych měla možnost setkat se s těmi osobnostmi, o kterých jste mluvila, tak
1: ne,
0: věřím, že bych to také pak nedokázala opsat, protože to má člověk v srdci.
1: No, to je prostě.
0: Těžko to lze interpretovat, ale děkuju moc, že jste nás nechala nahlédnout do těch vašich vzpomínek, ať vám ještě dlouho dělají radost.
1: V televizi na nějaký starý filmy, tak vždycky říkám, tenhle ten pan Štěpánek, nebo tenhleten a támhleten. A to jsou takové krásné vzpomínky, protože tím, že jsem se s nima sešla a oni vůbec jako nebyli žádný, že by se s někým nebavili tam z toho souboru, nebo to ne. To prostě byla parta pak. Oni to do toho zapadli, všichni jsme si jich vážili, že jo, samozřejmě, ale oni ze sebe nic nedělali. To byli tak skromní lidi. To bylo něco úžasného, no. Ráda na to vzpomínám. Moc rád.
0: Děkuju, že jste vzpomínala i s námi. Marcelko, zdravíme vás do Polabí. Poslouchejme dál příběhy ostatních společně.
1: Tak jo, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Říká se, že život je někdy tak trochu divadlo, ale dnes nás zajímá to opravdové. Jakou vzpomínku máte na divadelní prkna vy, posluchači Českého rozhlasu? Na to se vás dnes ptá Jarka Barboříková v noční lince a odpovídá paní Anička z Miroslavy. Vítejte.
1: Krásný večer vám přeju, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům a zdravím taky ty mé zpřízněné duše, které poslouchají tuto noční linku. No, divadlo a já, tak samozřejmě jsem jezdila velice ráda do divadla, hlavně do toho brněnského Janáčkova divadla, kde jsem byla na mnoha divadelních kusech. A nejvíc si pamatuju paní Zdenu Herfortovou a pana Junáka a Alenku Antalovou a další. A bylo to tehdy Zkrocení zlé ženy, to opravdu bylo pěkný kousek. A byla jsem také v Národním divadle v Praze, když se po rekonstrukci otevřelo nově, bylo to tam krásné. Hráli tehdy naši furianti, byl tam pan Kybardi, pan Munzár, pan Kemr a mnozí další. A měla jsem divadlo ráda a naposledy jsem byla v loni, vzali mě neteře, takže mě to komentovali, bylo to ochotnické divadlo, vesnické, a byla to velká legrace, chystání na dovolenou, tak se to přesně jmenovalo, byla to velká legrace, jak se chystala ta rodina na tu dovolenou a všelijaký ty přípravy, bylo to pěkné. No ale když se řekne divadlo, tak pro mě je to vzpomínka, která je už určitě 70 roků stará. Je to v Miroslavi, v kulturním domě, ochotnické divadlo, hrála se Lucerna, já sedím mamince na klíně, maminka je vystrojena a já mám modré šatičky námořnickým límcem, takový štveratý přes ramena, skládanou sukinku, bílé punčocháčky a hrají tam naši miroslavští ochotníci. Vzpomínám si na ta jména, pan Palas, paní Kulajtová, manžele Mahovští, prostě už nejsou mezi námi, ale to byl asi počátek mé lásky k divadlu v té době. Opravdu si toto vzpomínám na ty kulisy, jak tam stáli, jak potom nesl tu kněžinu v té Lucerně přes ten můstek. Prostě jako to malé dítko, to velice si to na to pamatují. A to jsou moje, hned mi to naskočí, když se mluví o divadle, tak tato vzpomínka z toho dávného dětství mi naskočí na mysl. Takže prostě vidím tu moji maminku a jak ji sedím na klíně a vím, i maminka měla takové šedé, krásné z nějakého hedvábí, šaty v něčem byly zdobené, ale to už si nepamatuji, ale prostě vidím se jako v zrcadle, kdybych se dívala. Takže takhle to je, no, se mnou.
0: Anička,
1: a vždycky se...
0: No.
1: Ano.
0: Řekněte, jak to bylo dále? Jak dlouho vás drželo to nadšení pro ta divadelní prkna? Jaký to mělo vývoj?
1: No tak pokud jsem viděla, tak jsem ráda jezdila. Ještě jsem byla několikrát v divadle, pokud jsem neviděla, že mi to netež komentovala, ale víte, takový to fyzické vidění, tak to je to nejkrásnější, když vidíte ty herce pohybovat a potom hřišti, jevišti. A takže to je ten největší zážitek. Když už je to komentované, tak mně už to nepřijde, tak pokud jsou tam takové ty hovory že člověk tomu porozumí a dovede si to představit. Takže to je úplně něco jiného, ale vidět to divadlo a vidět je vidět, to je úplně něco jiného, než to reprodukované. Takže a tím bych pozdravila k Přerovu manžele Hlobilový, Jiřinku s manželem, protože jsou to zapálení ochotníci. Známe se i osobně a takže je velice, velice zdravím, protože Jiřinka určitě poslouchá. Určitě poslouchá na činilinku.
0: No tak to doufám, že se i dovolá, aby nám ona sama popovídala o svých zkušenostech.
1: Doufejme. Takže to, tak to by tak asi bylo. Já to divadlo už jsem brala i z toho hlediska, že to byl takový svátek, jo, když prostě člověk se mohl svátečně obléci, jo, společenský a tak jsem to vždycky tak, jako jsem se na to moc těšila i z tohoto hlediska. Nejenom na ten kus, ale i z toho hlediska, že to byl pro člověka svátek, když to, do toho divadla mohl jít. Takže prostě to k tomu patřilo. To k tomu patřilo a bylo to vždycky, byl to zážitek a člověk z toho nějakou dobu vždycky žil a promítal a si to, jak to bylo a co tam bylo a co viděl a čemu se zase přiučil nebo co se dozvěděl. Bylo to zajímavé a bylo to krásné a zůstaly jen vzpomínky, takže to by tak byl můj příspěvek k dnešnímu tématu.
0: Děkujeme za váš telefon, za váš čas i krásné vzpomínky, Aničko. Pojďme si vychutnat písničku taky od Karla Gotta společně.
1: Mějte se hezky a děkuju a dobrou noc všem, mějte se hezky.
0: A tu písničku nám zaspívá společně se svou dcerou Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme ho rádi. Karel Gott, Charlotte, Srdce nehasnou. 11:30. Vítám dalšího posluchače ve vysílání Českého rozhlasu. Tentokrát je to paní, zdravíme vás.
2: Ludmila z Brna.
1: Paní Ludmila z Brna. Ludmilko, vítejte. Můžeme připomenout téma divadlo. Co se vám vybaví, když se řekne toto slovo? Možná jste někdy seděla v hledišti, ani nedutala, možná jste naopak stála přímo na jevišti. Povídejte, těším se.
2: Jo, stála se. Tak já vám teda povím můj příběh. Já, když jsem chodila do první třídy, tak se hrálo ochotnické divadlo u nás v újezdě a jmenovala se to Paličova dcera. Jestli to znáte, nevím. Ale byl to i film se starýma hercama a i divadlo jsem viděla v televizi, ale už je to dlouho. A tak já jsem, a co bylo? My jsme měli rodiče a nám zemřela maminka a my jsme měli tatínka, a který pil. A ta, začínalo to tak, že my jsme byli tři dcery. Jedna byla Rozárka, ta byla nejstarší, ta už měla přes 20. Já jsem byla, pak byla prostřední, ta se jmenovala Kačenka. A já jsem byla nejmenší, no do první třídy měla jsem copy černý, bašle v tom, černý šaty, černý punčocháčky a boty jsem měla takové, jak jsem nosila, než ke kotníčkům, takový bílý. A vody musely být taky černý, tak mě je, a já jsem byla Madlenka. A strašně se mě to líbilo. Oni byli do mě zamilovaní velcí herci, říkali, na tebe my si počkáme, až budeš velká. A my jsme šli z toho hřbitova a ten tatínek šel, byl taky už napité a ta nejstarší tam měla fešáka a ten se jmenoval Jeníček. A on na ňu, že by s ňou chtěl mluvit. A já si pamatuju do dneška tu repliku, co jsem říkala. A my říkáme, že a ta Rozárka tady bude se mnou, vyběžte děti dopředu. A my říkáme, ale neudělejte nic Rozárce, pane Toníčku. A měli jsme tetu v Praze, kde jsme teda, ten tatínek se o nás nestaral a ta sestra nás teda vzala do Prahy k tetičce, ta byla bohatá a měla v Americe přítele a ten přijel a oni se nás ujali a to si pamatuju, že jsme zase říkali a ona říkala jim, Madlenka, pojď se ty můj červičku a dej mi štípanou. A nám až ten chleba se spáclem. A my, ale hodný kus, tak to bylo o divadle, jo? Co jsem jako v první třídě. Potom jsem hrála Medová pohádka a to bylo, to už jsem chodila tak do 7. třídy a tam jsem tančila menuet. Ale a měla jsem teda ty dobový šaty, na hlavě jsem měla tu paruku, jak se nosili ty bílí. A něco jsem tam říkala, to už si nepamatuju. No a dal jsem čucha k divadlu, strašně mě to bavilo. No a můj tatínek taky hrával jsem tam v těch ochotníkách. No a teďka tak já jsem teda chodila, když jsem mohla, tak v učení, potom do Brna jsem chodila do učení a tam nám dávali lístky, tak jsme chodili do Janáčkovýho, do Mahenovýho divadla a jednou jsem vám dala ty lístky rodičům a babičce staré a že jsem nemohla jít a představte si, já přijdu do školy druhý den a oni holky říkali, hele, ti vaši tam byli a oni tam celou dobu spali a v půlce šli dom. Já jsem říkala, to takhle mě udělali v ostudu. No a teď, a já teďka jsem prošla, teďka My Fair Lady, bylo, když otvírali v Brně nový divadlo Janáčkovo, tak tam jsem byla na My Fair Lady, Loďko Mediantů. A teď, co jsem bydlí v Brně těch 20 roků, tak jsem byla Mazelnituš, Hello Dolly, já si tam všechno nesmudu. Jo, ta chůba, jak se jmenovala. Pomůžte mě. Jak se jmenuje ta chůva? Měla ty dvě děti na starosti. Hrála to Antalová právě, lítala tam nad náma. Ježíš, tak to nevím, teda, to si teď nespomenu. To nemá, to vás nebudu zdržovat. Ale teď vám řeknu něco. Moje vnučka letos dělala zkoušky na konzervatoř.
1: Ano.
2: Hraje divadlo. Ona chce být herečka za každou cenu, jo. Ale oni teda, ona hrála teď, když se chodí, ona chodí do kroužku v Rousinově a tam vždycky má hlavní roli. Má Sněhová královna, tak tam byla Gerda. A potom hrála to Tisíc a jedna noc, tak tam hrála tu, co si potom namluvil teda Aladin. A teďka půl roku chodila k paní učitelce herečce brněnské a no, říkala, a že tak
1: jak to dopadlo?
2: Tak když ji uviděla, tak říkala, Ježišmarja, na tebe my jsme čekali, ty jsi druhá Libuška Šafránková.
1: Vážně, to tak, že no, ji přijali?
2: Tak nepřijali. Představte si, o jeden bod ji nepřijali. Ona je taková drobná a ona není taková průbojná moc. Tu jsem jí říkala, ty musíš být víc průbojná. A potom, protože když jsme mluvili s tou herečkou, tak ona říkala, že když mluvila s ní, byly tam dvě herečky a tři herci a že ten šéf, co to tam bral, tak říkal, ona je strašně šikovná, ale ať si ještě rok počká. Takže se dostala na Gimpl, ona má sami jedničky, strašně chytrá je. A teďka se bude připravovat znovu od září. Ona chce být herečka, ona jim dokáže, že to teda bude dělat. A bude dělat zkoušky. Už v lednu, letos budou dělat v lednu. A ještě se přihlásí do Ostravy. Že nejde ju vezmou. Ona se zkrmovádila ze Špurclovou Sofií, co tam chodí do prvního ročníku, teďka skončila. A říká, Nelinko, nevzdávej se, ty jsi strašně šikovná a uvidíš, že se ti to podaří sem dostat.
1: Tak my budeme taky doufat a určitě nám o tom příště popovídáte. Je pravda, že spousta hvězdných herců se nedostali na poprvé na hereckou školu. Děkuju, Ludmilko, musíme se rozloučit, přesáhli jsme čas, ale rádi jsme si to doposlechli až do konce. Ať se vám daří.
2: Vám taky, dobrou noc, mějte se krásně. A
1: někdy příště.
2: Ještě bude teplo, že?
1: Ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dojmout, překvapit, rozesmát, to všechno umí divadlo. A někdy i pořádně zaskočit, když se stane nějaké divadelní fópa. Máte nějakou vzpomínku, kterou byste nás mohli potěšit nebo pobavit? Co nejzajímavějšího se vám v divadle přihodilo? I o tom může povídat pan Olin z Kopřivnice. Všechno bude k tématu. Zdravíme vás, Oline.
1: Já vás zdravím taky. Noční linky. Zaraz je minut 12. Teď se dívám.
0: Ano.
1: Dobře, já začnu. Na základní škole, jak jsem vyrůstal na Moravském Slovácku, paní učitelka Neslebová byla taková aktivní a vždycky vytvořila jedenkrát za rok nějakou divadelní hru. Byl jsem obsazen dvakrát do takových akcí. Jedenkrát jsem hrál prince a bylo to ve hře Ledová královna, nebo tak nějak. Byl tam Kaj, který byl zajatou královnou a potom jeho sestra šla vysvobodit. Tak já jsem hrál prince, Zdenka Trflíková hrála princeznu. Pamatuju si, že krále hrál Jenda Presů a to já se tak všechno na koho si vzpomínám. Mělo to úspěch, protože jsme byli, myslím, ve vedlejších vesnicích, jako ve školách, hrát pro děcka. To byla jedna hra, za to jsem teda nedostal žádného národního umělce ani zasloužilého umělce. A pak byla ještě jedna hra, to byla taková nějaká budovatelská, to si vzpomínám, že jsem tam hrál nějakého pioníra nebo něco, ale tak to moc zážitku nemám. Co se týká jako divadla jako takového, tak jsem měl štěstí, že jsem se několikrát dostal do Národního divadla. Byla už o tom dneska večer zmínka, tam byla ta Paličova dcera. Tenkrát tam hrál pan Kemr, pan Somr, se jmenoval?
0: Somr?
1: Jo, ano. Ten byl dokonce, to je náš soused, nebo respektive náš soused, on byl z Vracova. Vracov byl od našeho městečka přes kopec jenom. To si vzpomínám, pan Munzar tam hrál a to Paličivu celou hrála, myslím, Tatiana Medvecká. Jestli si to tak nějak vzpomínám. Takže to byla jedna hra taková, potom jsme byli ještě na nějakých dalších hrách v tom Národním divadle. A teď ještě vzpomenu, můj bratr má vnuka, jmenuje se Krištof Koníček a ten nastoupil cestu na herce už ve svých 13 letech, když Michal David vytvářel nějakou běveckou dětskou skupinu Mango, se to jmenovalo, tak tam bylo asi 300 zájemců, aspoň co jsem tak slyšel, 300 zájemců, který postupně prosívali přes talentovky, přes pohybovky, zpívání a tak dále. A ten Krištof se dostal do těch, mezi těch posledních 6, 3 kluci, 3 děvčata a nastoupil tady tuto kariéru, z čehož mu zase vyplynuli další možnosti, protože se ho všimli v Praze, v divadle, už má tyto spletu určitě. Fantastika nebo, nevím, prostě nějaké divadlo, kde hrál v mušketýrech, hrál nějaké dětské role.
0: Možná myslíte ta fantastika?
1: Myslím, že to byla ta fantastika, no. A dokonce potom v jednom představení jeho starší kolega, nebo respektive jedna kolegyně ho přivedla na tu děkovačku, nechala ho tam stát, aby se hovala pryč, a Krištof se rozhlídl, nikdo, jako z těch herců, tak se uklonil mohutně až dolů, sklidil veliký potlesk a potom tam přišel pán, kde nějaký kolega říkal, dovolte, já vám představím našeho budoucího nového kolegu Krištofa Koníčka. Takže to je jako takový, nevím, pokračovatel, nevím, po kom to zdědil teda. Prácha říkal, že to je po mně, ale já jsem nic významného nevytvořil, kromě těch dvou rolí na tom prkně v té základní škole. A Krištof je takový bezprostřední kluk, takový už hrál v některých epizodách v televizi, údajně má naskočit do ulice na Nově, takže a ještě si ho půjčovali v divadle v Uherském Hradišti, zaskakoval. No prostě má našlápnuto na svoji jako budoucí kariéru. Takže to by bylo asi tak všechno kolem divadla. No samozřejmě, člověk hraje divadlo celý život, že jo? Když potřebuje někde něco
0: Ano, to říkáte takže dobře. Jsem čekala, jestli na to nějaké... někdo tak narazí. Olina, slyšíme se? A? Tak bohužel jsme asi o našeho posluchače Olina přišli, spojení se přerušilo. Pokud nás ještě slyšíte, klidně zkuste zavolat znovu, ale já myslím, že vlastně jsme se možná dostali ke konci vašeho povídání, takže to snad není tak velká škoda. Ale děkuju, že jste si s námi povídalo, Oline. Budeme se těšit, že se uslyšíme opět někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu, protože vidím, že telefonní linka, na které jste teď byl, se nerozsvítila, svítí spousta dalších pět, tak se těším, koho zvedneme hned po písničce od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc, začal nám nový den, úterý 25. srpna. A já vás vítám ve druhé hodině dnešní noční linky. I po půlnoci zůstáváme u tématu divadlo. Povídáme si o vašich divadelních zážitcích, o představeních, která vám utkvěla v paměti, o oblíbených hercích, ale také o veselých, nečekaných nebo dojemných chvílích, které jste v divadle zažili. Pokud jste se zatím neozvali, pořád máte příležitost. Co pro vás znamená divadlo? Kdy jste v něm poprvé byli nebo na jaké představení dodnes vzpomínáte? A nebo jste třeba sami někdy stáli na jevišti? I na tyto příběhy jsem zvědavá. Telefonní číslo do zlínského studia Českého rozhlasu je 731 800 900. Jsem Jarka Barboříková a těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou místa, kam se člověk vrací nejenom fyzicky, ale hlavně vzpomínkami. Patří mezi ně i nějaké vaše divadlo? Ptáme se pana ze Zlínska.
1: Josef? V 50. a 60. letech my jsme v naší obci hráli Lucernu. To byla hra, kdy mlynář doprovázel paní kněžnu na zámek s Lucernou, s cestou byli přes močár doprovázeny vodníky a podobnou havěti zvěří. Samozřejmě, že paní kněžna se bála a měli jsme tam takové šikovné herce, kteří tak obrovský odborně zahráli ty vodníky, že nepotřebovali ani nápovědu, ani nic. A dovedli, pan mlynář dovedl paní kněžnu na zámek a paní kněžna, když poznala, jaká je to cesta, tak tam rozbila lucernu a zrušila tím povinnost mlináře doprovázet jako vrchnost od mlyna ze vsi na zámek. No a tak ta hra mě velice zaujala. Potom jsme chodili po okolních vesnicách, to bylo hodně rozšířené, ty divadelní hry, třeba Křiž potoka, to bylo po válce a podobné tyto. A já už nejsem nejmladší, já si to už tak moc jenom nepamatuju. No, a to by tak, nevím, jestli slyšíme, nevzpomenu.
0: Zkuste nám říct, to
1: byla osvětová beseda a měla kružek divadelní.
0: Co bylo dál? Řekněte.
1: To je všechno, co jsem až tak chtěl.
0: No, my jsme se vrátili, předpokládám, do těch vašich nejmladších let, tak jak potom pokračovala, jak se vyvíjela vaše láska k divadlu?
1: Prosím?
0: Hrál jste někdy později? Chodil jste do divadla? Žil jste divadlem? Jak to pokračovalo?
1: No, hrál jsem potom nějaké divadlo, ale už jsem to všechno pozapomínal.
0: To pozapomínal. A chodíte do divadla i teď? Nebo už
1: teď,
0: jste teď, na divadelních prknech jenom ve vzpomínkách?
1: Nechodíme. Chodili jsme
0: dokud to šlo.
1: Švagrová měla přes ten Červený kříž, nám vždycky dala stupenku bezplatně. My to máme

0: do Žilina, 15 kilometrov, pro nás to bylo takové, je to pro nás daleko, no.
1: A řekněte, máte doma schované nějaké staré programy, vstupenky, fotografie z divadla?
0: Z divadla nemám fotografie ani vstupenky.
1: A zažili jste někdy představení pod širým nebem? Na zahradě, na zámku, nebo na náměstí?
0: Ne, ale akorát kino, do kina jsme chodili pod širým nebem.
1: Ano, do letního kina, vidíte to.
0: No, a jedno listino jsme měli včera u nás, ale viděl jsem ho jenom ústřižek, takže z něho si nic nepamatuju.
1: A máte svého oblíbeného herce nebo herečku, kterou jste viděl pak i naživo někde v divadle?
0: Ne, to nemám, to já si nepamatuju. Já mám jednu velikou nevýhodu, že já si špatně pamatuju podoby.
1: No, někdy to může být nevýhoda a někdy to může být výhoda, že se vám nějaká nemilá vzpomínka nebo nemilý obličej z hlavy vypaří. Děkujeme, Josefe, za ty vzpomínky na vaše ochotnická léta. Moc děkuju, že jste se s námi o ně podělil. Přeju, ať vám divadlo ve vašich vzpomínkách dál přináší radost a třeba se ještě někdy před tu oponu vrátíte. Mějte se hezky a děkujeme za zavolání.
0: To udělám, když jedna paní, která tady byla, snad to byl blázen panička, stařená, a ona vše zemřela a ona všetkým pevši zakázala se mnou mluvit o našu rodinu.
1: Mm-hmm.
0: Nevím, rád bych se obrátil, jestli by někdo byl, u naší linky, kdo by mě mohl poradit.
1: Tak víte co, můžeme to probrat mimo éter. Já teď pustím písničku a zeptám se vás, jak to myslíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: rád.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je pan Hynek z Vysočiny. Vítejte ve vysílání.
2: Hezký dobrý večer přeji vám i všem posluchačům, kteří jsou ještě na drátě.
1: Hynko, kdyby mělo vaše vzpomínkové album jednu stranu s názvem Divadlo, co by na ní bylo? První představení, oblíbený herec nebo nějaký drapas?
2: Já se chci vrátit do svých dětských let, když jsem byl ještě na Loučanech, chodil jsem na základní školu a tam jsme pořádali dětská představení a potom následně i dospělých, ale vždycky to potřebovalo nějakou ochotnou osobu a to by bývala paní učitelka Kazatelová, která tam pořádala tady si divadelní představení a režírovala je. A do dneška prostě na to mám vzpomínky krásné, které se prostě nedají vymazat.
1: Ano.
2: A je pravda ta, že to bývaly kdysi původně dětské hry. A potom si pamatuju, ještě jsme hráli od Štolby na Letním bytě. A nebo Moliérovku Chudák manžel. To jsou tři dvě, které mě uvázly v paměti. A byla to prostě taková záležitost, že například před měsícem jsme se tam sešli na Loučanech a sešli jsme se i z těch kamarádů, z těch našich ročníků a i tady to divadlo přišlo na přetřes a zaspomínali jsme si, jak jsme kdysi hrávali Dochotnické divadlo.
1: Pěkné. Co bylo dál?
2: No, dál potom já jsem už se odstěhoval, takže jsem se tam přestal zúčastňovat tady těch ochotnických představení, ale můžu říct, že když jsem si tady vybudoval svůj základnu zase v Hrotovicích, kde jsem momentálně pobýval nebo pobývám, takže tady jsem navázal na tuhletu moji divadelnickou činnost, když se organizovalo jako představení pochovávání basy. A to bylo taky celkem zajímavá záležitost. A dostal jsem se tady do toho souboru, který dělali dobrovolní hasiči a mělo to takový úspěch, že jsme to každoročně opakovali a já sám jsem tu basu pochovával 20krát, než to zaniklo, tady ten soubor náš.
1: Říkal jste 20krát?
2: 20krát, ano.
1: Tak tomu říkám výkon, to asi bylo krásné představení. No a co se stalo teda, že to potom skončilo?
2: No, potom se tak nějak to rozpadlo. Nevím, co k tomu vedlo, protože to byla vždycky taková záležitost těch dobrovolných hasičů a to táhlo prostě to naše okolí. Já jsem tak nějak byl pyšný na to, že jsem se jednou potkal s jednou paní tady z obecního úřadu a povídám, tak co, už se těšíš na basu? A ona, pánu Poru, to ví, že jo. Teď my nechodíme na pochovávání basu, my chodíme na Hynka.
1: Ano.
2: Takže to jsem povyrostl.
1: To rozumím. Stalo se vám, že herci někdy během nějakého představení, které jste navštívil, něco pokazili? Zažil jste nějaké takové herecké fópa?
2: No, to se stalo přímo nám. Když jsme tehdy hráli divadlo v těch Naloučanech, tak se jeden představitel domluvil s kamarádama v družstvě a oni mu povídají, no to je jednoduchý úvod, říkat to podle toho, co se naučíš. Ale co kdybys jednou, to bylo tehdy to na Letním bytě a tam ten profesor měl najít nějakou vzácnou housenku a přinést jí svojí lásce té divadelní a říct, tady to je papíjo, machaon, a ona po mým povídají, no to je jednoduchý, ale zkus tam říct finkuli minkuli. No tak sadili se, jak jinak, o bednu piva.
1: Aha.
2: A nás překvapilo, že to osazenstvo sedělo v prvních řadách při večerním představení. To se vždycky opakovalo odpoledne a večer. A v tom večerním představení seděli v prvních řadách. A oni čekali vysloveně na to, až ten Milan dojde k tady té replice. A on opravdu přišel, teď si to prohlížel, a to je finkuli minkuli. A my jsme se odbourali kompletně, celý ansámbl, všichni jsme se začali smát, protože to bylo tak nečekaný, že nás to rozesmálo, ať jsme se snažili, ale to nešlo. A s náma, protože to pochopitelně řekli všem známým a kamarádům, tak s náma se smál i ten ansámbl jako ochotnický a bylo to takové zpestření, no.
1: A já myslím, že na to většinou čekají diváci, kdy se něco takového stane, kdy se herci odbourají. A byl jste někdy na nějakém představení, které se vám vůbec nelíbilo? Odešel jste někdy z divadla, třeba o přestávce?
2: No, to se mně nestalo. A naopak jsem byl jednou na divadelním představení, ono to byla víceméně zpěvohra. Když jsme byli v Třebíči, bylo zhrálo tam brněnské divadlo svoje představení a byla to hra Náš Josef a jeho kouzelný plášť, nebo tak nějak se to jmenovalo. A to bylo něco tak nádherného, já jsem původně ani nechtěl jít, protože to mělo mít nějakou tématiku, po které jsem netoužil. To představení bylo tak nádherné, že jsem dlouho jsem hledal, kdyby to znova hráli, že bych si na to vypravil ještě po druhý. Ale bohužel jsem to nenašel už.
1: Hinku, co říct si závěrem?
2: Že tady toto mě dalo někdy hodně odříkání. Například třeba, když jsme nacvičili zpěvohru nebo takovou estrádu se zpěvy a to jsme měli tehdy tady 19 repríz po celém okrese. A to do dneška na to nezapomeneme, kdykoliv se s kamarádama potkáme tady, kteří jsme se toho zúčastnili, i když mnozí už bohužel nežijí, ale ti, co jsou, tak s těmi zazpomínáme a říkáme, to bývaly časy, když jsme ještě jezdili po estrádách a souhlasíme s tím oba dva nebo tři, kteří jsme tady co účastní, tak s tím souhlasíme, to bývaly časy. Všechno jsme dělali zadarmo a nikdo nic po nás nechtěl a sami jsme do toho investovali svoje peníze, ale do dneška nás to těší a když mám to natočený, když mám špatnou náladu, tak si tady to pustím a hnedka se spraví člověkovi nálada.
1: A to je cenné, že máte i takové vzpomínky, na které se můžete dokonce podívat. Je to krásné vzpomínat, o to krásnější je, když to trvalo tak dlouho a když máte hlavně s kým vzpomínat, jak jste jezdili společně s partou ochotníků, hráli divadlo a zažívali spoustu věcí kolem. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, Hinku. Přejeme krásný noční čas a pouštíme písničku.
2: Já děkuji za váš zájem a těším se na další noční linku někdy příště. Dobrou noc.
1: Petr Benda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 2 minuty po 12 a i s panem Honzou z Brna si teď posvítíme na svět za oponou i před ní. Co vás napadne jako první, když se řekne jediné slovo divadlo? Vítejte, Honzo.
1: Dobrý večer. Jsem rád, že jsem se dovolal a začnu vzpomínat od dětství. Měl jsem fantastický prarodiče, kteří zkrátka jako kulturu pěstovali, byli to obyčejní lidé, ale jako pravidelně chodili v Brně do divadla. A jako chlapec jsem měl šanci, že jsem s něma mohl chodit. Každý rok pravidelně jsme chodili na Marišu, na Prodanou nevěstu. A tenkrát ty představení byly opravdu jako bohatě vyzdobený, takže to byl opravdu, pro mě to byl zážitek, jako pro takového chlapce, když mě bylo 5 let. Pak když jsem začal chodit do školy, tak u nás ve škole se hodně jako kultura preferovala. Měli jsme tam jako takový školní ochotnický divadlo. Byl tam jeden pan vzácný učitel, jmenoval se Reček, rád na něho vzpomenu. Byl to ochotník z Brna, který u nás učil češtinu. A ten jako nás doprovázel do města, vždycky, když byly nějaké představení, my jsme chodili teda jednak na předplatné, to bylo pro školy a to bylo 5 představení během roku. A on hrál jako v Cacovicích, to bylo jako divadlo Zbrojovky Brno, takže vždycky nás vzal na nějaké představení, takže jsme jako to hodně pochodili, viděli jsme spoustu. No a jako kultura je vzácná věc, která se má pěstovat, která nás zdobí a rád si na to vzpomenu, těch zážitků kulturních bylo tolik a když jsem byl jako chlapec, tak jsem začal chodit do baletu do školy Ivo Váni Psoty.
0: Aha, balet.
1: A dokonce jsem tancoval v divadle Mahenově a tenkrát, že to bylo jsme tancovali Vítání jara, to se jmenovalo, jo. A takže bylo to bohatý, plný divadlo, bylo veselo, tleskali nám. A chodil jsem k paní profesorce, Zorce Doskočilovi. Když vidíte film Princezna se zlatou hvězdou na čele, tak to byla moje profesorka, která předváděla ty denní šaty. Byla taková blondýna, strašně hezká, velice příjemná paní. A když teď je to jako celkem film, který během roku aspoň jak 4x vidíte, tak vždycky jsou rád, když tady tohle to vidím. A rád si na to vzpomenu, bohužel dneska mám amputovanou nohu ve stehně. Takže zkrátka mám na co vzpomínat. Na jedné straně jako a...
0: No Honzo, dobře, tak počkejte, tak vy teda jste hrál v Mahenově divadle, to je neskutečné.
1: Tancoval jsem, jsem chodil do baletu. Škola Ivo Váni Psoty.
0: Kolik let? Jako... Nebo zkuste se zdržet ještě tady u té vaší dráhy, to je velká věc.
1: No chodil jsem tam 4 nebo 5 roků, jo. Mám tady teda už na to vzpomínku, našel jsem starý vysvědčení, když jsem do toho baletu chodil, jo, tak jako známku, jakou jsem měl za ten rok. No tam byly jako velice, to tenkrát byla velká sláva brněnského divadla. Oni byli tenkrát v Paříži a tam předvedli jako ten pořad, to se jmenovalo Plamený Paříže, to tenkrát s takovýma praporama to představení bylo a vrátili se s velkým úspěchem z té Paříže a to tenkrát jako to brněnské divadlo a vlastně ta škola Ivo Váni Psoty to v té době to něco představovalo, no. Takže tam jako bylo to opravdu nádherný a pro mě to byly jako léta takového poznání, že se člověk dostal někam, jo. Jsem byl kluk z Jediny, chodil jsem tam ještě s kamarádem, který jako byl ze sousedství, takže jsme tancovali spolu to solo. No bylo to jako pěkný. A bylo tam jako spousta těch děvčat, jo. A to bylo několik ročníků a bylo to rozdělené po takových sekcích, kteří zkrátka to byly určitý, já už to nepamatuju, jak to bylo nazvané, jo, ale ten náš, to bylo jako Vítání jara. No, takže to bylo takový dojemný, pěkný, plný divadlo mladých lidí a sklidilo to velký úspěch. Bylo to jako pěkný.
0: No, je znát, že divadlo bylo velkou součástí vašeho života, Honzo. A i když dnes říkáte, že už jen hlavně vzpomínáte, tak rozhodně máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste se podělili i s posluchači Noční linky o ty vzpomínky.
1: Po brněnských divadlech, pokud jsem mohl, tak jsem navštívil spoustu představení, nikdy jsem toho nelitoval. A u nás na škole, jak jsem říkal, bylo ochotnické divadlo, pěstovala se tam jako opravdu kultura na vysoké úrovni. Byl tam tenkrát pan učitel, se jmenoval Neigebauer, který obnovil tu tradici a je zajízdili tam i, pokud vám něco říká Ořechov. V Ořechově je tam jako Ořechov obrna, tam je vyhlášený jako ochotnické divadlo, spousta herců tam hrála a jsou to představitelé jako pan Hemala, že televizní hlasatel. Takže několikrát přijeli k nám do Chrlic a zkrátka jsme zhlédli jejich představení, které teda je jako amatéři, ale to je na vysoce amatérské úrovni, profesionální se dá říct pomale. Mějte se moc pěkně, nechám šanci, aby další mohli promluvit tady k tomuhle tomu tématu. No a kultuře zára, hodně na ňu peněz, protože ono všechno stojí a jak ten pán vzpomínal, že všechno dělali zkrátka nebo teda na vlastní náklady, ono se všechno už dneska v dnešní době nedá dělat zadarmo. Protože ty náklady, které jsou s tím spojený, tak to někdo musí zaplatit, že?
0: Vy jste
1: to
0: není, říkal...
1: jak kdyby se svítilo petrolejko.
0: Ano. Mimo éter jste říkal, že jste se dovolal snad po roce, tak doufám, že se uslyšíme dříve. Zkoušejte to. Přeju vám štěstí nejenom v tom, abyste se dovolal, ale i v životě.
1: Já jsem volal tolikrát. Já jsem chtěl k tomu 68. roku, jak to teď bylo.
0: No.
1: Já jsem zažil normálně noc, když ten... Ti Rusi přijeli, já jsem dělal ve Slatině, ve Slevárně, na brigádě.
0: Honzo, jenom je mi to moc líto, ale nemůžeme se věnovat tématům, které nepatří do toho dnešního aktuálního vysílání. Takže věřím, že to je moc zajímavé a zvláště mě by to moc zajímalo, ale musíme se to schovat na někdy příště, když budou nějaké pamětnické příběhy. Toto téma chystáme na září. Tak doufám, že zavoláte.
1: Dobře. A měl jsem štěstí, že jsem pracoval i s panem Valihrachem, který ho zastřelili jako na první výročí toho 68. roku.
0: Tak opravdu, v září naslyšenou, nejpozději tedy v září v Noční lince u pamětnických příběhů. Rádi si to poslechneme. Ať se vám daří, loučíme se.
1: Děkuji, v září víno vaří, máme se na co těšit.
0: Tak omlouvám se, jestli jsem utla našeho posluchače malinko netaktně, ale čas se nám nachýlil. Za 5 minut bude 15:45, ještě chceme stihnout pár příběhů. Tak si teď pojďme posvítit na Lenku Filipovou a mezi tím zvednu dalšího posluchače.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu.

0: To byla Lenka Filipová, která dospívala píseň Ať žije show. Možná si pamatujete na ten okamžik, kdy zhasnou světla, všichni se najednou stiší a před vámi se začne odvíjet nějaký divadelní příběh. Téma divadlo nás provázelo celou dnešní noční linkou. Ještě před sebou máme příběh koho? Kdo bude vyprávět o divadle?
1: Dobrý večer, tady je Karla.
0: Karlo, vítejte ve vysílání. Prosím, slumte si rádio a pojďte nám povídat váš příběh.
1: No, já jsem z malé vesnice ze Skrochovic u Opavy a tam jsme měli ochotnické divadlo, které jsme hráli už jako děti. První divadlo jsem hrála v Mariši, kdy jsme hráli Vávrovi děti a to jsme jeli na povoze, protože jsme to hráli venku a jeli jsme prostě v tou vesnici, která byla tak nějak postavena a já jsem měla 7 roků, bratr měl 9 roků a hráli jsme v té Mariši. To byly první naše takové divadelní zážitky. Máme z toho fotky, je to moc krásné a prostě to je pro nás ta památka všechno. Další divadlo, co máme vzpomínku, to jsme hráli Lucernu. Jak pan vzpomínal, že šel mlýnař s kněznou, tak my jsme dělali kolem té lípy, která tam byla, hráli jsme víly. My jsme tancovali a takový zážitek jsme měli, ale naštěstí to bylo jenom při zkoušce, kdy tam byl žebřík ze zadu a jeden divadelník té Haničce tu lípu otevřel, že? Jak ten vysvobodil ji potom ten mlýnář. No a my jsme do toho žebříku samozřejmě, jak jsme poskakovali holky, tak jsme do toho vzduchli, to spadlo, tak jsme od toho pana našeho režiséře dostali hodně vyhubováno, takže potom při generálce a při dalším představení jsme si už dávali pozor. To už nám dali ty pěkné šaty, aha, to se nám tancovalo už líp. No a další divadlo, co si ještě pamatuju, jak jsme hráli, tak to zase byl Švanda Dudák. A největší, co si pamatuju, jak šla ta Dorotka na to popraviště zachránit toho Švandu Dudáka, tak my jsme hráli ty divoženky a si pamatuju tu repliku, kde jsme říkali, ha, již letí divá žena, jež to myslí, že ji jiná změna nemůž potkati, nežli naší sestrou býti. Já mám 80 roků, já si to pamatuju úplně přesně a vůbec už jsem to dlouho neměla na mysli a teď mi to vytanulo na mysli a tak jsem si říkala, no, neuvěřitelné, co si člověk zapamatuje za takovou dobu, když jsem tehdy měla snad ani den 20. Takže to jsem vám chtěla říct, že to nás jako všechny velice bavilo, lidi se bavili, chodili jsme na ty zkoušky, že? A hráli vlastně naši rodiče, ty ostatní tyto. A my jsme hráli jenom ty mladé hopsalky tam ještě, jak jsme byli děcka, no.
0: No a proč jste pak přestala hrát? Přišla rodina, práce nebo povinnosti?
1: No tak ono, ten pan náš režisér, to jsme hráli během několika let, že? A potom pan režisér už potom nenacvičoval ty další. Pak jsme nějaké estrady taky dělali a ve škole jsme ještě hráli Čaroděje Marleto a tak, ale potom už se to skončilo. No, já nevím, už se nenašel další takový ochotný člověk, který by to nacvičoval. No.
0: No a zůstali vám z ochotnického divadla přátelé třeba ještě dodnes?
1: Jo, to, ale my jsme už staří, oni ti rodiče, ti všichni pomřeli a my, co jsme právě hráli ty Vávrové děti, jsme si to, jak jsme měli setkání, říkali, tak jsme ještě fotky dosmyčili, co kdo má ještě doma, jak tam jsme v krojích a to si vzpomínáme prostě, jak jsme tam tak jenom stali a spíš se styděli, než jsme se to trochu tak naučili, abychom to zahráli.
0: A vrátila jste se někdy později potom třeba ke hraní, nebo vedla jste třeba k divadlu někoho ze své rodiny, děti, nebo...
1: Tady teď máme ve vesnici takové mladou gardu, která zase hraje to divadlo, ale já už jsem potom, ještě jsem hrála na povědu. To tak ještě jsem jednou šla dělat na povědu, pomáhat jim trochu, ale jinak už jsem nehrála. To, potom už nám to, ono v nějaké estrady jsme potom ještě za mládežnické, za mládežníků dělali a spíš jsme už potom cvičili Spartakiadu a my jsme už byli v té generaci, co jsme už dělali třeba jinak, se angažovali, no. Ne, divadlo už jsme potom nehrali, jako já už ne, jako starší, ale to v mládí to bylo úžasné. To jsem vám chtěla říct, že si člověk pamatuje něco, co fakt zažil, když měl 17-18 roku. No.
0: Děkujeme, že jste se s námi povídala. No. Opatrujte se, bylo to milé.
1: Ráda jsem vás slyšela, nashledanou, dobrou noc.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá posledního volajícího v dnešní noční lince. A je tím paní Anička, která volá z Karlovarska. Vítejte. Aničko, slyšíme se? Tak já vás tady vidím, že jste na té telefonní lince, ale vypadá to, že se nám někde stal nějaký problém po cestě a nedaří se nám to propojit s vysíláním. Tak pojďme na telefonní linku číslo 2. Tam je kdo?
1: Dobrý ráno, Jarko.
0: Tam je paní
1: Jarka Fidontu.
0: Jarka, tak Jarko, povídejte, máte jako poslední dnešní slovo.
1: No, my jsme tenkrát byli v Křižanech divadle, na letním divadle. A byl tam Petr Nárožný, bylo to pěkný, a Veronika Frejmanová. No ale co byla sranda. My jsme tam přijeli do těch Křižan a každý z lidí měl teplý bundy. No a my, když jsme tam přijeli, tak my jsme přijeli s kamarádkou na lehko, protože se mi hrá divadlo. No a lidi měli teplý bundy, tak jsme tam byli, byla nám zima. A no. Pak jsme tam, tak jsme si přišli, tak a měli i ládesy, tak jsme, a bylo to pěkný, a akorát, že my jsme byli zmrzlí, my jsme byli jen tak na lehko. No a pak jsem tam vyhrála po druhý do Křižan, na Simonu Stašovou, taky bylo pěkný divadlo, a tak to už jsme se dobře líp oblíkli, takže to bylo bezvadný.
0: Dobrá. Jaru, ještě něco chcete dodat?
1: Ano. No, a ještě bych chtěla, Jarko, vám říct, že my jsme ve škole měli hudební výchovu a tam jsme zpívali a ukazovali jsme, co ten člověk má na sebe.
0: Ano.
1: Tak to bylo taky takový divadlo hudební.
0: Tak opět
1: takže jsou krásné vzpomínky.
0: Dobře.
1: Ano.
0: Jaruško, děkujeme za váš účast v dnešní
1: a přeju vám pěkný ráno, už začíná, jestli já jsem včera spala, takže teď budu sledovat rádio i televizi.
0: Fajn, tak ať se vám daří. Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Celou noc jsme si povídali o divadle, o prvních návštěvách, nezapomenutelných představeních, ale hlavně o vašich vzpomínkách na chvíle, kdy jste sami stáli na jevišti. Ukázalo se, že divadlo v člověku zůstává opravdu dlouho. I po mnoha letech si pamatujete atmosféru, lidi, se kterými jste hráli, společné cesty s ochotníky, zájezdy a dokonce i repliky, které jste kdysi říkali na jevišti. Moc vám děkuju za všechny telefonáty, za vaše příběhy i vzpomínky, o které jste se podělili, a těším se někdy příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmese. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení, a potom volá bezradný

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky taju plné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
5: Co je vám, maminko?
6: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
5: Co jste měla k obědu?
6: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
5: Vždyť vy se celá třesete.
6: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
5: Zavolám doktora.
6: Ne, to přejde.
5: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
6: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
5: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.

0: Milino, no zrovna jak jste přišel, nemůže to být infarkt, pane doktore.
1: No, vyloučit to nemohu, některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
2: Dovezu tam matku sám, bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
1: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
2: Jste velice laskav, doktore Vocne.
1: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
3: Večer.
4: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
5: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic netento...
4: Netento. Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento. Když se tento...
5: Další? To už je čtvrtá.
4: Pátá, seržante, pátá. Do pěti byste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
5: Aha, a tohle?
4: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník. Oh,
5: pět lidí za odpoledne.
4: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
5: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
4: Dosud. Ale co my víme?
5: Jistě, když ani doktoři nevědí.
4: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
5: Co budeme dělat?
4: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
5: To je ten doktor Watson?
4: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
6: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
7: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
4: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
7: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
4: Nějaká podezření?
7: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
4: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
7: Chtěl jsem říci předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
4: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
7: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska. Když jezdíme od jednoho případu k druhému.
4: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
7: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Ciano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
4: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
1: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
8: O myších a kravách.
1: Snad o myších a lidech.
8: Nemocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumnější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
1: Ale...
8: Nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
1: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
8: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu

0: Slovin.
1: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
0: Já vám nerozumím, nač narážíte?
1: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
0: Harome, jak to, že o tom nic nevím?
1: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
0: A policie je samozřejmě bezradná.
1: Samozřejmě.
0: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
1: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
0: Vaše bezmezná důvěra mě těší moc, ne?
1: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
0: Ne. Vy? Vocne?
1: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
0: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v Lenošce sám.
1: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
0: Druhý případ?
1: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
0: Oho. To je hodno pozor.
1: Jistě, však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
2: A tak jsem přišel za vámi, Holmesy, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
0: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu.
2: Oh.
0: Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnozu oznámili.
2: Ale Holmesy, co je to za hloupou diagnozu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
1: Usmrtit nebo naopak pomoci?
2: No jistě, jistě. Ale adrenalínem se přece člověk nemůže otrávit.
1: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
0: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
2: Nic, Holmesy. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
0: Ale mají také společného holiče.
2: Co?
0: Totiž chci říci řezníka.
2: Prosím.
1: Jakého si Higginse?
0: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
1: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
0: Higgins je ovšem neobsluhoval.
1: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
0: A tak se to stalo.
2: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
0: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
1: A neznalost.
0: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
2: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
1: Pozor, pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
2: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
0: Nad ledvinky obsahují...
1: Přesně je řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje...
0: Ano, ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
1: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 mg adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
0: Vy si nečtete v Tesařovi?
2: V komže?
1: No, v Tesařovi.
2: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
0: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibalí na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
1: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
2: Protože mistra boleli zuby.
1: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
0: Jak říkal už Deskár.
1: Nebo i někdo jiný. Vidíte, Holmesy.
2: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
0: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a protihodné ženy mohou nad ledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
2: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu genius. Bez vás bychom...
0: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson. Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
1: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
0: Oh, také neznalý účetník?
1: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny. Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
0: Ale.
1: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
0: A to je možné?
1: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
0: Strašné. Kolik bylo obětí?
1: U těch nad ledvinek? 7.
0: Strašné. Z toho plyne poučení,
1: že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem, rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prrrr!
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost. Jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I nám je ctí, pane vikomte.
5: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomus tohoto domu, se vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle ose do sečí pade.
2: Tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mývají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Kabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás?
5: Vyloučeno. Pane?
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivaux už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watsone, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmesi.
2: Jen žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto, vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone, zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel, klestili jsme si cestu.
2: A, chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože, pachatel se zřítil?
6: Pouze psi, více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojuje dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, Watsone.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
7: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bývávalo.
2: A co bývalo?
7: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
7: Jo, to mám, to je Luftzucker.
2: Čím, prosím?
8: jako průvanem, pane Holmesi.
2: To zajisté, ale proč?
7: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. Pak se tam ty chodby motají jedna hrůza, jo, jo. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, no a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No to bylo jistě zlé, pane.
7: No vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
7: No, z té hospody v loni, s tou Rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
2: Lavorin?
7: Jo.
2: Snad labirint.
7: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím Lavorintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No, jináč nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
7: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
7: Já vám přece nic neudělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není-liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi napříkaz pana Vikonta plně k službám.
9: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
9: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
9: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídím. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
8: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
8: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
8: Jak jinak, když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
10: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milí Watsone, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
5: Ještě trochu trip du conte de foie. Nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
5: A vy, milý, vážený, pane doktore?
3: Ne, ani já už ne.
5: A pan komisař?
8: Já zůstanu u toho bernského muška.
5: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson. Barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milí kabántů?
3: No, je snad na čase, milí Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milí Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
8: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mí muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
8: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěly a zamořili celý labirint.
9: Jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
8: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
9: Nebohý pan François.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
9: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on. Nebo to snad řeknete vy, milý Kabantu?
5: Pan Vikont se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
5: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigótských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
11: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl. No,
9: chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
11: To mi připomíná, milý Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
9: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
11: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Vocnové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Vocnem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Vocnem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Honzi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepřičilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste, zajisté, starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to, tak říkajíc, veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla pak sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obálkách. A v sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Honzi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic, kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha, a druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Mm-hmm. Pan Griffith svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečná Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Honzi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
3: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
3: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i hned dostavit k jeho pánovi.
3: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
3: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
3: Pravda. A teď vy, pane Griffisi, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
3: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
3: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
3: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Slotr mi ani své péro nenabídl.
3: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek. Pan Slotr vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
3: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
3: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
3: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffisi, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
8: To přece není možné.
3: Slotr psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
3: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
3: Se zmizením snad ani ne. Pan Slotr totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To se zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome! Již si vzpomínám.
3: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
9: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
3: Ne tak zhurta, Griffisi. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
8: Jak tomu mám rozumět?
3: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
9: Ale to je nehoráznost.
3: To je logický závěr. Proč jinak by Slotr sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Slotr byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffisi. Měl jste proti němu dokonce i jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
8: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
3: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
8: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
6: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
3: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
6: Oh, písmo? Skutečně. Písmo se objevuje.
9: Ale to není...
3: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
6: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý vyděrač.
3: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithy. Zadržte ho, inspektore.
6: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
3: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
6: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
3: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
6: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
3: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
6: To opravdu nevím.
3: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou schodu okolností. Podle hesla chytrému na pověs.
6: Mně to tedy neříká vůbec nic.
3: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black. Vidíte?
6: Ano, tedy černý.
3: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
6: Lituji, ale neříká.
3: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
6: Aha.
8: chemické přípravky k hubení plevelů.
3: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
8: Opravdu.
3: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
8: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.